0: Camp Evropy 2. Kluci a holky mezi 9 a 15 lety, rychle vlítněte na web Evropy 2. Nahrajte fotku na téma Ukaž, jaký jsi táborník a těšte se na nezapomenutelný letní tábor.
1: Tak co, těšíte se?
0: Týden her, soutěží, workshopů a koncertů pod širým nebem s moderátory Evropy 2. Evropa 2. Držíme ti flek i na summer campu.
2: Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment.

Dobrý den. Nejspíš známe odpovědi na otázky, které si kladete. Třeba ohledně muziky. Na Evropa2.cz/playlist najdeš všechny songy pěkně za sebou tak, jak jsme je na Evropě 2 odehráli. A to až týden zpátky.

0: rozhovory a tisíce dalších skvělých videí na jednom místě.
1: No to, že si cigán, tak si fakt jako dobrý.
0: Čekuj sekci video na Evropa2.cz.

0: Summer Camp Evropy 2. Kluci a holky mezi 9 a 15 lety, rychle vlítněte na web Evropy 2. Nahrajte fotku na téma Ukaž, jaký jsi táborník a těšte se na nezapomenutelný letní tábor.
1: Tak co, těšíte se?
0: Týden her, soutěží, workshopů a koncertů pod širým nebem s moderátory Evropy 2. Evropa 2. Držíme ti flek i na Summer Campu.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od středy v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. České řetkvičky jeden svazek za 8,90. A prosecco frizante 0,75 litrů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Zpátky k muzice.

0: Dobrý den, tady je Mrázek, ušená.
1: Pilíř rozhlasové zábavy.
2: To je nějaká legrace?
0: V žádném případě, prosím vás.
1: Mrázek ústředná.
2: Prosím, a to je pro psy.
0: Dobrý den, tady je Mrázek ústředná. Dovolal jsem se správně.
2: No, do psího hotelu, co jste potřeboval?
0: No, prosím vás, já bych potřeboval ubytování pro Mareše ve vašem hotelu.
2: No a kolik na kdy?
0: Na co nejdřív. Ale důležitý je, kolik by to stálo. On teďka nemá moc peněz, víte?
2: No, 115 korun s naším krmením, máme těstoviny s mletým masem a 86 korun, když si přinese svoje krmení na den.
0: Máte tam někdy nějaký jako bar taký? On má rád, když dá pivo třeba.
2: No tož to nemáme, no ale dobře. Očkovací průkaz hlavně přineste.
0: Já mu řeknu, až si to vyzvedne doma, no.
2: No dobře, no, tak jo.
0: Můžu teda Mareše přivízt zítra ráno?
2: Ano.
0: A vy ho teda hned převezmete, jo?
2: Převezmu, no.
0: No on třeba sedí rád na zahrádce. Bude moc chodit ven v tomhle horku?
2: Ne, všecko je to v krytých halách, takže tím pádem vlastně jsou v chládečku a vypouštíme po jednom ven.
0: A jaký máte vybavení těch pokojů?
2: V tom kotečku?
0: No.
2: No tak je tam podlážka a ať si přiveze nějaký pelíšek nebo nějakou deku nebo něco a... Jinak tam dáváme deky, no.
0: No tak.
2: Aby neleželi úplně na té podlážce, aby si neotlačili kotníky.
0: A je tam někdy nějaká sprcha?
2: Ne, není.
0: Nebo něco na mytí, kdyby potřeboval?
2: Ne.
0: A toaleta?
2: Tož na to chodí na zahradu čurat a kakat.
0: I kakat, jo?
2: Ano.
0: A to je nějaká sleva, kdy chodí kakat na zahradu?
2: Ne, není. To je všecko v ceně.
0: A to vy to uklidíte potom, jo?
2: Ano.
0: A co se bude štídět? Já ho znám, to on si taky nevykaká jenom.
2: To je jeho problém. Já se na něho nebudu dívat.
0: No tak já mu to vyřídím.
2: Hmm.
0: No tak já vám moc děkuju.
2: Dobře, naschle.
0: Na hav.

0: našeho éteru. Jste vy. Nejste normální posluchači. Jste posluchači Evropy 2.
1: A můžu ještě něco říct?
2: No povídej.
1: To nejlepší rádio na světě.
2: Adame.
0: Bez generace E2 by to nešlo.
3: Děkuji moc.
0: My děkujem a držíme ti flek. Evropa 2.

0: je mrážek ušedná.
1: Pilíř rozhlasové zábavy.
2: To je nějaká legrace?
0: V žádném případě, prosím vás.
1: Mrázek ústředná.
2: Jaga, dobrý den.
0: Dobrý den, tady je Mrázek ušedná. To je Jaga?
2: Ano.
0: Sero? No pojďte se, já bych to tady potřeba zabalit, rozumíte? Vy prodáváte saně, že jo?
2: No, takhle, my prodáváme popisovací zařízení, ne balicí techniku.
0: No tak já vám ty saně popíšu. Já bych chtěl saně samochodský. Tady šu, píšete, že děláte dopravní zařízení.
2: Zařízení, ano, Holmatro.
0: Holmatro?
2: Ano.
0: No to už mám, to mi koupila Našťák výročí. Já scháním samochodky. To nemáte, jo?
2: Ne, zvedací vaky máme.
0: A na co se to, na co to používáte? Myslím, na co to je, ty vaky?
2: No, na zvednutí vraků a podobně.
0: Pojďte se, on by se za váma stavil pan Mareš.
2: A to je kdo, pan Mareš?
0: To je Ivánek.
2: Iván Mareš?
0: No, on by se za vám zastavil.
2: A je to firma jaká?
0: No, to je firma velká. To je firma Evropa 2.
2: No takhle, a čím se zabývá?
0: Oni si teď začali klanět medvědům, hlavně. Na tom vydělali peníze. Protože medvědi nevědí, kde turisti nemají zbraně. Rozumíte?
2: Možný to je, já nevím.
0: Aha. Nazdar.
1: Evropa 2. Maximum tvý muziky. My favorite. Evropa 2. Evropa 2. 88.

0: Tak jdeme na to. Ano, Evropa 2 vysílá zprávy.
1: Dobré ráno, maturanty dnes čekají státní didaktické testy z němčiny, francouzštiny, španělštiny a ruštiny. Podle dat státní organizace Cermat, která státní maturity připravuje, si tyto jazyky jako druhý předmět společné části maturitní zkoušky vybralo dohromady asi 1260 žáků. Většina si jako druhý předmět zvolila angličtinu. Legendární britská rocková kapela Rolling Stones necelý měsíc po vydání limitované edice nového singlu oznámila, že 10. července vydá nové album. Foreign Tongues bude 25. studiovou deskou skupiny, natočenou v Británii. Zatím poslední album Hackney Diamonds vyšlo po 18-leté odmlce v roce 2023. A teď už má slovo Zuzka.
2: Město Cheb letos začne s rekonstrukcí sportovního areálu Lokomotiva. Dlouho připravovaná přestavba začne výměnou trávníků na fotbalovém hřišti a stavbou tréninkové haly. Následovat by pak měla rekonstrukce sportovní haly a další kroky k modernizaci městského areálu. V letošním roce se investice na Lokomotivě dostanou na částku až 30 milionů korun. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
1: Fotbalisté Arsenalu v odvětě semifinále Ligy mistrů porazili doma 1-0 Atletico Madrid. V součtu s úvodní remízou 1-1 postoupili po 20 letech do finále.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Nehoda je na D1 za Rohlenkou směrem z Brna do Vyškova na 208,5 kilometru. Včera večer se tam převrátil kamion a teprve dnes ho budou vyprošťovat.
3: Evropa 2 žije na maximum i na YouTube. Tak potvrď odběr, ať už ti nic neunikne. YouTube kanál Evropy 2 jede na maximum. Evropa 2, jak je venku?
1: Ráno a dopoledne bude převážně slunečno, jen ojediněle se objeví přeháňky. Odpoledne a večer bude oblačnosti přibývat. Přeháňky budou četnější a lokálně se objeví i bouřky. Nejvyšší teploty vystoupí na 22 až 26 stupňů. Na západě Čech počítejte s teplotou kolem 20. Tak to byly dnešní první zprávy. Po nich začíná středeční ranní show na Evropě 2.
3: Ranní show Evropy 2. Ranní show vám přináší Midea. Užijte si každou letní chvilku venku, zůstaňte doma v chladu. Midea, klimatizace, která na vás myslí.

0: 6 hodin, 6 minut, 6 vteřin. Dobré ráno, Katko.
1: Dobré ráno, Leoši.
0: Dobré ráno, milí posluchači. Začíná náš program. A já bych otevřel dnešní program takovou vlastně situací, která byla by metaforou pro takový akt, že lidi se ráno probudí a otevřou noviny. Jo, to se dělalo dřív, otevřou si noviny.
1: To jsem chtěla říct. No, dneska to není zase tak úplně obvyklý.
0: My to děláme pořád, ale metaforicky otevřete noviny, nebo se podíváte na internet, to je stejný.
1: To jo.
0: To my jsme neudělali. Pro mě se tato situace stala tím, že jsem poslouchal tvoje zprávy. To byly pro mě ty noviny. A tam jsem se dozvěděl něco, co mě zaujalo. A byl to fotbal. Byl to fotbal.
1: Chcem tě říct, co ty přehršle zajímavých informací tě zaujalo nejvíc.
0: Přehršle, omlouvám se, byl to fotbal. A teď ještě k tomu mám jakoby příběh. Já byl včera s přáteli v baru, v biliáru, takový klub v Berouně.
1: Ano.
0: Byli jsme tam od 9 do půlnoci. Sedíme, pijeme kávu.
1: To je afterparty, jak má být.
0: Prostě to tam seděli, to je jedno. To nebyla afterparty, to byla party. No.
1: Jo.
0: No nic, prostě sedíme v tom baru.
1: Pijeme kávu
0: a najednou se ozve z jiné části toho baru. Aby úplně na sebe, co se stalo, ty? Co se stalo? Zamluvili jsme to.
1: Mm-hmm.
0: Zamluvili jsme to. A já mám pocit, že ty jsi mi to teď ve zprávách vysvětlila, co se stalo. Protože ty jsi mluvila o tom, že Arsenal porazil 1-0
1: Atletico Madrid
0: a postoupil po 20 letech do finále Ligy mistrů.
1: Ano.
0: A to bude asi ono, podle mě.
1: Takže v Berouně se prostě hodně sází na fotbal.
0: Nebo prostě tam byl nějaký... Podle mě tenhle ten zážitek, to je podle mě ono. To je 100% ono, to 1-0.
1: Takhle zařval jenom jednou, tak jenom to jednou. Sedí.
0: A já měl úplně pocit, že jsme vyhráli snad titul mistra světa v hokeji. Říkám, není teďka v finále nějakého mistrovství. Tak to byl takovej řev. Takže já tady se otáčím na Davida Jordána, to je takový ten mladý kluk, co je s náma tady ve studiu. Davide, je to asi ono, že jo? Je to asi nějaká událost, ne?
2: No je to... Dobré ráno, je to ono. Arsenal po 20 letech postoupil do finále Ligy mistrů.
0: A jak to jako dokázali?
2: Nějak to prostě kluci ukopali, no. Nějak to tam prostě došourali ten míč.
0: A oni hrajou jako dobře?
2: No tak já.
0: Vidí hráli vždycky takovou tušku, no, jako...
1: Tam hraje Rosický, co blbneš.
0: Jo, tam je Rosa vlastně. No tak to jo. Tak to jo.
1: Já se omlouvám. To je jediná věc, kterou já vím o Arsenálu.
0: Ale já taky. Já jsem viděl Arsenál naposledy, když prostě... Když tam hrál Rosický. Takže Rosa to vytáhl z hoven.
1: Je to tak.
0: Tomáši, gratulujeme. Je na čase zahrát si píseň, která o tom pojednává. Tomáš Rosický, Arsenál, pojď.

0: může být víc raní písnička? Počkej, to je jako, ne? Když si to jako teďka poslouchala, co tam zpíval Bobby Daněk, tak to prostě, to bylo jak jako básnické popsání status quo.
1: Mm-hmm.
0: Jo. Ta atmosféra toho rána, teď podívejte, vychází slunce, teď tam prostě pršelo večer.
1: Ještě snídaní v trávě, nebo...
0: Snídaní v trávě. Počkej, snídaní v trávě.
1: Pak to máte. Tulácký ráno.
0: Tulácký bylo včera.
1: Breakfast at Tiffany's. Jsou snídaňový
0: Počkej, písničky. Ale mám zpátky do minulosti snídaně. Nevím, co to bude, ale uvidíme. Já ten jsem napnutý úplně.
2: Dnes se podíváme na to, jak vlastně před dávnými časy vznikla snídaně.
0: Jo, to k tomu můžu něco říct, přátelé. Tak jestli chcete, tak jako spolu objevujeme. To je jako, ano, když sedíš v baru s přáteli a dojde na něco a ty řekneš, počkej, k tomu něco mám v telefonu. Mm-hmm. Jo, a hledáš něco v telefonu. Tohle je Zpátky do minulosti, a to já poznám, to je první sezóna Zpátky do minulosti. Tam ještě není Dnes.
1: Jo, že tam nemečíš.
0: Dnes, to se vyvinulo teprve. Mm-hmm. To jsou úplně první Zpátky v roce 2001. Před 25 lety, kdy ještě není Dnes. Takže, přátelé, je to hodně starý a tomu bude odpovídat kvalita. To už říkám dopředu.
2: Dnes se podíváme na to, jak vlastně před dávnými časy vznikla snídaně. Ahoj.
3: Nazdar.
2: Můžu se najíst?
3: Teď je asi normální, je 8 hodin.
2: Já vím, ale do oběda je strašně daleko.
3: No, zapomeň, jako v jednu hodinu nejdřív. A pak až večeře, že jo? 7 večer.
2: Jo. Ale já bych si dal třeba jenom jakože toast a kousek salámu a sýra a kafe.
3: No tak to jo, já myslel, že si chceš dát kachnu třeba.

0: Ranní show, dobré ráno. 6.16.
1: Hi.
0: Tak, lidi ještě nemluvili. Lidi nemluvili, ranní show, dobré ráno.
2: Dobré ráno, Leošku, jsem vás, Kačenko, dobré ráno.
0: To jste vy lidi, chápu, že někam jedete, jenom vemte si telefon, prosím vás, k uchu, ať vás dobře slyšíme.
2: Takže ještě jednou dobré ráno, Kačenko, dobré ráno, Leošku,
0: co máte na srdci?
2: Leošku, chtěla jsem vám říct, že se mi líbí vaše nostalgické ráno. V podobě tuláckého rána. Já musím jenom říct, že jsem ho zažila jednou v životě.
0: Ale co? Ale co?
2: 15 let. Právě to ráno. Takovýhle prostě to uplakaný ráno, kdy jsme byli na čundru s holkama, venku. A musím, že to bylo úplně prostě skvělý, protože to bylo za komunistů a získat svobodu jste mohli jenom, když jedete prostě na čundr. A probudili jste se a najednou prostě fakt jako, prostě víte co, ty kapky rostly prostě na stromech a bylo to skvělý, úžasný. Hele, takže jsem tak jako nostalgicky zaspomínala, děkuju.
0: Dobře, tak děkuju. Já zůstávám u nostalgie, protože tulácký ráno, my jsme včera hráli normálně. My samozřejmě tady nostalgicky, nevím, my jsme se tady dostali na notu teďka starý zpátky do minulosti. Já samozřejmě, když se řekne tulácký ráno, tak vím, jak to zpíval Patrik Německy. Tak klenot. Pojďme na... Co, to je klenot.
2: Doufám, že to
1: je náš klenot.
0: To je krem de la krem, Katka tomu říká. Jak to říká?
1: Pure gold.
0: Tak přátelé, pure gold. Užijte si to. Pojďme na to. Přátelé, tulácké ráno v němčině. Pozor. Jdeme na to.
3: Was für den Keilen trübte Saalen, eine Tränen, es schwirrt in ihn heil. Und wir ans Hüden schalen, und Tröten flaren.

0: 6.20, za chvíli jsme zpátky.
1: To let se dálo a vodou z říčky, paň se zháší, tak zase půjde touto.
2: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 139,90, Tesco vejce z podestýlky 30 kusů, velikost S. Nabídka platí od 6. do 12. května ve všech supermarketech a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
3: Za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
4: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Flora Margarín kilo za 89,90. Cartedor smetanový dezert různé druhy 140 gramů za 15,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 144,90. Až do 12. května. Kaufland.
5: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
6: Máš už plány na jaro, výlet na kole nebo trénink na čerstvém vzduchu? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše. Objednej už teď a užívej si zábavu. Když aktivní jaro, tak Allegro.
7: Život? To je jedna změna za druhou. Některé z nich jsou malé, jiné obrovské. Jsou změny zásadní, vedlejší, nečekané, dlouho plánované i změny plánovaných změn. My jsme tu proto, aby šla každá životní změna snadněji. ČSOB. Jdeme vám naproti.
8: Co takhle internet, který se neseká? Stahuje bleskovou rychlostí a streamuje na plný pecky. Ve Vodafonu máme nejlepší pevný internet v Česku, oceněný v nezávislém testu nPerf. A navíc i vysokorychlostní, kterým pokrýváme nejvíce domácností a firem. Stavte se pro něj u nás v prodejně. Vodafone.
9: V Jisku pro vás máme extra slevu 10% na vše, včetně již zlevněného zboží. Nabídka platí od středy 6.5. do neděle 10.5. a to na prodejnách i online. Jisk. Scandinavian Sleeping
10: and Living. Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
11: Ať svítí slunce nebo je zataženo, UV paprsky působí pořád, i přes mraky nebo sklo. Chraňte svou pokožku každý den. Například se Sundance transparentním sprejem na opalování s SPF 50 jen za 159 korun. Šetřete čas i peníze. DM vždy výhodně.
12: Který pár vyhraje svatbu snů s Evropou 2 v hodnotě 3/4 mega? Poslouchej v pátek 15. května finále v ranní show. Navíc teď můžeš vyhrát i ty? Tipni si na Evropa2.cz správně vítěze letošního ročníku a užij si pobyt pro dva v hotelu Sen a voňavý Dermakol balíček. Generálním partnerem soutěže je Dermakol, který s láskou ke kráse mění svět již 60 let.
13: A teď vykouzlíme výhodnější elektřinu a plyn.
14: Už je vykouzleno. Svět se zbláznil, ale ceny u EPET zůstávají stabilní.
15: Žádná kouzla.
14: Kouzla ne, ale chytrý formulář. Nahrajte své vyúčtování a do 3 minut máte hotovo. Navíc nyní sleva 1000 korun při sjednání online. Více na epet.cz.
16: Pozor, největší slevový týden je tady. Nákupy ona dnes vám přináší slevy až 50% na módu, elektroniku, vybavení do domácnosti a mnohem víc. Za každou platbu kartou Visa u vybraných obchodníků získáte kromě slevy i něco navíc. Už brzy velké slevy v časopise ona dnes.
17: Zpátky k muzice.

0: Podle Koháka.
1: Posloucháte ranní show na Evropě 2, svět podle Koháka, dobré ráno.
2: Dobré ráno, přátelé.
1: Dobré ráno.
2: Prostě tebe, Leoši, jdu rovnou na tebe, jo. To, že jsi mě nepozval na svý narozeniny, OK,
1: pozval.
2: Nevadí.
1: Pozval? Jistě.
3: To teprve
2: já myslel
3: bude.
2: Na ty hlavní, jak jsou hezky ty lidi oblečený.
1: To se ti líbilo?
2: Jak v centru Prahy.
1: To byla jenom rodina.
2: Fakt?
1: To byla jenom rodina.
2: No, že ty máš 150 lidí jako rodinu?
1: To nebylo 150 lidí.
2: Aha, dobře, tak nevadí. No nicméně nepatřím do rodiny, jsem se to zvěděl, nevadí. Nicméně, vykoukl na mě, představ si to, seriál Leoš.
1: Ježišmarja.
2: Byl jsem pozvaný na premiéru do Berouna, to jsem bohužel nestíhal, to mě strašně mrzí. Nicméně, seriál Leoš, co k tomu můžeš říct? Já jsem to ještě neviděl.
3: Já myslím, že teď po druhém díle už k tomu nemůže říct nic.
2: Ne.
1: Já nechávám mluvit dílo samotné.
2: Aha. A ty jsi takhle, já jsem ještě neviděl ani jeden díl, já jsem tak jako...
1: Tak to buď rád.
2: Já jsem tak jako...
1: Jestli tě můžu poprosit, udrž si to.
2: Hele.
1: Hele, aspoň
3: jeden kamarád ti zůstane.
1: Ať tě nezlákají ty svody, jo, nepouštěj si to.
2: Hele, já se těším i bojím zároveň.
1: Nepouštěj si to.
2: Jo, ne?
3: Nikdy.
2: Určitě.
3: Máš doživotní zákaz.
2: Hele, a je to ta reklama, takový to nepouštějte si to, aby si to lidi pustili?
1: Ne, dobře, uděláme deal.
2: Ano.
1: Pusti jenom první díl, teď si nepouští hlavně ten druhý.
2: Dobře, jakože bys ho pustil dřív než ten první.
3: Ne, obecně.
1: Obecně.
2: Jedničku a pak čau.
3: A pak trojku můžeš, zase.
1: No,
2: že dvojka se ti nelíbí.
1: Trojku taky neradši.
2: Aha. A kolik máme dílů?
1: Tři.
2: Jenom
1: tři.
2: Aha. No
3: ne, jedničku a běž od toho.
2: Nicméně, chtěl jsem se zeptat, jo.
1: No.
2: Pro mě důležitá věc, jo. Já, jak jsem fanoušek některých seriálů,
1: ano.
2: Amerického, jako většinou výroby,
1: ano.
2: Je provenience, tak já miluju, když ty díly mají nějaký název. Jo.
1: No.
2: Třeba u Hry o trůny jsem úplně zbožňoval, jak ten hlas na začátku říká název toho dílu. Třeba já nevím, řekl, co mohl říct třeba? Jako Králova brána.
1: Králova brána.
2: A to říct vždycky tím hlasem. No a teďka jsem se pustil do sledování Euforie,
1: ano.
2: Který mají novou řadu, a já jsem zapomněl tu první, druhou, tak to jedu od začátku.
1: A tam jsou názvy těch epizod.
2: Ale jaký? Já jsem si to nachystal na tebe. Tak schválně.
1: Jako inspirace.
2: No, právě. První řada, druhý díl, chovat se jako táta. To je takový jako OK, ale pozor, pak jsou tady díly, pozor, dávej pozor. Útrapy a strasti při čurání v depresi. Máš tam něco takového?
1: No, my jsme jako názvy epizod nechtěli mít. Režisér něco vymyslel.
2: A to by se to nelíbilo.
1: Ne, o mě nešlo, já v tom nefiguruju. To není můj projekt.
2: Jo. Takže jo? Pozor, já mám další. Solte zemi za sebou.
1: No,
2: to jsou takový názvy, že až mi to prostě baví, už jenom kvůli tomu názvu se na to podívat. A pozor, teďka jsem viděl, snažím se dostat do nebe, než zavřou bránu.
1: To je hezký.
2: To možná by se hodilo na nějaký tvůj díl, není to tak?
1: Oni
2: ano.
1: Se rozhodli, že nakonec ty díly pojmenované nebudou.
2: To je ale škoda, to mě strašně mrzí.
3: A původně?
1: No původně.
2: Ale opravdu to myslím vážně, to je strašná chyba.
1: Režisérovi se líbil nápad, že první díl by se jmenoval Sláva.
2: No, to je banální, napadne každýho.
1: Druhý díl Sex.
2: No ty vole, sorry.
1: A třetí díl Pravda.
2: Tak to radši nechte tak, jak to je. Nic tam nedávejte.
1: Počkej.
2: Spalte zemi za sebou. Víš to, takovýhle, až jako poeticky, až jako
1: básnický. Počkej, spalte zemi za sebou, to byl teďka ten druhý díl.

0: 6.34, posloucháte ranní show na Evropě 2 a přátelé, teď vám to tady pustím, jo, jako muziku. Soustřeďte se. Poznali jste to? To jsou přátelé. Přátelé, poznali jste to? To jsou přátelé. Nebo respektive muzika z takového reunionu, z reunionu. Hmm. Vysvětlím. Bavili jsme se tady o seriálech teďka. Mm-hmm. Katka miluje seriál Přátelé.
1: Doufám se tvrdit, že nejsem sama. Je to asi nejoblíbenější seriál na světě.
0: Ano.
1: No. Dneska má výročíčko.
0: Dneska má výročíčko.

0: Asi jste pochopili, že to byla fakt znělka, normálně znělka z první sezóny, nebyla to ta píseň. Tak jaké výročí?
1: 6. května roku 2004, tedy před 22 lety, odvysílala stanice NBC úplně poslední epizodu seriálu Přátelé.
0: Aha.
1: S názvem The Last One, tedy poslední, a tehdy sledovalo tuto epizodu přes 52 milionů diváků.
0: Tady hodně.
1: Tady hodně.
0: Takže ono je to 22 let, co byl poslední
1: Chápeš
0: díl.
1: To?
0: Já jsem si myslel, že to je klasicky před 22 lety vzniknul seriál Přátelé. Ne. Už je to 22 let, co jsme viděli novou epizodu.
1: Před 2 lety byl Reunion a já teda jsem si k této příležitosti tady připravila takový malý program.
0: Ano.
1: Protože nevybrala jsem úryvek z poslední epizody, ta byla taková smutná rozlučková.
0: To nevadí.
1: Ale je to předposlední epizoda.
0: To je předposlední, jo?
1: No, myslím, že předposlední nebo předposlední a přitom je to takovej klenot a můj oblíbený highlight. Jak Joey mluvil francouzsky, jo? Je to jakoby víc sestříhaných scén, protože to se prolínalo celým tím dílem a jenom bych to chtěla jakoby uvést tu scénu, protože třeba už se to nepamatujete, nebo jste to třeba nikdy neviděli. Ale scéna začíná tím, že přátelé sedí v kavárně a Joey se jim svěřil, že jde na konkurs, kde by měl umět francouzsky plynně, protože se to napsal mimochodem do životopisu. Na to mu Ross s děsem v očích říká, ale v životopise nesmíš lhát. A načež mu Monika, jeho sestra, Rosovi, paleontologovi, říká, jo, a jaká byla roční stáž v Káhyře? A Ross říká, ušlo to. No a tak se Phoebe svým způsobem nabídla, protože ta umí plyně francouzsky, že ho to naučí. No, tady to je.
2: Takže tohle bude celkem lehký. Tvůj text začíná, jmenuji se Claude.
3: Jasně.
2: Takže opakuj po mně. Je m'appelle Claude.
3: Že de kuplau.
2: Zkusíme to ještě jednou.
3: Dobře.
2: Je m'appelle Claude.
3: Že de plimlu.
2: Takhle přesně jsem to neřekla.
3: Vážně. Mně se to zdá úplně stejný.
2: Doopravdy?
3: Jo.
2: No, tak si to zopakujem.
3: Jo.
2: Nastraš už.
3: Jasně.
2: Je m'appelle Claude.
3: Je te flou fli.
2: Oh, mon dieu.
3: Oh, de fouf.
4: Kde pak jen tu jednu, Rachel?
2: Je m'appelle Claude.
3: Je te col mlu.
1: Další kolo.
2: Ne! Dobře, zkusíme si to rozložit. Takže si to budeme říkat po slabikách, čili opakuj po mně, ano? Je. Ma.
3: Ma.
2: Pel.
3: Pel.
2: Výborně, teď rychleji.
3: Že?
2: Ma.
3: Ma.
2: Pel.
3: Pel.
2: Že ma pel.
3: Mi pupu.
2: Je to náročný, nemůžu tě učit.
3: Co děláš?
2: Musím jít, jinak ti omlátím hlavu o zeď.
3: To ne, nechoď, potřebuju tě, ten konkurs mám zítra. Že bla bla. Mi neví. Oplá.
1: Teď to zkouší sám, s kazeťákem.
0: Teď sám.
5: Nyní budeme počítat od 1 do 5. 1, 2, 3, 4, 5.
3: E, blu, bla, flu, plonk.
5: Správně.
3: Děkuju. Čau.
2: Ahoj, Joey. Heleď, ten včerejšek mě opravdu mrzí a hodně jsem o tom přemýšlela.
3: Ale
2: nebyla jsem dost trpělivá. Zkusíme to znovu.
3: Ale ne, dobrý, už to nepotřebuju. Zamakal jsem na sobě a už mi to fakt jde.
2: Neříkej, tak mi něco pověz.
3: Jistě, rád.
2: No.
3: Takže. Blé de la blé de blu blé blé. Vidíš?
2: Jenže to není. Není. Až na to, že to není francouzský!
3: Já bych řekl, že bylo a že tu roli mám dávno v kapse.
2: Jak si tím můžeš být tak jistý?
3: Protože ten člověk z té kazety mě pochválil.
1: Tak, a teď už je konkurs.
4: Joey, můžeš začít.
3: Jo. Žlbubu, Claude?
6: Zeblu, lelalu, bláblu.
7: Je mi líto, ale nerozumím.
6: Tak přidej ve francouzštině, kámo.
8: Joey, umíš francouzsky?
6: Tout de la four. Blue, blue, blue, blau, fuf.
8: Mám pocit, že konkurs skončil.
9: Écoutez, je vais vous de la vérité. C'est mon petit frère. Il est
1: un peu retardé. Říká, že má retardovanýho bráchu, že to je on. Ať ho ukláchulí.
0: Aha.
9: Alors, si vous pouviez jouer la joue avec lui.
8: Jsi šikovný, chlapče. Francouzsky mluvíš pěkně. Bohužel tu roli obsadíme někým jiným.
6: A, to nic. Ale Frani nám jde, ne?
8: Přímo skvěle.
6: Vidíš?
9: Merci, au revoir.
6: Jo, tu de la frut.
10: Ranní show Evropy 2.
0: Europe 2. Mademoiselle, monsieur. Europe 2. Evropa 2.

0: Tak jsme teďka vzpomínali na Přátelé. Seriál Přátelé skončil před 22 lety, přesně 6. května 2004.
1: Yes.
0: Yes. No, my jsme tady pouštěli ukázku a vlastně je to zajímavý, že pustíte takhle seriál, který je dabovaný v rádiu. Tak vlastně mnohem víc vnímáte, že to nejsou ty postavy, ale že to je Petr Rychlý. Jo?
1: Jo, jo.
0: To je zajímavý, že když koukáte na Joeyho, tak vidíte Joeyho, který mluví česky, ale takhle v rádiu, když to pustíte, tak prostě slyšíte, já říkám, to je Petr Rychlý. Jo, proč pouštíme do rádia Petra Rychlýho, že jo?
1: No, jasně. No, já jsem měla to štěstí, že jsem na Petra Rychlýho narazila, když jsme tehdy před lety měli nějaký starý pecky v Mikulově, tak on tam vystupoval.
0: Ano.
1: Zpíval Nedvěde nějaký, geniální samozřejmě. A já jako obří faninka seriálu Přátelé jsem ho konfrontovala tady s touhle situací.
0: S tou scénou,
1: jak to dělali? Joey mluvil francouzsky.
0: Jak to dělali?
1: A nahodila se mu a říkám, tout de la fruit, blu bla bla, je m'appelle Claude. A on na mě koukal.
0: Vůbec nevěděl.
1: A to bylo pro mě tehdy to velký uvědomění, že ty herci, co dabovali ty lidi v tom seriálu, to třeba fakt viděli jenom jednou jedinkrát v tom studiu a pak už se to třeba nikdy nepustili a to prostě, co my notoricky známe,
0: no,
1: tak jima jenom jakoby prošumělo.
0: A ty si mu to potom připomněla a on se nechyt.
1: No vůbec, vůbec nevěděl, o čem mluvím, chápeš to?
0: A on ani nevěděl, že dělal Joeyho.
1: No,

0: doprava. Bude doprava. Ale ještě předtím vezmeme někoho do vysílání. Dobré ráno.
1: Dobré ráno, Leoši a Katko.
2: Bonjour.
0: Bonjour. Máte k tématu něco? K tématu?
1: No, tak trochu. Mě Joeyho francouzština připomíná naše hodiny francouzštiny ze střední školy, kdy jsme měli 2 roky jako doplňkový předmět francouzštinu.
0: Jo, je to podobný.
1: Paní učitelka stála vždycky zahleděná z okna a dala nám třeba obrázek a teď nám ho popiš. A popisovali jsme mu ho většinou, nebo jí teda, tak většinou jako ten Joey a ona, správně. Správně, posaď se, máš za jedno. A já si pamatuju z francouzštiny, že se řekne 80 quatre vingt, to je 4x20.
0: Ano.
1: A je suis étudiant, že jsem student.
0: To je pravda, to je pravda, oni vlastně, Francouzi neřeknou 80, ale řeknou 4x20, quarter one,
2: jak to mají zábavný, viď?
0: Je francouzsky 20 a quarter 4.
2: Rovnou u toho procvičíš násobilku.
0: Počkej, oni vlastně, to je pravda, i francouzsky 80 řekne quarter one, což je 4x20.
2: A počkej, a je to jenom u 80, nebo takhle mají všechny čísla?
0: Mají to celý nějaký takovýhle zmatený, jako.
1: Mají to dost zmatený a tohle je jediný, si pamatuju.
0: To je dobrý. To je dobrý, tak díky, ty jsi jenom mě pobavil.
1: Taky.
0: Ahoj. Ahoj. Trafik, pojď.
2: Nehoda na D1 za Rohlenkou směrem z Brna do Vyškova na 208,5 km. Včera večer se tam převrátil kamion a teprve dnes ráno ho budou vyprošťovat.
0: Francouzštináři volají, hele, klasika. Někdo umí francouzsky, hned volám. Já musím je opravit. Musím je opravit.
3: Ne, my jsme chtěli navázat na těch 4x20, jo?
0: No.
3: Protože vlastně, když pak chcete říct 90 nebo 99, tak prostě...
4: Tak se to řekne. 99 se řekne 99, což je 4x20 a 19.
0: No, je to tak.
2: Tak to nemyslíš vážně.
0: Je to tak, no. Kat van Disnev, 4x20 a 19.
2: Dobře, a když přijdeš do Francie, tak oni jsou naštvaní, že nemluvíš francouzsky, že na ně mluvíš anglicky, že jo?
0: Nevím.
2: To, co se o nich ví?
0: Nevím.
2: No, tak nemají to rádi, když na ně začneš mluvit anglicky a oni se diví?
0: Nejvtipnější je, jak my tady prostě v Česku, jako v té naší pidi zemičce, si děláme prdel z francouzštiny, jako, že jo? Jak je to prostě jako silly jazyk, ne? Francouzština je obří jazyk. Plnej největší básníci světa prostě ve francouzštině tohleto.
2: Ale tout de la frut.
0: Tout de la frut a my jako tady. No, to je teda ta francouzština, teda to je opravdu velmi špatně teda koncipovaný jazyk, jo. Za mě tedy ne, palec dolů. Víš, jako, že by si mohli pod komentářem, a kdyby měla francouzština svůj Instagramový účet, my bychom tam napsali, hele, za mě palec dolů teda.
5: Ranní show Evropy 2. Evropa 2, kde to stojí?
0: Skutečně směšné.
2: To už jsme si řekli, kde to stojí, už jsem to říkala.
0: To jsi říkala, jo. Tak přesně takový. Tolik let to trénovala tu francouzštinu a tohle si francouzštinu si připravila.
6: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc, nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Více na Toyota.cz.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A trvanlivé mléko, 1 litr s apkou, pouze za 8,90. Albert. Dle srovnání 28.4.
8: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
5: Evropa 2, 88.2 a 105,5 FM.
9: Taky od fochu, co? Hele, hoď mi na vozejk dřevobábnitý USBčko, fasádní samonihilační tmelidlo, expruzovaný polystrát a trochu toho zatraceného bednění.
10: To teda slyším poprvé.
11: Ale něco spolu vykouslíme. Pojďte za mnou.
9: Je, Tak díky moc.
6: Všichni fachmani i kutilové teď jezdí k nám. Bauhaus, když se to má podařit.
10: Fíha! V Majalandu otevřeli nové venkovní atrakce. Tak se přileďte s dětmi pořádně vydovádět. V květnu je venku otevřeno každý víkend a taky o svátcích. A pozor, vyhrát můžete narozeninovou oslavu za 10 000. Více na majaland.cz.
11: Lazura Estetik Profi chrání dřevo venku až 20 let. To je vyzkoušeno a ověřeno akreditovanou laboratoří. S Estetik Profi už nemusíš pořád dokola natírat. Česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Estetik Profi. Nově na českém trhu. Více na www.estetikprofi.cz.
12: Připravte se na obří party. Flo Rida, autor hitů Low, Ride Round, Good Feeling nebo Whistle, míří do Prahy. Už 19. května roztančí O2 Arenu explozivní show plná světových megahitů. Nenechte si ujít jednu z největších hudebních událostí roku. Vstupenky v sítích Ticketmaster a Ticketportal.
13: Výstava Titanic už jen do 28. června. Vstupte na palubu nejslavnější lodi světa a staňte se jedním z cestujících. Odhalte stovky originálních exponátů, zažijte atmosféru počátku 20. století a dotkněte se ledovce. Nenechte si ujít výstavu Titanic na PVA Expo Praha.
14: Human Zoo. Human Zoo. Holišová, Ruml, Zea, Dusilová, Kranich, Moravec, Heclová, Pšenička, Prachařová, Cina, Doláková. 40 umělců na jednom jevišti. Velká, barevná a hlasitá Human Zoo. Gosplová anarchie Viktora Tauše a Romana Holého. V nové spirále na výstavišti. Květnové termíny v prodeji. Vstupenky v síti Go Out nebo na novaspirala.cz. Human Zoo. Human Zoo. Pouze 50 repríz.
15: Do Cinestar klubu přilétá ta nejzářivější výhoda. Poukázka na 1+1 vstupenku zdarma. Automaticky ji získají všichni noví i stávající členové, kteří si v klubu prodlouží členství. Užijte si vesmír plný hvězdných výhod jedině v multikinech Cinestar.
16: Spartani. Veškerý spartianský video obsah teď na jednom místě. Televizní aplikace Sparta TV přináší sestřihy zápasů, rozhovory, talk show i exkluzivní záběry ze zákulisí přímo na vaši velkou obrazovku. Všechno přehledně, všechno na jednom místě. Stáhni si Sparta TV na svoji televizi a sleduj svůj klub z pohodlí domova. Sparta. Tečka.

0: Ranní show na Evropě 2. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Dobré ráno, 6.56. Mluvili jsme tady dneska hodně o cizích jazycích v ranní show. Já bych u cizích jazyků zůstal, ale přešel bych na angličtinu.
1: Dobře.
0: Totiž, minulý týden jsem měl narozeniny a úplně mě tady jako překvapilo, vyrazilo dech, když přišla rodina. Mm-hmm. Nejdřív moje manželka, to už bylo jako nejvíc, ale pak takzvaně eso na krále, přišla ještě moje máma a moje dcera a pak ještě moje tchýně teda. Byli tady prostě všichni. No a moje dcera mi zpívala k narozeninám.
1: No.
0: A jak to jako probíhalo? Já jsem se potom bavil potom s manželkou a manželka, že prý tady si sedla Alex jakože k mikrofonu, možná jste to viděli na videu, je z toho takový video na Instagramu Evropy 2. A Monika, prý Alex řekla, já jsem to nevnímal, že ona to šeptala, zaspíváme tátovi k narozeninám a Alex, že jí říká, já sama.
1: Ano.
0: A spustila.

0: No,
1: happy birthday, dear tatínka, je super.
0: Já jsem samozřejmě, jak začala happy birthday, tak jsem čekal, co tam jakoby dá.
1: Jasně.
0: Taky jsi čekala.
1: Jasně, to vždycky
0: čekáš. Čekáš, co jakoby tam dá a dear tatínka.
1: No.
0: Myslím, že ten novotvar si nějak zafixuju a bude navždy součástí jakoby mých vzpomínek. Jo. Samozřejmě úžasný, dojalo mi to. Mimochodem opět jsem si potvrdil, že co týče pěveckých kvalit, je to moje dcera. To jste tak nějak slyšeli.
1: Ale prosím tě.
0: No a já když jsem jí dnes večer do postýlky, tak jsem se jí ptal, jak mi zpívala to Happy Birthday. Tak jsem se jí prostě zeptal, říkal jsem si, a jak tě to napadlo, že to zpívala anglicky? Já jí znám, že to na to zpívá jako česky. Mm. Hodně štěstí. Že si nespívala hodně štěstí. Ty chtěla si to zpívat česky? A ona, ne. A já, aha. A kdyby si to zpívala česky, tak by si zpívala co? A ona, hodně štěstí, zdraví, hodně štěstí, zdraví, hodně štěstí. A já byl napnutý. A ona, hodně štěstí, milý Leoši. Hodně štěstí, zdraví. Prostě v češtině jsem byl milý Leoši, jo. Já úplně...
1: Buď rád za angličtinu.
0: Já jsem byl rád za...

0: 7:02, posloucháte ranní show na Evropě 2. Přátelé, Katka teďka říká obě písničky, musíte k nám přijet, budeme mít nový trávník. Jo? Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Ranní show, to je jako takhle, to pozvání není důležité, jako je důležitá ta věta, budeme mít nový trávník. U toho jsme se my tady zastavili, protože
1: jasno.
0: I naši posluchači mají určitě často nový trávník.
1: Já jsem ale neříkala, budeme mít nový trávník, já jsem říkala, budeme mít trávní koberec. A to je totiž ten game changer.
0: Jo, to je game changer.
1: A kolem toho se teďko jakoby vlastně točí veškerá komunikace naší rodiny, protože třeba moje pětiletá dcera Sofinka rozhlásila všem svým kamarádům, že budeme mít na zahradě koberec.
0: Ano.
1: Všechny už je pozvala, ale ona regulárně jakoby si myslí, že tam dáme koberec a říkala, budeme tam chodit v ponožkách, to bude prostě skvělý. A včera jsem jí vlastně musela zklamat s tím, že se mi říká, ale Sofinko, to bude travní koberec.
0: A ona, to, koberec.
1: A ona říkala, takže tam jako to bude koberec a na tom bude namalovaná tráva? Tak říkám, ne, oni to tam položí jako koberec a bude to trávní. Takže přišlo velký zklamání.
0: No ale já jsem vlastně nadšenej, protože vy jste se nějak jako, jak to říct, pořád k tomu odhodlávali. Hmm. A teď jste se na to jako zmohli. Nebo jak to jako je? Protože ten barák máte kolik? 2 roky už?
1: Ne, rok, ale tak prostě, ne, my jsme čekali, až teprve budou hotový všechny ty věci, kam třeba potřebuje jezdit bagr, protože nechceš si rozrejt novej trávník,
0: aha,
1: že jo? Takže až teď, když už je všecko, co se tam dá udělat hotový, tak teďko přišel na řadu trávník, manžel samozřejmě chtěl zasívat a já jsem mu to rozmluvila, říkala jsem, necháme to na profesionálech.
0: To byl rád určitě. Ranní show, dobré ráno.
2: Ahoj Loši, ahoj Katko.
1: Ahoj.
0: Tak povídej.
2: No já jsem chtěla ještě k tomu, vlastně k tomu přechodu z té francouzštiny do angličtiny.
0: Miláčku, to už je, to už jsme pryč, to už je daleko. Ale děkujeme. Ty umíš francouzsky, viď?
2: Neumím francouzsky, ale je jedna prostě super scéna, kde je vlastně růžový panter a vlastně ten se z francouzštiny učí do angličtiny.
0: Tak víš co, tak nám to řekni. Ono se ti udělá hezky, viď?
2: Tak ne, tak jestli je jiné téma, tak...
0: Ne, řekni nám to. Já už jsem natěšený, ale musíš si to celý uvést. Jo, to znamená, hele, představ si, že vysíláš tady v rádiu a je...

0: Jdeš, pojď, začíná ranní show, tak.
1: To je těžký úkol.
0: No?
1: To je těžký úkol. Prostě bavili jste se vlastně o Joeym, jak se učil francouzštinu. A já jsem chtěla navázat na to, že vlastně film Růžový panter, kde se jakoby asi francouz učí zase zpětně anglicky. A je to právě, že super scéna, protože je to něco podobného jako Joey, no.
0: To je ono, jo, už tak to musíš vysvětlit, ale ta.
1: No, nemáte tam náhodou ten úryvek?
0: Ne, ne, to určitě zvládneš sama, pojď.
1: Je mi líto, no.
0: No počkej, to přece musíš říct, ne? Tak, jako když jsi v hospodě a vyprávíš tak, to kamarádům. Představ si, to vyprávíš kamarádům v hospodě.
1: Dobře, takže ona mu vlastně, ta lektorka té angličtiny, vlastně ho učí větu, já bych si rád koupil hamburger.
0: No?
1: No. A vlastně on to opakuje tak nějak jako Joey, no.
0: Jo. A můžeš nám to ukázat jenom, jako jak zhruba...
2: Nechybej, teď už nikdy nezavolá.
0: Ne. A ty běháš v parku toho?
1: Ano, běhám právě.
0: Jo, ty běháš v parku, já to slyším, včera prezident, dneska ty. Ty prostě běháš a do toho takhle vyprávíš u běhu historku do radní show. To máš teda těžký. Ano. Ta... Tak nám to vysvětli, já to nech... Ty to chápeš, v čem je humor?
2: No tak pravděpodobně...
1: No právě, kdybyste tu scénku pustili, tak by to bylo perfektní.
2: Jenže, ale to je přesně to, ty si třeba myslíš, že my tady máme všechny scénky světa, ale to my, když něco jako pouštíme, tak my si to musíme připravit. To je právě ono.
1: Aha, no. Tak to je škoda, no.
0: Ale ty to určitě zvládneš, já jsem teďka fakt jako napnutej. To zvládneš. Tak schválně, on se ono učí...
1: Vy jste ale zlý, člověk se sem dovolá.
0: My jsme zlí, jo. Ty nás tady otravuješ vysílání, prostě s nějakým přiblblbým...
2: Mi se úplně vrátilo trauma z toho, jak jsem byla u Krause a úplně jsem měla stejný pocit, když
1: ano,
2: mě tam griloval. Jako tato
1: ano,
2: slečna, já se ti omlouvám a běž si zaběhat. To,
0: no,
2: to vyběháš.
1: Tak jak,
0: ne, počkej, tak počkej. On teda je jako, jako francouz a on ho učí anglicky říct a on to zkouší říkat, jo?
1: Ano, a právě je to buď v angličtině, nebo je to i v češtině a vlastně ho tam učí I would like to buy a hamburger. A on to vlastně tam ukomolí, no, prostě taky ho mu to rozkouskuje I would like, on to zopakuje, ale vlastně ve finále celou tu větu neřekne.
2: Takže růžovej panter vykrad přátelé.
0: Tak já mám pro tebe překvapení, já jsem to tady našel nakonec. A to je ten happy end. To je ten happy end, prostě nesmíte ty věci prostě vzdávat, takže jdeme na to, jo? Hele.
3: I would like to buy a hamburger.
4: I would like to buy a hamburger.
3: I would like to buy a hamburger.
4: You would like to buy a hamburger.
3: No, no, no. Let's break it down. I would like to buy a hamburger.
4: I would like to buy a hamburger.
3: It's not damburger, hamburger.
4: I'm not saying dimburger. I said I would like to buy a hamburger.
3: I would like to buy a hamburger.
4: I would like to buy a hamburger.
3: Hamburger.
4: I would like to buy a hamburger.
3: Maybe we should stop.
4: We don't quit. We do not quit. Again, again.
3: I would like to buy a hamburger.
4: I would like to buy a hamburger.
3: I would like to buy a hamburger.
4: I would like to buy a burger.
3: I would like to buy a hamburger.
4: I would like to buy a hamburger.
3: I would like to buy a hamburger.
4: I would like to buy a burger.
3: I would like to buy a hamburger.
0: Tak my ti moc děkujeme.
1: Jo. Ano, hezký den.
0: Zachránila jsi nás a já se ti omlouvám. A teď jsem...
1: Ne, vy jste mě zachránili, protože...
0: Já si myslím, že to je metafora pro život. Prostě nakonec všechno dobře dopadne. Ahoj,
1: tak
0: ahoj.
1: Ahoj.
0: Ranní show Evropy 2. Evropa 2.

0: 7.12, posloucháte ranní show na Evropě 2. Před chvíličkou jsem telefonovala velmi sympatická slečna, která běhala v parku, nebo stále ještě běží, a mluvila o historce, nebo o scéně s růžovýho pantera. Možná jste to slyšeli. A já bych chtěl celé to téma dohnat ad absurdum. My se k tomu dokonce ještě teďka vrátíme, že já jsem to našel, tu scénu, v češtině. A pojďme si říct, co se hodí víc jako do rádia v češtině. Takže jdeme na to.
1: Rád bych si koupil hamburger.
2: Rád je si koulí den hamburgu.
1: Rád bych si koupil ten hamburger.
2: Rád bych si houpl tím hambobrem.
1: Ne, zkusíme to po částech. Rád.
2: Lád.
1: Rád.
2: Já.
1: Bych.
2: Bych.
1: Bych.
2: Půh.
1: Bych.
2: Bych.
1: Bych. Si?
2: Sír?
1: Si?
2: Sír.
1: Go?
2: Kua?
1: Go?
2: Kua?
1: Go?
2: Kua?
1: Pil?
2: Jel?
1: Pil?
2: Pal?
1: Pil?
2: Pol, pol.
1: Ten?
2: Ten?
1: Hamburger.
2: Hambaber.
1: Hamburger.
2: Humemer.
1: Hamburger.
2: Hambrater.
1: Ham?
2: Ham.
1: Bur?
2: Bur.
1: Gr.
2: Gr.
1: Rád bych si koupil ten hamburger.
2: Rád bych si koupil ten hromburger.
1: Není to hromburger, ale hamburger.
2: Já neřekl hromburger. Rád bych si koupil ten hamburger.
1: Rád bych si koupil ten hamburger.
2: Rád bych si koupil ten hamburger.
1: Hamburger.
2: Rád bych si koupil ten hamburger.
1: Radši toho necháme.
2: Nepřestávat. V žádném případě. Znova a znova.
1: Rád bych si koupil ten hamburger.
2: Rád bych si koupil ten hamburger.
1: Rád bych si koupil ten hamburger.
2: Rád bych si koupil ten hamburger.
1: Rád bych si koupil ten hamburger.
2: Rád bych si koupil ten hamburger.
1: Rád bych si koupil ten hamburger.
2: Rád bych si koupil ten hamburger.
1: Rád bych si koupil ten hamburger.
2: Hamburger.
0: Takže tak.
3: Evropa 2.
0: Jestli můžeme něco slíbit, takže už se k tomu nebudeme vracet, tomu tématu.
4: Vážně? Jsi si jistý?
0: Možná se dovolá někdo a řekne, ještě je takový film jeden a tam je taková scéna s xylofonem.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A trvanlivé mléko, 1 litr s apkou, pouze za 8,90. Albert. Dle srovnání 28.4.
6: Abíčko ti přináší už třetí exkluzivní speciál Minecraft. Úplně všechno je v něm z bloků. Prozkoumej lidské tělo zevnitř, najdi chemické prvky s krumpáčem v ruce, nebo se vydej do minulosti za dinosaury. Vyzkoušej stovku modů, u kterých se něco naučíš a ani si toho nevšimneš. Java, Bedrock, Edu, pro každého něco. Speciál ABC Minecraft. Na stáncích a na ikiosek.cz.
3: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM. Stále ještě nevíte, kde bude váš maturitní nebo vysokoškolský ples? Je čas přestat hledat. Jsou chvíle, na které se nezapomíná. První tanec. Smích přátel, ty si zaslouží výjimečné místo. Kongresové centrum Praha. Velký taneční parket, špičkové zázemí a navíc Praha jako na dlani. A kde bude ten váš ples? Více na kcp.cz.
7: Kongresové centrum Praha. Kde na okamžicích záleží.

0: maximum muziky. Evropa 2.
1: 7.19. Evropa 2 vysílá zprávy. Jsme zpátky v našem programu, slovo má Katka Říhová.
2: A přeju pěkné ráno, hoteliéři na Kypru mají na léto o třetinu méně rezervací než loni touto dobou. Varovala předtím podle místních médií Kyperská asociace hotelů. Důvodem poklesu je válka proti Iránu. V Nepálu zemřel český horolezec. Neštěstí se stalo při sestupu z tábora C3 na nepálské straně hory Makalu 2. V úterý to na Facebooku oznámila cestovní kancelář Expedition Club, která výpravu organizuje. Teď už se nám hlásí Zuzka.
3: Prostor pro simulační centrum urgentní medicíny nebo univerzitní knihovnu poskytne nová budova Technické univerzity v Liberci, jejíž stavba začne v květnu. Komplex za téměř 490 milionů korun bez DPH bude na místě nevyhovující budovy F2, kterou nechala loni škola zbourat. Univerzita zaplatí za stavbu ze svého zhruba 124 milionů korun. Zbytek je z evropských a státních fondů. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
2: Vědci spočítali, kdy by mohl zaniknout vesmír. A je to dříve, než se předpokládalo. Nejnovější objevy expertů na vesmír naznačují...
1: Počkej. My máme něco na červenec naplánovanýho.
4: Kdy?
2: Řádově o biliony let dříve.
1: No ale kdy?
2: To nevíme.
1: O biliony let to může být třeba...
2: Oni to jako neřekli, jako který rok to bude, jo. Ale...
1: Festival ve Varech ještě letos.
2: To dáme. Pojďme si držet palce.
1: Jo, oni řekli o biliony let dříve, tečka.
2: Tečka. Rychlost rozpínání vesmíru se totiž dramaticky mění v průběhu času.
1: Já to stejně nechápu.
2: Jak to můžou spočítat?
1: Ne, jak to vlastně jako... Jak,
2: ten vesmír?
1: Jak je to vlastně možný?
2: Cože, jak můžeš nechápat vesmír a smysl života, pane bože? To je snad jasný, ne?
1: Nemontuj tyhle ty dvě věci dohromady. Ale je to blázinec, ne?
2: Jakože to je nekonečný.
1: Když koukáš na ty grafiky a oni ti to jako ukazujou, tak prostě letíme tím vesmírem v nějaký spirále.
2: Na kusu šutru.
1: A že vlastně všechno funguje, rozumíš? Že prostě přijdeš k bankomatu, vyjdou ti ty peníze z toho. Ty za to něco zaplatíš, někdo ti za to něco dá. Že každý den vyjde to slunce, že třeba jeden den není takhle a druhý den není třeba 1000 stupňů, že jo?
2: To ano. Máme kliku.
1: To je prostě neuvěřitelný. Jak je to možný vlastně? Prostě není možný.
2: To se nepřeji mně, pane bože. Zavolej někomu chytrýmu. Ani ten, ale neví, no, nikdo neví.
1: Jinak ti děkuju za to oslovení. To se mě neptej, pane bože, jsi řekla.
2: Já vím, já přemýšlím, jak na to mám reagovat.
1: Nijak. Dáme si píseň.

0: Evropa 2, kde to stojí?
1: Doprava, Katko, prosím.
2: Doprava a potom vám řeknu, kdy skončí vesmír, já jsem to našla.
1: Ty jsi to našla, tak počkej, to s tím jsme měli snad začít. Ale počkej, uděláme to jako týz. Milí posluchači, vydržte několik vteřin a dozvíte se to.
2: Teď, jak to aktuálně vypadá na silnicích, na D1 překážka na cestě do Brna na 78. kilometru překáží ve stoupacím pruhu porouchaný kamion. Na dálnici D1 je potom kolona ve směru z Prahy do Brna od 182. kilometru a na příjezdu do Brna směrem z Vyškova je kolona od kilometru 211.
1: Ale fakt představ si, že bychom vysílali vlastně v jiném vesmíru, kde ano. By prostě byly normálně civilizace na různých planetách.
2: Mm-hmm.
1: Jo. A teď by se normálně hlásila, teď by jsme byli rádio, nevím. Nevím, jak by se jmenovala naše galaxie. Galaxie, nevím. Gamma třeba.
2: Mm-hmm. Ty jsi tak inovativní.
1: Galaxie Gamma 2. Mm. Jo? A byli bychom prostě normálně, ty bys hlásila, jaká je doprava na Mléčné dráze.
2: A třeba to jednou takhle bude.
1: Třeba to jednou takhle bude.
2: Nevíš.
1: Samozřejmě pojďme si říct, že kdyby byly jiný civilizace na jiných planetách, tak by se výrazně zdramatizovala Miss Universe. Teď je to takový jako
2: no, jasně.
1: Trochu tapný.
2: Trochu nudo.

0: nebo exkluzivní hudební premči. Všechno je na Facebooku Evropy 2.
1: A teď se to rozvíme. Jako mám být napnutej?
2: Já nevím, jak dlouho tady chceš ještě strašit.
1: Že ty máš opravdu informaci o tom?
2: Je to tak.
1: Tak říkej, je to tvoje.
2: Dlouho se předpokládalo, že nám známý vesmír bude existovat ještě několik bilionů let. Vědci ale teď přišli se zjištěním, podle kterého by mohl zaniknout výrazně dřív. A to už za přibližně 33 miliard let. Po uplynutí této doby by mohl nastat, a to je zajímavý, tenhle terminus technicus slyším úplně poprvé. Tady píšou, že to je teda opak velkého třesku a nazývají to velký křach. A stane se to tak, že veškerá hmota, čas a prostor se zbortí do extrémně hustého stavu.
1: To je hustý teda.
2: To je dobrý. Bude to hustý. No. Velký křach. 33 miliard.
1: A nepíšou anglicky, jak je to ten velký křach. Že je Big Bang.
2: Jo.
1: A křach je jak anglicky?
2: Nevím.
1: Nějaký.
2: Krach.
1: Jinak.

0: Tohle z Armagedonu, že jo?
1: Ano.
0: Nehrajem náhodou, že jo?
1: Dobrej.
0: Nejsme amatéři. Tak.

0: 7.32, posloucháte ranní show na Evropě 2. Tady Katka zmínila před chviličkou velký třesk. Mm. A já jsem si vzpomněl, že můj kamarád Milan mi včera vyprávěl jednu scénu z jednoho dílu seriálu Big Bang Theory, tedy teorie velkého třesku. Dneska máme hodně seriálových témat. Mm. A já nevím, jestli to mám jakoby říct, protože týkalo se to jedné takové věci, že my jsme si něco pouštěli. Mm-hmm. S tím kamarádem. Není podstatný co.
1: Ano.
0: A já mu říkám, já bych ti chtěl pustit teďka tu poslední verzi. Jo? A on říká, ale já už jsem to viděl. A říkám, no ale my jsme tam prostě jakože ještě změnili nějaký prostě věci a tohle se tam změnilo, tohle to. A on evidentně neměl chuť to vidět. Ano. Takže už jsem to prostě viděl. A já mu říkám, no ale tam jsou nějaký změny. A on, tyhle, ty seš jak v tom Big Bang Theory a vyprávěl příběh, že se tam prej baví vodi spolu nějak a že on jeden říká tomu druhému. Tyve, musíme si pustit, je nová verze tady toho prostě nějakého filmu nebo seriálu a on nekecej a teď tam u toho nějaká holka říká, a co jakože, co? A on říká, přidali před titulkama nových 17 vteřin.
1: A tak to je jasný.
0: Musíme se podívat na celý, prostě ten se i tam přidaný.
1: Je to scéna, kde Leonard mluví s Sheldonem. Já samozřejmě, já jsem fanoušek. My na to koukáme zrovna teď. Máme to období, kdy koukáme na Big Bang Theory, že jo?
0: Taky asi, no. že mu říká to přesně. Ale tam přidali předtitulky novejch 17 vteřin. A on říká, tak to je pecka, to si musíme pustit kvůli tomu tak 10 hodin znova.
2: No. Evropa 2, jak je venku?
1: No, fanoušci Star Wars a Star Treku a těhle z těch věcí a prostě, jakmile jsi jednou fanoušek, tak chceš vědět všechno.
0: Já si to představuju, že kvůli těm, jako teď, že víš, že si musíš zkouknout všechny Star Wars znova.
1: No jasně, je to nová remastrova, ještě počkej, a oni ještě šli třeba do kina na maraton filmovej, protože to bylo remastrovaný, že ten obraz byl teďko ve 4K.
0: Takže znova.
1: No jasně.
0: Ne, počkej, tam musíme jít, tam je přidaných 17 vteřin novejch, prostě před titulkama.
1: Počasí. Ráno a dopoledne bude slunečno, jen ojedinělé se objeví přehánky, odpoledne a večer bude oblačnosti přibývat. Přehánky budou četnější a lokálně se objeví i bouřky. Nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů na západě Čech kolem 20.
2: Ranní show vám přináší Midea. Užijte si každou letní chvilku venku, zůstaňte doma v chladu. Midea. Klimatizace, která na vás myslí.
0: Klimatizace fajn, ale co radši jet na dovolenou?
1: Jo.
0: Za chvilku česká volba, vrátíme se s tématem, co si Češi zbytečně tahají na dovolenou.
1: Děti. Já jsem nic neřekla, myslím, že mám vyplej mikrofonu.
0: Že jsi neřekla děti?
1: Ne.
2: Ranní show Evropy 2.

0: Jdeme na to, česká volba. Co si Češi zbytečně tahají na dovolenou? Páté místo knihy. Knihy, které nakonec nepřečtou, přátelé, jsou až páté. Kdo si myslel, že jsou první knihy? Kolik si berete knih? Vtipný je, že málo kdo si veme jenom jednu. Určitě dvě, to je potřeba říct.
1: Česká volba na Evropě 2.
0: To, že si lidi berou k moři nebo kamkoliv knihu v pohodě, ale že si berou dvě, to je majstrštyk. Si říkáš, to určitě dočtu.
2: No ale tak zase.
0: A pak co budu dělat,
2: jo? Je to jistota, co kdyby ta první tě nebavila, tak ji můžeš odložit a vzít si tu druhou.
0: No, spíš je to takhle, že prostě si myslíš, že to jako určitě dočteš. A pak co bys jako dělala? Co bys dělala? Tak knihy jsou páté, takže co si Češi zbytečně tahají na dovolenou? Čtvrté místo, notebook.
2: Jo, já jsem chtěla říct, že si zbytečně tahají práci na dovolenou. Tak to je možná ono.
0: Notebook, že jo? Stejně, abys byl na internetu jenom.
2: Aby si mohl přečíst maily.
0: Přesně. To táhneš ten notebook, no. Jo, na tom letišti musíš furt vyndavat. Mimochodem, taková vsuvka, počkej, jo, to jsem vlastně zažil, to jsem... Ale kde to bylo? Já jsem teďka letěl a na nějakém letišti už nevyndaváš věci z batohu. Tady kejvaj všichni.
2: Jo.
0: Já to nezažil, ty jsi to zažila?
2: Jo.
0: Že už se nevyndávají ta elektronika, jak vždycky, vyndejte si notebook, vyndejte si telefon.
2: Prej v Praze.
0: V Praze to je, jo.
2: Prej, na nějakém letišti jsem to teď zažil.
0: Pozor, Martin Cihlář, to říká Martine.
3: Je to v Praze, dobré ráno.
0: A co se jako stalo?
3: Asi mají nějak už prostě lepší ty skenery, že to dokážou prostě nějak...
2: Pustit to myšlenky, už by to
3: prostě
2: poznali.
3: Prostě poznat v tom batěhu. A co je za mě teda větší game changer, když jsme teda u letiště?
0: Počkej, ještě to řekneš teda, ale je to game changer. Vem si, kolik let nás furt prostě nutili. Vyndejte si ze zavazadel prostě elektroniku, počítač, telefon. Všechno necháváš teďka na místě, pohoda.
2: I nůž a zbraň?
0: Nůž, já nevím, Martine, nůž a zbraně, je to pořád zakázaný?
3: To je pořád zakázaný.
0: Je to zakázaný.
3: No a ale jenom na některých letištích teda.
0: No.
3: Ale co mě přijde velký game changer, že už si můžeš vzít do letadla normálně pití.
2: Wow.
0: Wow. Tedy a
2: 21. století.
0: Hele, a kouřit se začne na za palubách letadel konečně zase kdy?
3: Za 2 roky.
2: Poslouchej. Já ti něco řeknu. Ohledně kouření v letadle.
0: Já ti něco řeknu.
2: Jedna nejmenovaná kamarádka, ty ji taky znáš.
0: To mě zajímá, co říkala Zorka.
2: Ne. Je to jiná kamarádka. Ale já jsem byla teda úplně v šoku. A vlastně, já nevím, jestli to jako můžu říct. Asi ne. Ona jakoby říkala fintu.
0: Je hezká. Tak jo. Jestli je hezká, mě to téma hodně zajímá.
2: Říkala jednu fintu, jak jakoby vapuje nebo kouří ty elektronické cigarety v letadle. Ale to je strašný. Nebo to asi nebudu říkat, viď?
0: Tak teď už samozřejmě, pojďme si říct. No já nevím, co tě...
2: No ne, jako to, a já bych nechtěla někomu dávat návod. Spíš je to návod pro stevardy.
0: Jo.
2: Aby šli...
0: Takhle to dáme.
2: Aby šli jo. Jakoby po tomto problému.
0: To je dobrý, počkej.
2: Jo.
0: Takže?
2: Říkala... že si to fouká do svetru, pod mikinu, pod bundu.
0: A to není jako potom, že si nekouří ze svetru?
2: Prej ne, akorát já jsem říká, a ty letíš v bundě a prostě po těch třeba 10 hodinách potom na tom letišti v té Asii se jakoby slíkneš a tam se jakoby valí dým, nebo co? Říká, no ne, to se tam jako nějak vstřebá, ale no hrozn. Ježišmarja, to se neměla říkat, no. Pardon.
0: Já jsem viděl nějaký fotky
2: to.
0: Z 50. let a pak ještě starší, že na palubách letadel byl třeba kadeřnický salon. Tam normálně sedí paní a má na hlavě takový to, jak se to jmenuje? Takovou tu helmu, tu
2: jo,
0: velikou.
2: Jo, jo, no.
0: Jo a klasika prostě, to trvá dlouho nějak, ne?
2: Sušák,
0: no, že jí dělají barvu, to jsou hodiny, ne?
2: Trvalou.
0: To jsou hodiny, no, ne, u kadeřníka. Tak ona paní letěla, nevím, 8-hodinový let, tak pěkně si skočila ke kadeřníkovi, tam byla těch 6 hodin na křesle a přistávali.
2: To jde.
0: To, že tam byly salonky, restaurace, to víme.
2: Hlavně se tam hulilo, že jo? Jako ale, úplně normálně. Jako,
0: úplně normálně, že jo? To byla ta nejběžnější věc na světě. To je vlastně úplně strašně komický z dnešního pohledu. Takže do svetru. Radí show, dobré ráno, co všechno se stane živě v éteru. Halo?
4: Dobré ráno, já se taky chci přiznat k tomu kouření v letadle.
0: Je to tady, ne.
4: No, ono, člověk, když prostě je silnej kuřák, do toho dětičky, který zlobí,
2: tak silní prostě kuřáci.
4: tyhle desetihodinový let prostě by se nedal zvládnout asi bez toho.
0: Ach jo.
4: Takže já jsem si prostě dala do taštičky kartáček, dala jsem si tam ajkosku a šla jsem na toaletu. Jsem se navonila, aby nebylo nic cítit, nikdo nic nepoznal, bez průseru a já byla hned klidnější.
0: My to neschvalujeme tady.
2: My to odsuzujeme, jo?
0: My to odsuzujeme a půjdeš do pekla.
4: Tom půjdu.
0: No, ještě se to dostej. Senzory, nesenzory, prostě normálně si to tam takhle hulíš na toaletě, jo. To je hrůza.
4: Bylo to vlastně jenom dvakrát
0: za ten let. Bylo to dvakrát. Ale že to je tak, že úplně, že si připadáš trošku jako uspovědi, že se ti ulevilo. Co?
4: Tak mně se ulevilo už v tu chvíli.
0: Tak ahoj. Čau.
4: Ahoj, hezký den.
0: Jak říká klasik, jenom Bůh mě může soudit.
1: Ranní show.
0: Are you ready?
1: Evropy 2.

0: Feels like heaven, dobré ráno, jak se máte?
1: Dobré ráno, tady je Igor, Jižní Morava.
0: No, takže vám na Jižní Moravě dali jméno Igor, jo?
1: No, to je zajímavý. Všichni si myslí, že je to ruský jméno, ale není.
0: Je to jeho moravský.
1: Jo, dobrý, díky. Já jenom bych se chtěl vrátit k té situaci, jak se v letadlech nesmí kouřit.
2: Ano. No.
1: Já jsem před mnoha rokama s partiou golfistů a tenistů jel z Brna do Vídně a pak do Frankfurtu a odlítali jsme na Madagaskar.
0: Ano.
1: A musím říct, že už při cestě z Vídně do Frankfurtu se někteří lidově řečeno ožrali.
0: Ale proto máte
1: Mezi námi byla spousta kuřáků.
0: Jo.
1: A dovedete si asi představit, jak je to, když letíte, já nevím, 8-9 hodin a nemůžete si ji zapálit. To bylo šílený v tom letadle a navíc v tom alkoholovém opojení to byl masakr. My jsme přistáli na Madagaskaru a pak jsme jeli asi 3 hodiny ještě autobusem k moři. No my jsme museli každou hodinu zastavovat, aby jsme šli jednak na záchod a hlavně, aby jsme si zapálili. Takže vlastně pro nás ten příběh byl takový trošku drastický a já si vlastně sám jsem kuřák a nemůžu dovolit letět někam třeba 10-12 hodin, protože vydržet to takhle dlouhou dobu v letadle samozřejmě se nesmí kouřit, je to velký problém. Takže by bylo ideální, kdyby se našly letadla a možnosti pro nás kuřáky, aby jsme si mohli zapálit.
0: Takže Igore, normálně, já jsem čekal, že to by byl nějaký konec, ta historka, ale ty jsi vlastně nám jenom chtěl říct, že ti to prostě trápí, že si nemůžeš prostě dát čvaňháka. Já chápu, že tvoji kamarádi, ale jste z Jižní Moravy, tak asi máte jako pochopení, protože se takzvaně ožrali, jak jsi říkal. A ty teda vlastně apeluješ, já nevím, jestli se to vůbec smí, je to legální, jako můžeme v roce 2026 tady v éteru říkat takový věci, jakože prosím vás, povolte to kouření, může se to říkat?
2: Nebo se zapal v letadle a otevři okýnko, ať se to vyvětrá?
0: No. Když si otevřeš okýnko.
1: Dobrý, Katko, děkuju. Já myslím, ale, že bych s tím okýnkem vylítl i s tou cigárou, takže by to bylo asi dost. Ranní show
0: Evropy 2. Pan Majský Denové. Evropa
3: 2. Křupavé, vonavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
4: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.
5: Náš výkup je teď totální hardcore.
6: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: Máš už plány na jaro? Grilovačka s kamarády, výlet na kole nebo relax na zahradě? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše, co potřebuješ. Objednej už teď a užívej si jaro podle tvých představ. Když něco, tak Allegro.
8: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
9: Pelargonie neboli muškáty jsou oblíbené pro svoji nenáročnost, snadné rozmnožování a dekorativní vzhled. Ozdobte svá okna či terasu těmito květinami a přijďte si vybrat do odborných center Bauhaus. Vybírat můžete z různých velikostí, barev i variant. Bauhaus, když se to
10: má podařit. Už 115 let je jedním ze symbolů Prahy.
11: Od architektonického skvostu až po sídlo primátorů.
10: Poznejte s námi příběh nové radnice na Mariánském náměstí.
11: Hlavní město Praha vás zve na jedinečnou venkovní výstavu o její historii i současnosti.
10: Navštívit ji můžete od 1. do 31. května na Mariánském náměstí.
11: A vstupné je zdarma.
10: Více informací najdete na praha.eu.
11: Vaše hlavní město Praha.
12: A až dorazíš domů, tak zajedeme pro ty sazeničky jahod, rajčat, paprik a také bylinky.
13: No jasně, super.
12: Od kdy se těšíš do zahradnictví?
13: Od té doby, co jezdíme do Vraňan. Do Vraňan se těší všichni.
12: Dámy na rozkvetlé zahradnictví plné sazenic a vreb s avokádem, maču mango nebo jahoda.
13: Pánové na burger s trhaným masem.
14: A děti na 11 druhů zmrzlin, teda hlavně na tu legendární z vraňanských jahod.
13: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí. Pro doma.
15: Hledáte jednoduché a nadčasové řešení pro váš plot? Vybrané plotové systémy Presbeton teď pořídíte se slevou 20%. 20%. Akce platí pouze ve stavebninách Prodoma a na prodoma.cz. Prodoma.
16: Dobrý den. Nejspíš známe odpovědi na otázky, které si kladete. Třeba ohledně muziky. Na Europa2.cz/playlist najdeš všechny songy pěkně za sebou tak, jak jsme je na Evropě 2 odehráli. A to až týden zpátky.
17: Připravte se na obří party. Flo Rida, autor hitů Low, Right Round, Good Feeling nebo Whistle, míří do Prahy. Už 19. května roztančí O2 Arenu explozivní show plná světových megahitů. Nenechte si ujít jednu z největších hudebních událostí roku. Vstupenky v sítích Ticketmaster a Ticketportal.
18: Human Zoo. Human Zoo. Holišová, Ruml, Zea, Dusilová, Kranich, Moravec, Heclová, Pšenička, Prachařová, Cina, Doláková. 40 umělců na jednom jevišti. Velká, barevná a hlasitá Human Zoo. Gospelová anarchie Viktora Tauše a Romana Holého. V nové spirále na výstavišti. Květnové termíny v prodeji. Vstupenky v síti Go Out nebo na novaspirala.cz. Human Zoo. Human Zoo. Pouze 50 repríz.
19: Do Sinestar klubu přilétá ta nejzářivější výhoda. Poukázka na 1+1 vstupenku zdarma. Automaticky ji získají všichni noví i stávající členové, kteří si v klubu prodlouží členství. Užijte si vesmír plný hvězdných výhod jedině v multikinech Sinestar.

0: 7.58, posloucháte ranní show na Evropě 2. Tedy za minutu 8. My jsme se normálně tady dostali a zasekli jsme se u tématu kouření na palubách letadel. Prostě neuvěřitelný. Lidi volají, že prostě chtějí kouřit na palubách letadel, aby to prostě aerolinky znovu povolili. Katka navrhla, aby si lidi aspoň, když už kouřejí, tak si při tom letu prostě aspoň otevřeli okýnko, aby to prostě vyvětrali. Mně napadlo, že pokud to máte jako opravdu rádi, tak pán říká, jestli existuje nějaká letecká společnost, že se dá kouřit během letu. Jedině dvojplošníkem, že by letěl pán.
1: Jedině tak.
0: Tam je takový otevřený prostě. Nicméně, já jsem si vzpomněl na takovou věc, že jsem koukal kdysi na takový britský pořad, jmenoval se to QI, QI, Stephen Fry, moderátor. A tam řešili takový zajímavý otázky s zajímavými překvapivými odpověďmi. A tam byla otázka, proč je zakázáno na palubách letadel kouřit. Možná vás napadne spousta odpovědí.

0: tam hučí všude, že jo. Že oni by, kdyby někdo kouřil, že by to vyměnili ten vzduch v celý té kabině komplet za 3 minuty. Ale, a tohle je vlastně jako neuvěřitelný.
1: Jenže tím, že to dělat nemusí a že vám tam nechají ten zaprděnej, zadechaný vzduch, tak ušetří 6% na palivu.
0: 6% na palivu. Vlastně ta výměna toho vzduchu by stála hodně energie a hodně peněz na palivu. To je údajně ten hlavní důvod. Samozřejmě k tomu jsou asi přidaný i ty důvody, o kterých mluvíme.
1: Zdravotní a tak.
0: Ale...
1: Riziko vzniku požáru, ale tak.
0: Ale, no ano, pozor. Dalším důvodem, tedy hlavním, není teda to, že tam jako budeme dělat... ale samozřejmě požární důvody. A teď dobře poslouchejte, nevím, jestli jste si toho všimli, ale údajně na toaletách v letadlech jsou stále popelníky.
1: Ano.
0: Což mnohé cestující jako šokuje, když se už nekouří desítky let, proč na palubách letadel jsou popelníky?
1: Nechali je na záchodech, dokonce povinně, jako bezpečnostní prvek, aby si měl kde uhasit nedopalek, kdyby si zákaz kouření porušil.
0: Normálně to je, ten popelník na záchodě je z důvodu bezpečnostního. Pro cestující, kteří na záchodech porušují to nařízení, tak aby měli kde típnout nedopalek.
1: Aby to neházeli tam do té díry, jak hážeš použitý papírový obrousky.
0: To je nejvíc.

0: 8.4, posloucháte ranní show na Evropě 2, 8 hodin 4 minuty, lidi volají jako bláznivý. Ranní show, dobré ráno.
1: Haló, dobré ráno, slyšíme se?
0: My perfektně, perfektně se slyšíme.
1: No dobré ráno, já vás zdravím, tady Jitka Moučková alias Penny z Teorie velkého třesku, takže já vás zdravím moc, Katko a Leoši, já jsem slyšela, že se o nás bavíte.
0: Moment,
1: takže
0: moment.
1: Já jsem na to musela reagovat.
0: Vy jste daberka?
1: Ano, já jsem herečka i daberka, ano.
0: A jak se jmenujete?
1: Jitka Moučková.
0: Ano, Jitka Moučková, to vás známe
1: ano,
0: z titulku.
1: V českém znění Jitka Moučková. Já jsem Penny.
2: Penny.
0: Počkej.
2: Nazdar,
1: Penny. Dobré ráno.
0: Počkej, jako.
2: Tak co, Penny? Leonard? Přesně, knok.
0: Penny?
1: Leonard nic, ale...

0: jak máte tu českou volbu, jo, tak já bych to spojila. Já bych teda rozhodně, abych Katku zachránila s těma dětma. Já bych nebrala Sheldona.
1: Moment. Penny.
0: Penny, ano.
1: To bylo před půl hodinou, musíme to celý otevřít.
2: Penny byla vždycky trošku zbrklá.
1: Penny je trochu zbrklá, to je pravda. Mimochodem, Penny má vlastně Leonarda, ty máš v ranní show taky Leonarda trochu.
2: No jo, no jo.
1: Tak to je pojď, jak my to vysvětlíme? Tady Jitka Moučková mluví o české volbě, kterou my jsme nedokončili, takže já vám, Jitko, strašně moc děkuju, že jste to téma znovu otevřela. Moc vám děkuju.
0: Ano, jo. Ano.
1: Tak otázka české volby totiž byla. Co si Češi zbytečně tahají na dovolenou?
0: Na dovolenou, ano.
1: Tak, co si Češi zbytečně tahají na dovolenou? Katka řekla děti.
2: Já jsem si myslela, že už je vyplý mikrofon.
1: Nemyslela. No. A vy to chcete propojit, takže říkejte, Jitko.
0: Ano, takže já bych si na dovolenou jako Penny rozhodně nebrala Sheldona.
1: Sheldona.
0: Mm-hmm.
2: Zas by vám to celý naplánoval.
1: No.
0: No jo, ale tak teď ho znáte, že... Jenže já bych se pořád o něj musela starat a musela bych mu zpívat Hebké kotě a mazat ho mastí.
2: Je, zaspívejte Hebké kotě.
0: Hebké kotě? Chcete Hebké
2: Jasně.
0: kotě?
2: Jasně.

0: číst. Ještě děkuju. To byl dárek pro mě, děkuju.
1: Já teda vůbec nevím, čeho se to týkalo.
2: To bylo pro Katku, ano. No to jedno, to byste na to musel koukat.
0: Protože Sheldon je náročný člověk a když je nemocný, tak vyžaduje, aby se o něj všichni starali a aby mu někdo zpíval
2: horký nápoj.
1: Mně je sympatický Sheldon, musím říct. To je zvláštní. Dobře, dojedeme českou volbu nebo ne? 8 hodin 7 minut, Jitko.
2: Jo, takže já bych třeba, já teda nevím už, jaký
1: řeknu,
2: jste měli...
1: Řeknu, já vám to řeknu. Ty... Co si Češi zbytečně tahají na dovolenou? 5 nejčastějších odpovědí. 5. místo, ano. Knihy. Knihy, které nakonec nepřečtou. 4. místo, notebook. To jsme říkali. A teď první 3 místa. Jitko?
2: Já nevím, z pozice ženy, já myslím, že taháme zbytečně fén.
1: Fén tam není?
2: Na první tam buď tam je, anebo máme pořád stejně mokrý vlasy.
1: Aha, na 3. místě je moc oblečení. Co si Češi zbytečně tahají na dovolenou? Je fakt, že tam toho je zbytečně vždycky hodně, ne?
0: To je snad jasný. Jo? Ale co kdyby, já nevím, co kdyby se dramaticky změnilo počasí? Nebo co kdyby si opravdu, to s čím počítáš, každý den to oblečení ušpinil? No. Teď bereš si prostě náhradní třeba spodní prádlo, protože nevíš, co se stane, že jo?
1: To jsem
2: já
1: slyšel.
2: Já si myslím, že spíš je to o tom, že chceme dělat parádu.
1: Jsem slyšel, že lidi si
2: takže
1: berou...
2: Takže vezme si na jeden večer tyhle šaty, pak na druhý večer další šatičky a tak.
0: Co jsi slyšel?
1: Neslyšel
2: a pak
1: nic.
2: Je to stejně každému jedno.
1: Já vlastně, mě fascinuje, kolik těch procent toho kufru zbyde.
0: No.
1: Říká se, mohl jsem jít s dvouma
2: tričkama. No ale hlavně na zpátek, jak nabyde, tou špínou.
1: Je to tak. Tak, co si Češi zbytečně tahají na dovolenou? Na druhém místě příliš mnoho kosmetiky. A první místo je jídlo. Jídlo z domova, které stejně nesní. Jitko.
2: Tak pokud vám ho vezmou do toho letadla, nebo to tahají v kufru, jo?
1: V kufru. Co si Češi zbytečně tahají na dovolenou? Jídlo z domova.
0: Bramburky seženete i v Řecku.
1: Je to tak.
2: No právě. Ale ne vepřový ve vlastní šťávě.
0: To ne.
1: Penny! Ahoj!
2: Tak ahoj! Zdravím všechny!
3: Ranní show Evropy 2.
4: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Bohemilk Opočno Smetana za 26,90. Lind čokoládové pralinky Lindor 200 gramů za 119,90 a Budweiser Budvar nebo Budvar 33 půl litru za 17,90. Až do 12. května. Kaufland.
5: Elektrické dodávky Mercedes-Benz jsou pro každou práci i výzvu. E-Citan, e-Vito či e-Sprinter nyní od 515 000 korun bez DPH. Navíc získáte až 4 roky záruky na vůz, až 8 let na akumulátor a 4 údržby v ceně. Akční nabídky a výhodné financování na mercedes-benz.cz/vans.
6: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro meloun vodní se sníženým obsahem semen kilogram za 29,90 a vepřovou plec bez kosti kilogram za 49,90. Byla. To dobré začíná u nás.
3: Evropa 2. 88,2 a 105,5 FM. Výstava Titanic už jen do 28. června. Vstupte na palubu nejslavnější lodi světa a staňte se jedním z cestujících. Odhalte stovky originálních exponátů, zažijte atmosféru počátku 20. století a dotkněte se ledovce. Nenechte si ujít výstavu Titanic na PVA Expo Praha. Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads. Maximum tvý muziky.
6: Evropa 2. When I was 6 years old, I broke my leg.

0: 21 minuta, posloucháte Ranní show na Evropě 2. Já vám vysvětlím, jak to tady probíhá ve studiu, jo. Tady ve studiu je mimo jiné Katka Říhová. Jo, Katka.
1: Dobrý den.
0: A ona má pořád nějaké zprávy. Jo, takže tady takhle třeba sedí a najednou říká, prosím záznam. Najednou říká.
1: Šok na narozeninách Bohdalky. Na oslavu dorazila i známá narkomanka Katka.
0: Hey, říkají to, jak jsi to říkala mě?
1: Já jsem to říkala takhle.
0: Ne, říkala, ty jsi to říkala tak jako v pohodě. Takhle tady sedíš a říkáš.
1: Šok na narozeninách Bohdalky. Na oslavu dorazila i známá narkomanka Katka.
0: Katka.
1: Bohdalová o víkendu slavila 95. narozeniny. V tu dobu šla kolem narkomanka Katka. Katka pouze zapouzovala před divadlem Hibernia. Na samotnou oslavu ale pozvána nebyla. Konec pohádky.
0: Ještě se bude Katka, že jo?
1: Ale je to jak nějaká pohádka. Kolem šla narkomanka Katka.
0: Až šla kolem, viděla tam nějaké fotografie, zapozovala a pokračovala v chůzi. A novináři, článek o tom, jakože šla okolo nějaká paní kolem divadla. Ale titulek je jaký?
1: Šok na narozeninách Bohdalky byl no, titulek.
0: Jistě, no. Dorazila i narkomanka Katka.

0: jsou tady další zprávy. Teď už skutečné. 8.19. Ani vám nebudu říkat, co teďka říkala Katka před zprávama ještě.
1: Tak.
0: O Michaelovi.
1: Já jsem to pořád neviděla, ten film.
0: My jsme to neviděli, Michael Jackson.
1: Teď je totiž spousta věcí, které člověk chce vidět v kině a no. Není na to prostor.
0: Není
1: to
0: na
1: máte Ďábel nosí Pradu,
0: ano.
1: To máte tady tvoje dokumenty, prostě to jsou furt samý filmový premiéry.
0: Mě říkal můj kadeřník, zásadní film je teďka drama.
1: Nevím, co je drama.
0: Drama se to jmenuje. Je to Zendaya a... S kým to je? S tím pánem, tyjo. Zendaya...
1: Robert Pattinson,
0: Robert Pattinson, prej skvělý.
1: Jo, jo.
0: Takže drama, Práda...
1: Spasitel, jestli to ještě pořád hrajou, tak
0: Michael,
1: to je za mě film roku.
0: Michael Blázinec, prostě to se nedá všechno zvládnout. Mimochodem u toho Michaela, Katka říkala jakou zprávu, že jsme se o tom bavili, že vlastně, tak mimo éter jsme se bavili, že teda Michael v 50 letech odešel a ty si řekla, že ho zabili. Ale to mě překvapilo. Já jsem si myslel, že tam byly nějaké věci, léky, problémy. A ty si říkala, že ho zabil.
1: Ty se ho zbavili, byl nepohodlnej. Katka... Že upozorňoval na věci, které se někomu nelíbily.
0: Katka zjistila, že...
1: Už se staň to říkat. Já jsem to říkala tobě jako pobavení, protože vím, že nenávidíš konspirační teorie.
0: Jo.
1: Tak jsem ti to řekla jako tu konspiraci.
0: Takže ho nezabil, ale... Epstein. Jak si říkala. Že to by mě překvapilo jako. A další zprávy.
1: Jo, jo, další. Teď se mi zvýšil kredit, teda.
0: Katka to říkala jako humor.
1: Je to tak.
0: Tak co tam máš dál?
1: Letecké palivo stále zdražuje. Od začátku americko-izraelského útoku na Irán se ceny zvedly asi o 75%. Evropská komise připravuje opatření, slibuje, že ještě tento týden aktualizuje pokyny pro letecké společnosti, jak mají využívat letecké palivo a koordinovat zásoby. Norská předpověď pro vývoj počasí v Česku nevěstí nic dobrého. Příští týden se teploty propadnou o více než 10 stupňů. Přijít by měl také déšť, který zmírní rozsáhlé sucho, které Česko trápí. A teď už se hlásí Zuzka.
2: Socha hokejista od sochaře Zdeňka Němečka stojí opět před pražskou sportovní halou na Holešovickém výstavišti. Její odhalení provázelo rozvázání červené mašle a klepání hokejkami o zem. Galerie hlavního města Prahy, která se stará v metropoli o veřejné plastiky, v projektu Adoptuj sochu vybrala asi 144 tisíc korun ze 150 tisíc potřebných. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
1: Fotbalisté Arsenalu v odvetě semifinále Ligy mistrů porazili doma 1-0 Atletico Madrid. V součtu s úvodní remízou 1-1 postoupili po 20 letech do finále.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Pozor na D1 na 78. kilometru ve směru do Brna. Ve stoupacím pruhu překáží porouchaný kamion. A na D1 čekejte kolony ve směru z Prahy do Brna od kilometru 182 a ve směru z Vyškova do Brna od kilometru 211.
3: Bav se s Evropou 2 24/7. Stáhni si apku Evropy 2 a měj nás pořád u sebe. Evropa 2. Držíme ti flek i online. Evropa 2. Jak je venku?
0: Tak jak bude? 6. května pršelo. Blíží se ochlazení?
1: No až příští týden. Třeba ve čtvrtek.
0: Tento
1: bude
0: týden?
1: Příští týden.
0: Ano.
1: Bude třeba jakoby 7 až 12 stupňů.
0: Fakt? A nemá zítra být nějak strašně ošklivě?
1: Počkej.
0: Zítra ošklivě nějak, jako hodně ošklivě?
1: Ne.
0: Ne?
1: A jo, tak jako, ale co je ošklivě?
0: No,
1: 17
0: že...
1: stupňů, no.
0: A bude, déšť,
1: bude pršet, ale déšť, to déšť, teď déšť. Potřebujeme.
0: To teď potřebujeme.
1: Půda je vyprahlá, takže je to vlastně dobrá zpráva.
0: Katce totiž přivezou trávník. Takže ty jsi nadšená.
1: Já jsem nadšená.
0: No. A jinak počasí na dnes?
1: Ráno a dopoledne slunečno, odpoledne a večer bude oblačnost přibývat, přehánky budou četnější a lokálně se objeví večer i bouřky. Nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů, na západě Čech kolem 20.
0: Za chvíli jsme zpátky.
3: Ranní show vám přináší Midea. Užijte si každou letní chvilku venku, zůstaňte doma v chladu. Midea. Klimatizace, která na vás myslí.
4: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 79,90 vepřová pečeně bez kosti kilo. Nabídka platí od 6. do 12. května ve všech supermarketech a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
5: Stavebniny DEK přináší mega akci. Při zapůjčení nebo rezervaci profesionální akuzahradní techniky Husqvarna vám nyní půjčíme dvě baterie zdarma. Mega akce v půjčovnách stavebním DEK platí do 15. května. Tak si půjčte profesionální akuzahradní techniku Husqvarna se dvěma bateriemi zdarma. Více na DEK.cz.
6: Avíčko ti přináší už třetí exkluzivní speciál Minecraft. Úplně všechno je v něm z bloků. Prozkoumej lidské tělo zevnitř, najdi chemické prvky s krumpáčem v ruce, nebo se vydej do minulosti za dinosaury. Vyzkoušej stovku modů, u kterých se něco naučíš a ani si toho nevšimneš. Java, Bedrock, Edu, pro každého něco. Speciál ABC Minecraft. Na stáncích a na ikiosek.cz.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od středy v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. České řetkvičky jeden svazek za 8,90. A prosecco frizante 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Více na Toyota.cz.
9: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Actimel 8x100 gramů s apkou za 64,90. A řepkový olej Gustona 1 litr s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 28.4.
10: Je tu nové číslo časopisu Žena a život plus speciál Krásná doplavek. Dozvíte se, jak budovat svaly bez posilovny a naučíte se být konečně sebevědomá. Herečka Marta Dřímal-Ondráčková prozradila svůj recept na štěstí. Slunce, smích a samota. Nová Žena a život se speciálem Krásná doplavek a slevovými kupony právě v prodeji.
11: Comic Con Brno a Junior. Slavný popkulturní festival po páté v Brně. Harry Potter, Star Wars, Minecraft, cosplay, počítačové a deskové hry, knihy, komiksy a hvězdní hosté. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Pozor, vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 25. května.
12: A teď vykouzlíme výhodnější elektřinu a plyn.
13: Už je vykouzleno. Svět se zbláznil, ale ceny u EPET zůstávají stabilní.
14: Žádná kouzla?
13: Kouzla ne, ale chytrý formulář. Nahrajte své vyúčtování a do 3 minut máte hotovo. Navíc nyní sleva 1000 korun při sjednání online. Více na epet.cz.
15: Zpátky k muzice.

0: Posloucháte ranní show na Evropě 2, je 8 hodin a 31 minut. A my jsme se tady s Katkou teďka probírali archivem a poslouchali jsme starý vstupy. Mm-hmm. Dělali jsme se tak nějak hezky, jako když se koukáte na starý fotky. Našel jsem tady takový vstup. Upozorňuji, že je dementní. Ale
1: to je snad jasný.
0: Katka na to řekla, hele to dej, sex ještě nebyl dneska. Vůbec. Ta věta je kouzelná, je to pravda. Nebyl, takže jdeme na to. Posloucháte ranní show na Evropě 2 a mám tady informaci pro Katku.
1: O, to jsem napnutá.
0: Je to trošku základka, no, ale to je dodé. Já jsem tady objevil totiž na titulu novin, tady píšou, že ode dneška mají salátovou okurku za 7,90. Jeden kus. Co?
1: Jakože zdravá výživa, jo? No, pochopila jsem to správně.
0: Pochopila jsi to správně. Kdybys potřebovala salátovou okurku, takovou pěknou, tady máš za 7,90.

0: podle Koháka.
1: Posloucháte ranní show na Evropě 2, svět podle Koháka, dobré ráno.
2: Dobré ráno, přátelé.
3: Dobré ráno.
2: Prosím tebe, Leoši, jdu rovnou na tebe, jo. To, že jsi mě nepozval na svý narozeniny, OK,
1: pozval.
2: Nevadí.
1: Pozval?
3: Jistě. To teprve
2: bude. Já myslel na ty hlavní, jak jsou hezky ty lidi oblečený.
1: To se ti líbilo?
2: Jak v centru Prahy.
1: To byla jenom rodina.
2: Fakt?
1: To byla jenom rodina.
2: A že ty máš 150 lidí jako rodinu?
1: To nebylo 150 ne. lidí.
2: Aha, dobře. Tak nevadí. No nic, paní, nepatřím do rodiny, jsem se to zvěděl. Nevadí. Nicméně, vykoukl na mě, představ si to, seriál Leoš.
1: Ježišmarja.
2: Byl jsem pozvaný na premiéru do Berouna, to jsem bohužel nestíhal, to mě strašně mrzí. Nicméně, seriál Leoš, co k tomu můžeš říct? Já jsem to ještě neviděl.
3: Já myslím, že teď po druhém díle už k tomu nemůže říct nic.
2: Ne?
1: Já nechávám mluvit dílo samotné.
2: Aha. A ty jsi takhle, já jsem ještě neviděl ani jeden díl, já se tak jako...
1: Tak to buď rád.
2: Já se tak jako...
1: Jestli tě můžu poprosit, udrž si to.
2: Hele.
3: Aspoň jeden kamarád ti zůstane.
1: Ať tě nezlákaj ty svody, jo, nepouštěj si
2: to. Hele, já se těším i bojím zároveň.
1: Nepouštěj si to.
2: Jo, ne?
3: Nikdy. Určitě. Máš doživotní zákaz.
2: Hele, a je to ta reklama, takový to nepouštějte si to, aby si to lidi pustili?
1: Ne, dobře, uděláme deal.
2: Ano.
1: Pust si jenom první díl, teď si nepouštěj hlavně ten druhý.
2: Dobře, jakože bych se opustil dřív než ten první.
3: Ne, obecně.
1: Obecně.
2: Jedničku a pak čau.
3: A pak trojku můžeš, zase.
2: No, dvojka se ti nelíbí.
1: Trojku taky neradši.
2: Aha. A kolik máme dílů?
1: Tři.
2: Jenom
1: tři.
2: Aha. No ne,
3: jedničku a běž od toho.
2: Nicméně, chtěl jsem se zeptat, jo.
1: No.
2: Pro mě důležitá věc, jo. Já, jak jsem fanoušek některých seriálů.
1: Ano.
2: Amerického, jako většinou výroby.
1: Ano.
2: Je provenience. Tak já miluju, když ty díly mají nějaký název. Jo.
1: No.
2: Třeba u Hry o trůny jsem úplně zbožňoval, jak ten hlas na začátku říká název toho dílu. Hmm. Třeba já nevím, řekl, co mohl říct třeba? Jako Králova brána.
1: Králova brána.
2: A byla to říct vždycky tím hlasem. No a teďka jsem se pustil do sledování Euforie.
1: Ano.
2: Který mají novou řadu a já jsem zapomněl tu první, druhou, tak to jedu od začátku.
1: A tam jsou názvy těch epizod.
2: Ale jaký? Já jsem si to nachystal na tebe. Tak schválně.
1: Jako inspirace.
2: No, právě. První řada, druhý díl, chovat se jako táta. To je takový jako OK, ale pozor, pak jsou tady díly, pozor, dávej pozor. Útrapy a strasti při čurání v depresi. Máš tam něco takového?
1: No, my jsme jako názvy epizod nechtěli mít, režisér něco vymyslel.
2: A to by se to nelíbilo.
1: Ne, o mě nešlo, já v tom nefiguruju, to není můj projekt.
2: Jo. Takže nemám, pozor, já mám další. Solte zemi za sebou.
1: No,
2: to jsou takový názvy, že až mi to prostě baví, už jenom kvůli tomu názvu se na to podívat. A pozor, teďka jsem viděl, snažím se dostat do nebe, než zavřou bránu.
1: To je hezký.
2: To možná by se hodilo na nějaký tvůj díl, není to tak?
1: Oni ano. Se rozhodli, že nakonec ty díly pojmenované nebudou.
2: To je ale škoda, to mě strašně mrzí.
3: A původně?
1: No co původně.
2: Ale opravdu, to myslím vážně, to je strašná chyba.
1: Režisérovi se líbil nápad, že první díl by se jmenoval Sláva.
2: No, to je banální, napadne každýho.
1: Druhý díl Sex.
2: No ty vole, sorry.
1: A třetí díl Pravda.
2: Tak to radši nechte tak,
3: a
2: jak
3: tak
2: to je.
3: To
2: nic tam nedávejte.
1: Počkej.
2: Spalte zemi za sebou. Víš to takovýhle, až jako poeticky, až jako
1: počkej,
2: básnický
1: počkej,
2: názvy.
1: Spalte zemi za sebou, to byl teďka ten druhý díl. Evropa 2.
0: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A trvanlivé mléko, 1 litr s apkou, pouze za 8,90. Albert. Dle srovnání 28.4.
5: Zní to jako legenda? A přesto se to stalo. Design, který přitáhne každý pohled. Prostor SUV v siluetě kupé. Výkon až 343 koní a zrychlení, které opravdu ucítíte. Nová Toyota CHR+. Stylová ikona, nabitá energií města. Více na toyota.cz.
0: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
6: Hledáte jednoduché a nadčasové řešení pro váš plot? Vybrané plotové systémy Presbeton teď pořídíte se slevou 20%. 20%. Akce platí pouze ve stavebninách Prodoma a na prodoma.cz. Prodoma.
7: Na Instagramu Evropy 2 už vás je přes 300 tisíc.
8: Co je za otázky, blbý?
9: Jsou otázky, aby mě vyzdvihli, aby potopili vrko.
8: Takže jsi je psal ty?
9: Samozřejmě, jako všechny.
7: Největší profil na české mediální scéně, plnej muziky, hvězdných hostů a střípků ze zákulisí vysílání Evropy 2, které nikde jinde neuvidíš.
10: No, to jsi odvážný teda.
7: Dej taky follow E2.cz a bav se na maximum. Evropa 2, držíme ti flek i na Instagramu.
11: Pro všechna raní ptáčata máme novinku. Odborná centra Bauhaus mají nově každou sobotu otevřeno už od 7 hodiny raní. Stihnete víc na stavbě i na zahradě. Začněte sobotu v Bauhausu.
12: Bauhaus, když se to má podařit.
13: Na Evropě 2 ti rozumíme pořád. I večer.
14: Můžeme ti něco zahrát, co to bude?
15: No, Alena Walker, Three Faded.
14: Jo, Faded.
16: Hele, kluci, jak se tam zpívá to panda.
14: Imagine Dragons.
16: Jo, to bude ono. Jo, přesně.
13: Řekni to po svým, stejně ti to zahrajem. Pondělí, úterý, středa a pátek večer na Evropě 2.
17: Oslavte Den matek hravě, stylově a s láskou. Stavte se 9. nebo 10. května v LEGO Zóně v OC Letňany. Postavte si vlastní květinu z oblíbené řady LEGO Botanicals a odneste si domů originální dárek, který jen tak neuvadne. Těšit se můžete i na výstavu květin z kolekce LEGO Botanicals a stylový květinový fotokoutek. Den matek, na který se nezapomíná. 9. a 10. května od 10 do 18 hodin v OC Letňany.
13: Na Evropě 2 nehrajeme jenom za odměnu. Na Evropě 2 to můžete večer i někomu pěkně vytmavit.
18: Mýmu sousedovi, který na mě vyběh s vidlema.
13: Jestli vás dneska někdo takhle namíchnul, zahrajte mu song za trest.
19: Jsme sdíleli jeden pokoj a frajer tam v noci naběh a zeblil mi postel.
13: Song za trest.
20: Jsem úplně vytočená, kluci.
13: Fackovacího panáka vyndáváme v pondělí, úterý, středu a pátek večer.
19: To je retard.
13: Na Evropě 2.
21: Nemusíš zjíždět milion pages pro nejnovější zprávy ze showbizu, zákulisní drby nebo exkluzivní hudební premči. Všechno je na Facebooku Evropy 2.

0: Ranní show na Evap... Ještě jednou. My ze ČTB po druhé. Ranní show na Evropě 2. Dobré ráno, 8.46.
1: Dobré ráno.
0: Je tady téma krokodýl. Mm-hmm. Katka říká, mám krokodýla.
1: Mám krokodýla, ale je to, dopředu vás varuju, je to strašidelný.
0: Oh, je to strašidelný,
1: jo. Je to strašidelný. Pátrání po... Zadní strana blesku, jo. Pátrání po oblíbeném majiteli hotelu, které...
0: Ne.
1: ...ho před týdnem spláchla ničivá povodeň do řeky Komaty, skončilo tím nejhorším možným způsobem. Policisté pomocí dronů vystopovali bezmála půltunového krokodýla,
0: ne,
1: který se choval podezřele netečně.
0: Jurský park Hadr.
1: Citace. Během 4 dnů, kdy jsme ho pozorovali, se skoro nehýbal. Měl nafouklé břicho a nehledal potravu. Dospěli jsme k názoru, že něco velkého tráví. Vysvětlil kapitán Johan Podžičitr. Verdikt byl proto jasný. Predátor musel být utracen, aby vydal svá tajemství.
0: Ne, neříkej, že normálně rozřízli to břicho jak v červený karkulce a tam byl ten myslivec a babička.
1: A karkulka s babičkou vyskočili, dali si koláč a víno a objeli se.
0: A ne. To je stejně hezký scénář, že oni vyskočí z toho břicha tomu vlkovi.
1: A obě jsou v pohodě.
0: A jsou prostě v pohodě, to je super. Tady to má asi jiný scénář.
1: No. Zvíře bylo tedy zastřeleno a následovala scéna jako z akčního filmu.
0: A je to jaká země?
1: Je to Kapské město, Jihoafrická republika.
0: Takže Roman Holý a je AR.
1: Ano.
0: Matěj Rupert není vlastně VAR.
1: Jaři.
0: No, Roman Holý. Mimochodem VAR byl minister kultury, ne?
1: Ano.
0: Nic, to je taková suvka.
1: Takže, jak to pokračovalo dál? Podžítr, to je ten pán, ten tady nějaký ten zoolog,
0: no,
1: se spustil nad zvíře a navlékl mu popruhy, aby mohlo být vrtulníkem transportováno do příhodnějšího místa k pitvě. Citace. Jen jsem doufal, že je opravdu mrtvé. Zblízka mě sledovali další dva krokodýly. Popsal děsivé chvíle kapitán. A poslouchej. Děsivý byl i nález po otevření břicha plaza. Uvnitř se nacházely, Ježišmarja, dvě paže a polovina hrudního koše pohřešovaného muže, který byl identifikován díky zlatému prstenu, jejíž nosil a který byl rovněž v útrobách objeven. Ještě to nekončí. Ještě je tady krátkej odstaveček. Tím to ale nekončilo. Krokodýl vydal také 6 párů dalších bot, které nepatřily oběti.
0: Ne!
1: Jestliže by chtěl Hollywood po čelistech natočit další spektákl o lidožravém monstru, má k dispozici slušnou inspiraci.
0: Nabízím alternativu. Žádný čelisti. Musíme to odlehčit. 6.

0: Ranní show, dobré ráno.
1: Dobrý den.
2: Ahoj, tady Tomáš.
0: Tak povídej, Tomáši.
2: Já jsem si vzpomněl na svůj první film, který jsem viděl na videu, někdy v polovině 80.
0: No.
2: Jmenovalo se to Aligátor.
0: Ježišmarja.
2: Bylo to o malým krokodýlkovi nebo aligátorovi, který ho spláchli do záchodu, protože si ho děcka donesli domů jako malýho mazlíka.
0: Jasně, jasně, jasně, jasně.
2: A v těch katakombách pod městem, v té kanalizaci, tam vyváželi biologický odpad z nějakých laboratoří a mrtvý zvířata napumpovaný různýma sračkama.
3: Aha.
2: No a on, ten aligátor, vyrost do obrovských rozměrů a začal lovit lidi a pak už mu to nestačilo tam dole a šel nahoru. A to jsem viděl někdy v 10 letech, to byl první film na VHS, který jsem viděl, a zrovna něco takového, a zanechalo to ve mně vzpomínky.
0: Tak. A teď se horší. Krokodýl.
3: Nebo?
0: Nebudu to říkat. J.A.R. jsou tady. Děkujeme. Někdo mi říkal nějaký vtip o J.A.R., tyjo, že jaký je rozdíl mezi... možná to budou lidi vědět. Googluješ to, teďka to nějak jede, a já si říkám, nebudem to říkat do vysílání, a teď se to jako hodí, že prostě to byla zpráva.
2: Nebylo to něco s krejčířem?
0: Myslíš s klempířem?
2: Ne, s krejčířem i s klempířem. Že oba dva skončili v AR?
3: Jo,
0: jaký je rozdíl mezi klempířem a krejčířem, že oba dva skončili v AR. Jo. To je ono. Tak děkujeme, ty jsi tam dal ještě ten vtip, ten neuvěřitelný.
3: Dobrý.
0: Děkujeme za příběh, měj se hezky. Ahoj.
2: Ahoj, hezký den.

0: Za minutu 9. Posloucháte ranní show na Evropě 2. Můžu na závěr nabídnout takovou krátkou historku z víkendu, kdy jsme se vraceli s mojí tchyní a mojí dcerou z chalupy. Mm-hmm. Jo? Děvčatům se chtělo na záchod. Zastavili jsme na pumpě a holky, tedy moje tchyně
1: a moje dcera... Hezký říkáš.
0: Co?
1: Hezký říkáš, to je hezký, jakože holky.
0: No prostě Helena a Alex šli na záchod. Mm-hmm. Alex s babičkou. Sedli si vedle sebe na té pumpě do kabinek, jo?
1: Ano.
0: Což vlastně, já jsem si představoval, že to vlastně neznám, jako takhle rozložený figurky, jakože bych šel s někým, koho znám, na pumpu, na záchod a seděl vedle něj, jako v kavice, vůbec nemám takovou jako historku.
1: Ne jo.
0: Ne.
1: Vy nechodíte s klukama na záchody a nepovídáte si z kabinky do kabinky a neřvete na sebe?
0: Jakože by zrovna náhodou jsme oba šli jako... do kabinky, náhodou oba dva, to už by musela být ta náhoda ještě, aby jsme si povídali. No nicméně, takhle si sedli a Alex to prostě něco jako se vyčurala, tak jako hned zahájila konverzaci.

0: hlásila. Tam někdo řekl samozřejmě, je tady volno, a ona říká, tady jak klepete je Alex Marešová.
1: Kompletní informace.
0: Ona se představila, tady je Alex Marešová, jak klepete.
1: Už vám nějak pomoct? Evropa 2.
2: Křupavé, voňavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
3: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Stavebniny Dek přináší mega akci. Příčkovky a tvárnice Porfix nyní za skvělé ceny a navíc skladem k okamžitému odběru. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 15. května. Tak si přijďte pro příčkovky a tvárnice Porfix za super ceny. Více na Dek.cz.
5: Do Penny dorazila polštářová zoo. Navíc v akci borůvky 250 gramů za 49,90 a vepřová kýta bez kosti kilo za 69,90. Penny.
6: Evropa 2. 88

0: maximum muziky. Evropa 2.
1: Tohle je stále Evropa 2 a ta v 9.05 vysílá zprávy.
2: Pěkné ráno, v Národním parku České Švýcarsko pátým dnem pokračuje hašení požáru v okolí Chřibské. Ode dneška hasiči zasahují už jen ze země. V terénu se jich dopoledne bude pohybovat ještě kolem 370. Odpoledne se možná počet sníží. U hasic bývá zhruba 5 hektarů.

0: Austrálie tento týden přijme 13 žen a dětí ze Sýrie, které mají vazby na teroristickou organizaci Islámský stát. Podle tiskových agentur o tom informovala australská vláda, která jim nicméně nehodlá poskytnout žádnou podporu. A teď už má slovo Zuzka.
1: Město Cheb letos začne s rekonstrukcí sportovního areálu Lokomotiva. Dlouho připravovaná přestavba začne výměnou trávníků na fotbalovém hřišti a stavbou tréninkové haly. Následovat by pak měla rekonstrukce sportovní haly a další kroky k modernizaci městského areálu. V letošním roce se investice na Lokomotivě dostanou na částku až 30 milionů korun. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
0: Legendární britská rocková kapela Rolling Stones necelý měsíc po vydání limitované edice nového singlu oznámila, že 10. července vydá nové album. Foreign Tanks bude 25. studiovou deskou skupiny natočenou v Británii. Zatím poslední album Hackney Diamonds vyšlo po 18-leté odmlce v roce 2023.
2: Evropa 2, kde to stojí?
0: Zdržíte se v Praze ve Zborovské ulici, kde došlo k dopravní nehodě a na dálnici D48 máme hlášenou kolonu. Na 29,5 kilometru směrem z Českého Těšína překáží porouchané vozidlo a kolona je tam až na hodinu.
2: Evropa 2, jak je venku?
0: Dopoledne čekáme ještě převážně slunečno, jen ojediněle přeháníky. Odpoledne a večer bude oblačnosti přibývat, přeháníky budou četnější a lokálně se objeví i bouřky. Nejvyšší teploty vystoupí na 22 až 26 stupňů, na západě Čech naměříme teploty kolem 20. Tolik zprávy, teď už začíná afterparty s Pavlem Cejnarem.
2: Afterparty Evropy 2 a Pavel Cejnar.
3: Pavel Cejnar, dobré ráno.
4: Dobré ráno.
3: Je to tvoje.
4: Děkuju.
3: Tak a my zítra v 6.
0: Tak jo.
4: Tak čau.
0: Tak ahoj.
3: Naschledanou. Co nabídneš lidem?
4: Prosím tě, mám tady takový recept. Vůbec jsem nechápal, že to je možný. Jak bejt šťastnější a je to tak jednoduchá věc a podle mě mnozí na jaře se s tím setkávají a ani nevědí prostě, jaký kouzlo to pro ně má ve finále.
3: Já koukám na Katku, ona už zná odpověď.
4: No,
3: takže?
4: Pozor. A já jsem poslouchal ranní show a Katku by to mělo zajímat.
0: No, jasně,
4: co se ti blíží teďka, no?
3: Menstruace. Je to to slovo, kterým jsem chtěl ukončit dnešní ranní show?
0: 100%.
3: Pokračování
0: člověk
3: zítra.
0: Člověk se učistí, veď. Příjemný. Příjemný.
3: Zítra na sklánou.
0: Nazdar.
4: Čau. Why would you say that to me?

Ladí vás středeční dopolední Evropa 2, začíná afterparty a my jsme nakousli před chviličkou, že si řekneme, co byste měli udělat, nebo k čemu, nebo ke komu se přiblížit, abyste byli šťastnější. Už jenom to, že posloucháte Evropu 2, tak to si myslím, že dává svoje opodstatnění k tomu, aby ten den byl hezčí. My se o to tady snažíme, pošlívám muziku, která vám jistě zlepší náladu. Switch Disco, Dua Lipa anebo Weekend. To je maximum muziky, který si dáme určitě už za chviličku. No a když jsme u toho víkendu, tak pojďme si říct, jak může být špatná nálada, když dneska je středa a vlastně je to takovej malej čtvrtek a čeká nás prodloužený víkend. Ještě před týdnem hlásili, že bude jako špatný počasí. Malinko zakaboněno, ale malinko má být zítra, ale potom pátek, sobota, neděle zase se to jako roztáhlo, rozjasnilo a má být absolutně skvěle. Tak jako jarně, pohodově. Tak co víc si přát. Tak já si myslím, že ta nálada nejen tady u nás ve studiu, ale všude je určitě výborná. No a za chviličku si řekneme, jakým způsobem, nebo co byste měli udělat, abyste byli ještě šťastnější. To vám řekne Evropa 2. Tak hezkou středu.

0: ti přináší nejlepší festáky v tuzemsku. Držíme ti flek v každém kotli. Festivalový léto s Evropou 2.
1: Křupavé, voňavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
2: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Elektrické dodávky Mercedes-Benz jsou pro každou práci i výzvu. E-Citan, e-Vito či e-Sprinter nyní od 515 000 korun bez DPH. Navíc získáte až 4 roky záruky na vůz, až 8 let na akumulátor a 4 údržby v ceně. Akční nabídky a výhodné financování na mercedes-benz.cz/vans.
4: V KIK najdete vše pro prostřený stůl pro setkávání s přáteli. Například porcelán se středomořským motivem citrónů. Talíře už od 49 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. KIK. Víc než si myslíte.
5: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
6: Náš výkup je teď totální hardcore.
7: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
8: Máš už plány na jaro? Relax doma nebo posezení na zahradě? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše, co potřebuješ. Objednej už teď a vytvoř si svou jarní oázu klidu. Když jaro doma nebo na zahradě, tak Allegro.
9: Tady se vám blíží splátečka a další, a další, a další, a další, a další.
10: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na kb.cz. Komerční banka.
11: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Actimel 8x100 gramů s apkou za 64,90. A řepkový olej Gustona 1 litr s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 28.4.
12: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
0: Který pár vyhraje svatbu snů s Evropou 2 v hodnotě 3/4 mega? Poslouchej v pátek 15. května finále v ranní show. Navíc teď můžeš vyhrát i ty? Tipni si na Evropa2.cz správně vítěze letošního ročníku a užij si pobyt pro dva v hotelu Sen a voňavý Dermacol balíček. Generálním partnerem soutěže je Dermacol, který s láskou ke kráse mění svět již 60 let.
13: Pozor, největší slevový týden je tady. Nákupy ona dnes vám přináší slevy až 50% na módu, elektroniku, vybavení do domácnosti a mnohem víc. Za každou platbu kartou Visa u vybraných obchodníků získáte kromě slevy i něco navíc. Už brzy velké slevy v časopise Ona dnes.
14: Nenechte si ujít v České televizi.
15: Zpěv, tanec, emoce a nespoutaná autenticita. Podaří se českému reprezentantovi Danielu Žižkovi zabojovat o vítězství? Eurovision Song Contest 2026. Přímé přenosy obou semifinálových večerů i finále od 12. května v České televizi a v iVysílání.
0: Zpátky k muzice.
16: Evropa 2.

0: Summer Camp Európy 2. Kluci a holky medzi 9 a 15 lety, rýchle vlítnete na web Európy 2. Nahrajte fotku na téma Ukaž, jaký si táborník a tešte sa na nezapomenutelný letní tábor.
1: Tak co, tešíte sa?
0: Týden her, soutěží, workshopů a koncertů pod širým nebem s moderátory Európy 2. Európa 2. Držíme ti flek i na Summer Campu.

0: na vaší Evropě 2 In Your Eyes. No a prodloužený víkend je zase za dveřmi. Jak už jsem naznačil před chviličkou, nemá být vůbec špatný, jak se předpovídalo minulý týden. Ale mám tady několik zaručených způsobů pro šťastnější život, protože kdo by nechtěl být šťastnější, že jo? Tak každý má na to lék úplně jiný, někdo si pustí písničku, někdo udělá třeba nějaký dobrý malej skutek, že někoho pozvete na kávu a hnedka to je jako lepší, šťastnější a tak podobně. Těch věcí, jak si ho udělat hezký ten život a být šťastnější, a tak je opravdu hodně, ale co mě doslova zarazilo je, pozor, že si můžete zaspívat z plných plic, to tady asi říkat nemusím, ale je něco, co prostě u čeho jsme každej, podle mě každej den a vůbec o tom nevíme. Víte, že hlína je jako antidepresivum. Hlína, obyčejná hlína, jo. Si tomu nebudete věřit, ale je to klíč k vnitřní vyrovnanosti, jo. Leží to právě v obyčejné hlíně na zahradě. Tak bylo zjištěno, že v hlíně je takzvaný specifický druh půdní bakterie, která vyvolává v mozku podobné reakce jako některá antidepresiva. Tady ta bakterie podporuje produkci serotoninu, což je látka přímo zodpovědná za pocity klidu a spokojenosti. Takže práce s půdou nebo taková lehká procházka v neposekané trávě po dešti dokáže s lidskou psychikou plný divy a bude to prostě taková jako pohoda na maximum. A když to zkusíte, tak prý budete šťastnější. Ale nic to nestojí, až budete sázet takový ty, já nevím, teďka už se začnou sázet rajčata, nějaký kytky, až budete dělat trávník, sekat trávník a tak podobně, tak si na to vzpomeňte, prej to opravdu funguje na 100%. Tak jenom zkusit. Tak hlavně, ať jste šťastnější. Za chviličku naše rubrika Kdo, co, kde, kde a s kým a já vám k tomu ještě pustím dobrou muziku a to bude fungovat dvojnásob. Tak hezkou středu, Evropa 2. Evropa 2.
1: Žhavý novinky Evropy 2.

0: Bavia. Maximum nový muziky.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od středy v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. České řetkvičky jeden svazek za 8,90. A prosecco frizzante 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
0: Evropa 2, 88,2 a 105,5 FM.
2: Taky od fochu, co? Hele, hoď mi na vozejk dřevovápnitý USBčko, fasádní samonihilační tmelidlo, expruzovaný polistrát a trochu toho zatraceného vednění.
3: To teda slyším poprvé.
4: Ale něco spolu vykouslíme. Pojďte za mnou.
2: Je, tak díky moc.
5: Všichni fachmani i kutilové teď jezdí k nám. Bauhaus, když se to má podařit.
6: Fíha! V Majalandu otevřeli nové venkovní atrakce, tak se přileďte s dětmi pořádně vydovádět. V květnu je venku otevřeno každý víkend a taky o svátcích. A pozor, vyhrát můžete narozeninovou oslavu za 10 000. Více na majaland.cz.
7: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací. Zaregistrujte se na kreativní workshopy, sportovní lekce nebo se za námi jen přijďte podívat a poznejte svět ikonického designu a technologií. Mercedes-Benz Studio Praha.
8: Už 115 let je jedním ze symbolů Prahy.
9: Od architektonického skvostu až po sídlo primátorů.
8: Poznejte s námi příběh nové radnice na Mariánském náměstí.
9: Hlavní město Praha vás zve na jedinečnou venkovní výstavu o její historii i současnosti.
8: Navštívit ji můžete od 1. do 31. května na Mariánském náměstí.
9: A vstupné je zdarma.
8: Více informací najdete na praha.eu.
9: Vaše hlavní město Praha.
10: Připravte se na obří party. Flo Rida, autor hitů Low, Ride Round, Good Feeling nebo Whistle, míří do Prahy. Už 19. května roztančí O2 Arenu explozivní show plná světových megahitů. Nenechte si ujít jednu z největších hudebních událostí roku. Vstupenky v sítích Ticketmaster a Ticketportal.
11: Do Cinestar klubu přilétá ta nejzářivější výhoda. Poukázka na 1+1 vstupenku zdarma. Automaticky získají všichni noví i stávající členové, kteří si v klubu prodlouží členství. Užijte si vesmír plný hvězdných výhod jedině v multikinech Cinestar.
12: Human Zoo. Human Zoo. Holišová, Ruml, Zea, Dusilová, Kranich, Moravec, Heclová, Pšenička, Prachařová, Cina, Doláková. 40 umělců na jednom jevišti. Velká, barevná a hlasitá Human Zoo. Gospelová anarchie Viktora Tauše a Romana Holého. V nové spirále na výstavišti. Květnové termíny v prodeji. Vstupenky v síti Go Out nebo na novaspirala.cz. Human Zoo. Human Zoo. Pouze 50 repríz.
13: Spartani. Veškerý spartianský video obsah teď na jednom místě. Televizní aplikace Sparta TV přináší sestřihy zápasů, rozhovory, talk show i exkluzivní záběry ze zákulisí přímo na vaši velkou obrazovku. Všechno přehledně, všechno na jednom místě. Stáhni si Sparta TV na svoji televizi a sleduj svůj klub z pohodlí domova. Sparta.

Evropa 2 After Party.

0: Brain Boom. Evropa 2. Kdo co kde kdy? A s kým?
1: Bude líp, bylo i hůř, o tom zpívali Marpo a Sebastian, ale pozor, já musím říct, že u jedné herečky bude teďka líp. A nebo to druhý? Co myslíš, Káťo? Hezké dopoledne, já si myslím, že bude líp.
2: Já myslím,
1: určitě.
2: Že od obojího trošku. 53-letá herečka Cameron Diaz a o 6 let mladší rocker Benji Madden prožívají velmi radostné období. 4. května, tedy předevčírem, oznámili, že se jejich rodina opět rozrostla. Manželé přivítali už 3. potomka, kterého stejně jako v minulosti odnosila náhradní matka. Narodil se jim syn, který dostal neobvyklé jméno Nautas Madden. Cameron Diaz k tomu řekla, že se cítí stále velmi mladě a že má v plánu být tu pro svoje děti minimálně do 110 let.
1: No tak to je úplně jasná message, bude líp a my jim to jenom přejeme. Tak hezký den všem. After party.
3: Comic Con Brno a Junior. Slavný popkulturní festival popáté v Brně. Harry Potter, Star Wars, Minecraft, cosplay, počítačové a deskové hry, knihy, komiksy a hvězdní hosté. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Pozor, vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 25. května.
4: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Bohemilk Opočno Smetana za 26,90. Lind čokoládové pralinky Lindor 200 gramů za 119,90 a Budweiser Budvar nebo Budvar 33 půl litru za 17,90. Až do 12. května. Kaufland.
0: Evropa 2. 88,2 a 105,5 FM. Výstava Titanic už jen do 28. června. Vstupte na palubu nejslavnější lodi světa a staňte se jedním z cestujících. Odhalte stovky originálních exponátů, zažijte atmosféru počátku 20. století a dotkněte se ledovce. Nenechte si ujít výstavu Titanic na PVA Expo Praha. Už máš přečtený nejnovější drby? Tak šup na Evropa 2.cz. Je jich tam fakt dost.

0: Ano. Pojďme do nich.
1: Pěkné dopoledne, maturanty dnes čekají státní didaktické testy z němčiny, francouzštiny, španělštiny a ruštiny. Podle dat státní organizace CERMAT, která státní maturity připravuje, si tyto jazyky jako druhý předmět společné části maturitní zkoušky vybralo dohromady asi 1260 žáků. Většina si jako druhý předmět zvolila angličtinu. V Nepálu zemřel český horolezec. Neštěstí se stalo při sestupu z tábora C3 na nepálské straně hory Makalu 2. V úterý to na Facebooku oznámila cestovní kancelář Expedition Club, která výpravu organizuje. Teď už se nám hlásí Zuzka.
2: Prostor pro simulační centrum urgentní medicíny nebo univerzitní knihovnu poskytne nová budova Technické univerzity v Liberci, jejíž stavba začne v květnu. Komplex za téměř 490 milionů korun bez DPH bude na místě nevyhovující budovy F2, kterou nechala loni škola zbourat. Univerzita zaplatí za stavbu ze svého zhruba 124 milionů korun. Zbytek je z evropských a státních fondů. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
1: Vědci spočítali, kdyby mohl zaniknout vesmír, a je to dříve, než se předpokládalo, už přibližně za 33 miliard let. Nejnovější objevy expertů na vesmír naznačují, že by tedy mohl zaniknout řádově o biliony let dříve. Rychlost rozpínání vesmíru se totiž dramaticky mění v průběhu času.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Aktuálně se bouralo na silnici 56 směrem z Místku do Přívozu v Ostravě. Na 36,5 kilometru srazilo se osobní auto s dodávkou.
3: Evropa 2 žije na maximum i na YouTube. Tak potvrď odběr, ať už ti nic neunikne. YouTube kanál Evropy 2 jede na maximum. Evropa 2, jak je venku?
1: Během odpoledne a večera bude v Česku přibývat oblačnost, přeháníky budou četnější a lokálně se objeví i bouřky. Nejvyšší teploty dnes od 22 do 26 stupňů, na západě Čech kolem 20. Zprávy jsou za námi a před námi je další hodinka afterparty s Pavlem Cejnarem.
4: Sponzorem počasí jsou Beton Press lehký krytý střešní tašky. Beton Press, patron lehkých betonových střech s kohoutem v logu.
5: Už za chviličku si řekneme, za co konkrétně můžete v Německu dostat pokutu. Šílená věc. Teď Damiano David, bude taky flashback, hezkou středu s Evropou 2.
3: Evropa 2.

Ladí vás dnešní středeční dopolední Evropa 2, 10 hodin 11 minut k tomu, teď Daila, Simple Plan, anebo třeba Bastille, Evropa 2.

0: dust. All that I adore.
1: Středeční dopolední Evropa 2. Pokud budete cestovat automobilem do Německa, a já si myslím, že no, takhle, tohle se stalo v Německu, může se to stát kdekoliv, jo. Ale ještě jsem to neslyšel, že by za tohle někdo dostal pokutu. A teď se držte, jo. 5 eur, to znamená 122 korun, pokuty musel zaplatit řidič za to, že v centru Dortmundu zatroubil na kočku, která stála při cestě a chystala se přeběhnout silnici. A teď oni se ptá, říká, já jsem prostě na ní zatroubil, jsem se bál, abych ji nepřejela tak podobně. Takže pozor, vysvětlení, za co dostal tu pokutu. Zneužití výstražného znamení, tak to znělo oficiálně, provinění tady toho muže, který podle mě svým přestupkem možná zachránil zvířeti život. A teď si říkáte, někde jste, jako zatroubíte na kočku, tak představte si, že ho udala, napráskala ho jedna cyklistka, která jela zrovna okolo. Možná, že ona se polekala toho troubení, ale dopadlo to takhle. Takže ať budete cestovat kamkoliv, přejeme vám šťastnou cestu a ať nic podobného vás nepotká. To vám přeje samozřejmě Evropa 2. Za chviličku vynikající flashback, do té doby Michael Schulte nebo Purple Disco Machine. Hezkou středu.
2: Evropa 2. Děcka, chcete zažít nejlepší týden svýho života? Hra o účast na legendární Summer Camp Evropy 2 startuje za
3: 5, 4, 3, 2, 1.
2: Tak kluci a holky mezi 9 a 15 lety, rychle vlítněte na web Evropy 2. Nahrajte fotku na téma Ukaž jaký jsi táborník a těšte se na nezapomenutelný letní tábor. Summer Camp Evropy 2.
4: Co jste dělali vy, ty otázky, ty jsou strašně dobrý.
2: Týden rozhovorů s hvězdami, her, soutěží, workshopů a koncertů pod širým nebem s moderátory Evropy 2.
5: Tak co, těšíte se?
2: Předposlední srpnový týden v prachovských skalách. Evropa 2. Držíme ti flek i na Summer Campu.
6: Křupavé, vonavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
7: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
6: Čerstvé jako z Kauflandu.
8: Stavebniny Dek přináší mega akci. Základní střešní taška Beton Press Natura Exkluziv za skvělých 39 korun včetně DPH. A navíc za každých 100 metrů čtverečních od nás dostanete 100 kusů stejné tašky zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 15. května. Tak si přijďte pro střešní tašky zdarma. Více na dek.cz.
9: Spolehněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
10: Co takhle internet, který se neseká? Stahuje bleskovou rychlostí a streamuje na plný pecky. Ve Vodafonu máme nejlepší pevný internet v Česku, oceněný v nezávislém testu NPERF. A navíc i vysokorychlostní, kterým pokrýváme nejvíce domácností a firem. Stavte se pro něj u nás v prodejně. Vodafone.
11: Zahajuji rodinnou rozpočtovou poradu. Bod 1. Topení.
12: Snížíme o 2 stupně.
11: Bod 2. Průvan.
12: Dáme ručníky mezi okna.
13: Výborný návrh.
11: Bod 3. Plíseň.
12: Vydrhnout, přetřít.
14: A co udělat rekonstrukci?
13: No, vydá? Takže bod 1. Rekonstrukce s buzinkou.
15: Úsporná rekonstrukce od buzinky není výdaj. Je to investice, která se vám vrátí. Na pohodlí, energiích i hodnotě vašeho domova. Buzinka. Vaše rekonstrukční banka.
16: V Penny nyní najdete polštářovou zoo. Udělejte si radost takhle velkým plyšákem na hraní i spaní. Získáte je z body za nákupy jen za 149,90. Penny. Nakupujte hezky česky.
17: Je tu nové číslo časopisu Žena a život plus speciál Krásná doplavek. Dozvíte se, jak budovat svaly bez posilovny a naučíte se být konečně sebevědomá. Herečka Marta Dřímal-Ondráčková prozradila svůj recept na štěstí. Slunce, smích a samota. Nová Žena a život se speciálem Krásná doplavek a slevovými kupony právě v prodeji.
3: Comic Con Brno a Junior. Slavný popkulturní festival popáté v Brně. Harry Potter, Star Wars, Minecraft, cosplay, počítačové a deskové hry, knihy, komiksy a hvězdní hosté. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Pozor, vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 25. května.
5: A teď vykouzlíme výhodnější elektřinu a plyn.
18: Už je vykouzleno. Svět se zbláznil, ale ceny u EPET zůstávají stabilní.
19: Žádná kouzla?
18: Kouzla ne, ale chytrý formulář. Nahrajte své vyúčtování a do 3 minut máte hotovo. Navíc nyní sleva 1000 korun při sjednání online. Více na epet.cz.
20: Zpátky k muzice.

Flashback. Dnešní středeční dopolední flashback nás zavede do roku 2000 za anglickým zpěvákem, který se jmenuje Craig Ashley David. Vy ho znáte zkráceně pod tím stage jménem Craig David. No a pozor, je to takováhle pohodovka na maximum. Jmenuje se Walking Away a myslím si, že na středu dopoledne se hodí víc než kdy jindy. Takže pohoda, rok 2000, co jste dělali, co by vám tahleta píseň mohla připomenout? No, je to na vás. Craig David a dnešní flashback na vaš

0: rok 2000, Craig David a dnešní flashback Evropy 2. No, to byly časy. Za chviličku Zeta nebo Two Colors a další flashback opět zítra pouze v afterparty Evropy 2.
1: Žhavý novinky Evropy 2. Steven Sanchez.

0: Právě. Maximum nový muziky.
1: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Altro Matcha 1 litr v Bila klubu za 54,90 a Häagen-Dazs zmrzlinu od 420 ml za 99,90. Bila. To dobré začíná u nás. Život? To je jedna změna za druhou. Některé z nich jsou malé, jiné obrovské. Jsou změny zásadní, vedlejší, nečekané, dlouho plánované i změny plánovaných změn. My jsme tu proto, aby šla každá životní změna snadněji. ČSOB. Jdeme vám naproti.
0: Evropa 2. 88,2 a 105,5 FM. Hledáte jednoduché a nadčasové řešení pro váš plot? Vybrané plotové systémy Presbeton teď pořídíte se slevou 20%. 20%. Akce platí pouze ve stavebninách Prodoma a na prodoma.cz. Prodoma. Každé úterý a neděli v 8 večer šlápneme na Evropě 2 na brzdu.
2: Jaký je arabský výraz pro zlost zbodnutí hmyzem?
0: Trojice, která vám pohne bránicí nebo žlučí.
2: Muhammad Komar na skat.
0: Brzda Evropě 2 a neb jakoby show.
3: Tak to je všechno. Ale dobrý to bylo.
0: Každé úterý a neděli v 8 večer na Evropě 2.
1: Čerstvé chutné farmářské, od pečiva po stejky, ve Vraňanech nakoupíte dobrot plné vozejky. Nakupte si na celý týden maso, sýry, ovoce, zeleninu, čerstvý vraňanský chléb, pomazánky, vajíčka z našeho chovu nebo koláčky.
0: Chutné, zdravé a za skvělou cenu.
1: A navíc, za každý nákup v bistru teď získáte Vraňanku, kterou uplatníte při nákupu právě na naší prodejně.
0: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
4: Můžeme ti něco zahrát, co to bude?
5: No, Alena Volkra, Fadet.
4: Jo, Fadet.
6: Hele, kluci, jak se tam zpívá to panda.
4: Imagine Dragons.
6: Jo, to bude ono. Jo, přesně.
0: Řekni to po svým, stejně ti to zahrajem. Pondělí, úterý, středa a pátek večer na Evropě 2.
7: Pelargonie neboli muškáty jsou oblíbené pro svoji nenáročnost, snadné rozmnožování a dekorativní vzhled. Ozdobte svá okna či terasu těmito květinami a přijďte si vybrat do odborných center Bauhaus. Vybírat můžete z různých velikostí, barev i variant.
8: Bauhaus, když se to má podařit.
0: Užívej si Evropu 2 až do večera.

0: song za trest.
1: Pro tátu, protože mě hodně vyleskal a sehrál mi bránka. On mi furt žere nějaký sladkosti.
0: Večer na Maximum s Petrem a Ondrou. Pondělí, úterý, středa, pátek, 6 až 8 večer na Evropě 2. Výstava Titanic už jen do 28. června. Vstupte na palubu nejslavnější lodi světa a staňte se jedním z cestujících. Odhalte stovky originálních exponátů, zažijte atmosféru počátku 20. století a dotkněte se ledovce. Nenechte si ujít výstavu Titanic na PVA Expo Praha.

0: Středeční dopolední afterparty Evropy 2 pomalu končí. Jindra Ekli je tady, nazdar Jindro.
1: Já jsem tady, dobrý den.
0: A mě by zajímalo, jestli při středě, středa, vlastně, jestli přicházíš s nějakým lehtivým tématem.
1: Je to ono, jo, bylo, že je takhle.
0: No tak středa, lehtivý témat je třeba.
1: Lehtivý téma.
0: No, maximálně polechtat tady může někoho.
1: Člověče, no, teď ten Instagram, jak máš tam ty algoritmy, víš, tak teď se, člověče, jsem koukal, že to hodně jako, tak nejenom, že chlapi se chytají na ty OnlyFans a tak, že to je jasný. I když máš vlastně těch nahatých žen jakoby na internetu hromadu zadarmo, tak ne, ono je zajímavý právě vlastně si za to zaplatit. Jo, a ještě právě je to taky jako napůl skrytý. Takže já jsem trošku samozřejmě se koukal, jako by jsem dělal takový průzkum. Víš, těch holek, jako, jaký ty fotky dělají.
0: Takže
1: jo.
0: Tě to taky tak trošku zajímá.
1: No, oni třeba dělají podcast. Hele, to je zajímavé. No,
0: teď oni, ses trošku odkryl.
1: Hele, oni třeba dělají podcast, že sedějí dvě holky a teď jakoby mluvějí, mají ty mikrofony v rukou, jo, drží takový ten podcastový mikrofon a nohy...
0: A to tě vzrušuje?
1: No právě, že je to ještě pozor. A teď mají jakoby nohy jako na té sedačce, že vlastně sedějí jako v tureckém dřepu skoro, nebo chápiš, jakože s roztaženýma nohama na tu kameru. Aha. A teď oni mají třeba, nevím, oni mají normálně legíny nebo něco, ale fór je právě v tom, že jak je to upnutý, jo, tak už tam vidíš nějaký ty rysy. A to jako podle mě asi teda hodně jako dneska jede. A mně se to teda začalo, jak jsem se kouknul v rámci toho výzkumu, tak se mi to takhle jako zobrazuje na...
0: Pořád.
1: Pořád se mi
0: to... Co na to tvoje holka?
1: Jo, někde na to kouká se mnou, říká si, jestli by to prý neměla začít taky dělat.
0: Tak, na druhou stranu, já teďka můžu poděkovat, ještě, že děláme v rádiu.
1: To je pravda, to je fakt.
0: Jindra, pokračuje, tohle od nás nečekejte. Zítra ve čtvrtek před prodlouženým víkendem se těším, ahoj. Maximum tvý muziky. After Party. Evropa 2 Music Chart. Hit parádě na Evropě 2 pokračuje souboj o první místo a je to souboj těžkých vah. Na jedné straně Youngblood a na straně druhé BTS. Tak kam se miska vah převáží? Na které straně bude víc vašich hlasů, které se rozdělují na Evropa2.cz? To si musíme počkat do čtvrtka, kdy v hitparádě ale nabídnu taky spoustu novinek, například nový Somber, nebo Ray Dalton, nebo Teddy Swims a k tomu taky, jako vždycky, spoustu zajímavostí ze světa domácího i zahraničního showbiznisu. Tak ve čtvrtek v 18 hodin začíná hitparáda Music Chart na Evropě 2 s Bobem Švarcem. Evropa 2 Music Chart. Evropa 2 88.2 a 105.5 FM.
2: Stále ještě nevíte, kde bude váš maturitní nebo vysokoškolský ples? Je čas přestat hledat. Jsou chvíle, na které se nezapomíná. První tanec. Smích přátel. Ty si zaslouží výjimečné místo. Kongresové centrum Praha. Velký taneční parket, špičkové zázemí a navíc Praha jako na dlani. A kde bude ten váš ples? Více na kcp.cz.
3: Kongresové centrum Praha. Kde na okamžicích záleží.

0: Posloucháte Evropu 2, 11. hodina odvíjí a Káťa Říjová má pro vás aktuální zprávy. Pojďme se podívat, co je nového. Jsme Evropa 2.
1: Pěkné dopoledne. Letecké palivo stále zdražuje. Od začátku americko-izraelského útoku na Irán se ceny zvedly asi o 75%. Evropská komise připravuje opatření. Slibuje, že ještě tento týden aktualizuje pokyny pro letecké společnosti, jak mají využívat letecké palivo a koordinovat zásoby. Austrálie tento týden přijme 13 žen a dětí ze Sýrie, které mají vazby na teroristickou organizaci Islámský stát. Podle tiskových agentur o tom dnes informovala australská vláda, která jim nicméně nehodlá poskytnout žádnou podporu. Teď už se hlásí Zuzka.
2: Město Cheb letos začne s rekonstrukcí sportovního areálu Lokomotiva. Dlouho připravovaná přestavba.

0: kde to stojí.
1: Držíte se na dálnici D35 na kilometru 261 na trase z Mohelnice do Lipníka nad Bečvou přechází porouchané vozidlo.
0: Evropa 2, jak je venku?
1: Odpoledne a večer bude přibývat mraků, přeháňky budou četnější a lokálně se objeví i bouřky. Nejvyšší teploty dnes vystoupí na 22 až 26 stupňů, na západě Čech naměříme teploty kolem 20. Zprávy jsou za námi, po nich pokračuje na Evropě 2 Jindra Ekl.
2: Sponzorem počasí jsou Beton Press lehkýkyriký střešní tašky. Beton Press, patron lehkých betonových střech s kohoutem v logu.
3: Ano, je to tak, jste na Evropě 2, máme po zprávách, pojďme na další Maxo muziky, já toho pro vás mám hromadu za chviličku, takový ožehavý téma, zejména pro muže, budeme se bavit o plešetění, jo, ale jako v takým kreativním a proaktivním smyslu, za chvíli tady na Evropě 2.

Pěkný den, posloucháte Evropu 2 a jako úplně první záležitost pro vás dneska ve vysílání mám jednu statistiku. Je to statistika, která teda se týká mužů, jo. Výsostně mužů. Ale není to jako genderově nějak nevyvážený, protože naštěstí pro ženy tahle věc se týká skutečně jenom mužů a to je plešatost. A samozřejmě se mohli teď jako imaginárně zapojit ženy do toho, jaký názor mají vůbec na plešatý chlapy. Jo, určitě budou tam hlasy typu jasně, plešatý chlapy jsou sexy, na druhé straně, jo, s plešatým bych nikdy nic neměla, jo, a něco mezi tím pak dál. To už samozřejmě necháme na druhým pohlaví, na to, jestli prostě jako jsme nebo nejsme sexy chlapy. Ale mám tu tady top asi 25 zemí, kde tedy je nejvíc plešatých chlapů. První místo, co byste řekli, první místo, kdo ho bere, berou ho, prosím vás, Španělé. 44,5% Španělů jsou tedy plešatí. Potom je Itálie se 44%, pak je Francie, Amerika, Německo, Chorvatsko, Kanada a pozor, na 8. místě přichází Česká republika. Tam to není teda 44%, ale jenom 40%. No. A dál samozřejmě potom další země, kdy to jako pomalu po těch procentech leze dolů. No, je to prej hodně testosteronu, tedy jeho metabolit dihydrotestosteron, který tedy zmenšuje vlasový folikuly v hlavě, ty vlasy vlastně se stenčují, až úplně vypadávají. Tak tohle je story vypadávání vlasů. Naštěstí jsou dneska, že ty transplantace vlasů, jak vám to vemou ze zadu, ze stran, dají vám to nahoru, jedna možnost. Pak ještě jsem viděl druhou možnost a ta je ještě jako vlastně svým způsobem ještě jako zajímavější, protože ty transplantace vlasů už víme, jako, jak to funguje, jak to vypadá. Ty výsledky jsou mnohdy nerozeznatelný úplně jako od reálního růstu vlasu. Ale pak je právě ještě ta jedna věc, jak ty se říká SMP, Scalp Micropigmentation, a to jsou vlastně normálně takzvaně vytetovaný vlasy. Oni vám dělají speciální jehlou, speciálním ingoustem takový tečky do té hlavy. A musím teda říct, že na první dobrou jsem jako o tom slyšel, jak jsem si říkal, no jasně, jak to bude hrůza, protože jsem si představil taky to klasický tetování, který časem jako trošku tak na zelená, že. A tohle ne, tohle je jako jiný úplně, jiný ink. A musím teda říct, že to vypadá fakt zajímavě. Jakože ten chlap samozřejmě musí furt mít tu hlavu oholenou nebo jenom na jedničku, ale jsou to věci dneska. Stejně jako si ženy malují třeba obočí nebo i tetují permanentně, tak víte to. Tak frajeři se nakonec nechají vytetovat vlasy. To jsme vyhráli nad geny.

0: Evropa 2.
1: Křupavé, voňavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
2: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
4: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
5: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
6: Máš už plány na jaro? Velká grilovačka nebo rodinná oslava? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše, co potřebuješ. Objednej už teď a vychutnej si příjemné chvíle s nejbližšími. Když jaro schutí, tak Allegro.
7: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
8: Stavebniny Dek přináší mega akci 3 plus 1. Ke třem balením finálního tmelu Dek Finish nyní dostanete navíc jedno balení stejné velikosti zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 15. května. Tak si přijďte pro finální tmel Dek Finish zdarma. Více na Dek.cz.
9: Comic Con Brno a Junior. Slavný popkulturní festival popáté v Brně. Harry Potter, Star Wars, Minecraft, cosplay, počítačové a deskové hry, knihy, komiksy a hvězdní hosté. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Pozor, vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 25. května.
10: Zpátky k muzice.

0: Summer Camp Evropy 2. Kluci a holky mezi 9 a 15 lety, rychle vlítněte na web Evropy 2. Nahrajte fotku na téma Ukaž, jaký jsi táborník a těšte se na nezapomenutelný letní tábor.
1: Tak co, těšíte se?
0: Týden her, soutěží, workshopů a koncertů pod širým nebem s moderátory Evropy 2. Evropa 2. Držíme ti flek i na Summer Campu.

0: Pěkný den, posloucháte Evropu 2. Tak co, líbí se vám v České republice? Jste spokojení, že jste tady, nebo byste raději vypadli někam jinam do světa, kde to je o trošku lepší v nějakým jako úhlu pohledu? Co by na to? Já tady mám velmi zajímavou statistiku, která prakticky hovoří o tom, jaká je pravděpodobnost toho, kde konkrétně na světě se třeba můžete narodit. A je to velmi neúprostná statistika tady. Zjistíte, že máte obrovský štěstí, že jste se narodili tam, kde jste se narodili. A samozřejmě jasný, nějaká aspirace jako na to posunout se prostě dál k lepšímu, ta je asi plně jako v každý bytosti a nejen lidský, že? No pojďme na ty procenta. Tak dejme tomu narození v Evropě nebo v Rusku třeba, prostě celý ten jako ta část toho kontinentu, tak je nějakých necelých 5%, 4,8. Pravděpodobnost, že se narodíte v USA, jsou 3%. Respektive samozřejmě v Severní Americe, tedy USA. Pravděpodobně, že se narodíte v Jižní Americe, je 7%. Jo, furt to jsou docela dost malé čísla. Dokonce si představte, že pravděpodobnost narození v Austrálii je pouhá půlka procenta. A teď přichází tady to překvapení, který možná překvapením není, je takřka 49,69 v rámci procent. Pravděpodobnost, že se narodíte tedy v Ázii nebo v Indii. No, prostě tam je lidí hodně, rodí se tam stále tedy lidi, až na některé výjimky, jako Japonsko třeba a tak. No a stejně tak veliká, když ne tolik, ale 35%, je pravděpodobnost, že se narodíte tedy v Africe. Kde jako samozřejmě taky není úplně hej. No, tak je tolik tedy statistika, která je z roku 2026, jo, jako počítá vlastně s tím, s tou pravděpodobností narození dle aktuálních dat porodnosti ve světě. No. Už jste radši, že jste se, už jste jako víc rádi a spokojení, že jste v České republice.
1: Maximum tvý muziky. Žhavý novinky Evropy 2.

0: Rádia. Maximum nový muziky.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Flora Margarín kilo za 89,90. Cartedor, smetanový desert, různé druhy 140 gramů za 15,90. A Linteo, toaletní papír, 30 rolí za 144,90. Až do 12. května. Kaufland.
0: Evropa 2. 88,2 a 105,5 FM. Co na dřevo, aby vydrželo? Estetik Profi by to chtělo. Estetik Profi ochrání dřevo před počasím až 20 let. To je ověřeno akreditovanou laboratoří. Estetik Profi. Česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Estetik Profi nově na českém trhu. Více na www.estetikprofi.cz. Na Instagramu Evropy 2 už vás je přes 300 tisíc.
2: Co je za otázky, blbý?
3: Jsou otázky, aby mě vyzdvihli, aby potopili vzorko.
2: Takže jsi je psal ty?
3: Samozřejmě, jako všechny.
0: Největší profil na české mediální scéně, plnej muziky, hvězdných hostů a střípků ze zákulisí vysílání Evropy 2, které nikde jinde neuvidíš.
4: No, to jsi odvážnej teda.
0: Dej taky follow E2.cz a bav se na maximum. Evropa 2, držíme ti flek i na Instagramu.
5: A až dorazíš domů, tak zajedeme pro ty sazeničky jahod, trajčat, paprik a také bylinky.
6: No jasně, super.
5: Od kdy se těšíš do zahradnictví?
6: Od té doby, co jezdíme do Vraňan. Do Vraňan se těší všichni.
5: Dámy na rozkvetlé zahradnictví plné sazenic a vreb s avokádem, maču mango nebo jahoda.
6: Pánové na burger s trhaným masem.
7: A děti na 11 druhů zmrzlin, teda hlavně na tu legendární z vraňanských jahod.
6: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
0: Na Evropě 2 ti rozumíme pořád, i večer.
8: Můžeme ti něco zahrát, co to bude?
9: No, Alena Walker a Faded.
8: Jo, Faded.
10: Hele, kluci, jak se tam zpívá to panda.
8: Imagine Dragons.
10: Jo, to bude ono. Jo, přesně.
0: Řekni to po svým, stejně ti to zahrajem. Pondělí, úterý, středa a pátek večer na Evropě 2.
11: Pro všechna ranní ptáčata máme novinku. Odborná centra Bauhaus mají nově každou sobotu otevřeno už od 7. hodiny raní. Stihnete víc na stavbě i na zahradě. Začněte sobotu v Bauhausu.
12: Bauhaus, když se to má podařit.
0: Na Evropě 2 nehrajeme jenom za odměnu. Na Evropě 2 to můžete večer i někomu pěkně vytmavit.
13: Mýmu sousedovi, který na mě vyběh s vidlema.
0: Jestli vás dneska někdo takhle namíchnul, zahrajte mu song za trest.
14: Jsme sdíleli jeden pokoj a frajer tam v noci naběh a zebril mi postel.
0: Song za trest.
15: Jsem úplně vytočená, kluci.
0: Fackovacího panáka vyndáváme v pondělí, úterý, středu a pátek večer.
14: To je retard.
0: Na Evropě 2. Držíme ti flek i vežďáru nad Sázavou. Evropa 2, 101,5 FM.

0: Teď mám pro vás jeden hudební tip, respektive takovou obhajobu toho hudebního typu, který už jsem vám dával, když to album vyšlo. Jde totiž o debutový album baskytaristy z legendární kapely Red Hot Chili Peppers, tedy Flea, který má tedy tento pseudonym, který znamená v českém jazyce Blecha. Blecha si představte, že vydal svoje první album, který je úplně jiný žánr, než jak jste zvyklí u Red Hot Chili Peppers, je to jazzová záležitost. Jsou tam fenomenální umělci v rámci featuringu, v rámci hostování, je tam například Tom York z Radiohead nebo Nick Cave a kromě jiného tedy. Pak tam třeba Flea má i cover tracku Thinking About You od Frank Ocean, velmi zajímavý, který tedy je vlastně o tom, že je hranej na basu a na trumpetu, kterou tam hodně Flea používá, protože vlastně souběžně tedy se svojí kariérou hraní na basu, tak vždycky jako měl ještě i tu trumpetu a frajer je v tom tak dobrý, v rámci toho multi-instrumentalismu, že vlastně jeho album Honora, tak teď vlastně světově získalo v žebříčcích na celém světě prvenství v rámci jako kategorie jazz, což je teda absolutní jako topka. Kdo neslyšel jeho album, zcela jistě si to dejte, jako muzikálně, no dneska jako je toho hromada té hudby, ne všemu se dá jako nutně říkat hudba, tohle je zcela jistě hudba jako taková, takže i kdyby to byla trošku jako změna pro vás, zcela jistě doporučuji, protože to má fakt hlavu a patu.
1: Evropa 2. Maximum muziky. Evropa 2. 88,0.

0: Posloucháte Evropu 2, 12. hodina odbyla a Káťa Říhová má aktuální zpravodajství. Pojďme se podívat, co je nového. Jsme Evropa 2.
1: Pěkné poledne. V Národním parku České Švýcarsko pátým dnem pokračuje hašení požáru v okolí Chřibské. Ode dneška hasiči zasahují už jen ze země. V terénu se jich pohybuje ještě kolem 370. Odpoledne se možná počet sníží. U hasic zbývá zhruba 5 hektarů. Hoteliéři na Kypru mají na léto o třetinu méně rezervací než loni touto dobou, varovala předtím podle místních médií Kyperská asociace hotelů. Důvodem poklesu je válka proti Íránu. Teď už se vydáme za Zuzkou.
2: Prostor pro simulační centrum urgentní medicíny nebo univerzitní knihovnu poskytne nová budova Technické univerzity v Liberci, jejíž stavba začne v květnu. Komplex za téměř 490 milionů korun bez DPH bude na místě nevyhovující budovy F2, kterou nechala loni škola zbourat. Univerzita zaplatí za stavbu ze svého zhruba 124 milionů korun. Zbytek je z evropských a státních fondů. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
1: Legendární britská rocková kapela Rolling Stones necelý měsíc po vydání limitované edice nového singlu oznámila, že 10. července vydá nové album. Foreign Tanks bude 25. studiovou deskou skupiny natočenou v Británii. Zatím poslední album Hackney Diamonds vyšlo po 18-leté odmlce v roce 2023.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Zdržení hlásí dálnice D35 na kilometru 261 směrem z Mohelnice do Lipníku nad Bečvou překáží porouchané vozidlo.
3: Bav se s Evropou 2 24/7. Stáhni si apku Evropy 2 a měj nás pořád u sebe. Evropa 2. Držíme ti flek i online. Evropa 2. Jak je venku?
1: Odpoledne a večer bude

Pak pojďme na další maximum muziky, bude rubrika Kultovka a pak se trochu podíváme na zdraví. To se většinou jako přeje, že? Protože všechno ostatní se dá zařídit. Zdraví jako takový, ale jo, taky se dá zařídit. Za chvíli si řekneme jak. Pojďme na to, jsme Evropa 2. That night we almost called it quits.

0: Evropy 2.
1: Pěkný den, posloucháte Evropu 2. Dneska je čas na další kultovku. Kultovka je vždycky taková nostalgická vzpomínka na nějakou hudební věc z historie muziky. Dneska to trošku bude taková kultovka v kultovce, nebo vzpomínka ve vzpomínce, protože my si dáme rok 2023, tentokrát českou ikonickou kapelu Činasky, a právě jejich vzpomínání na rok 1970, což je právě i název toho tracku, který si právě teď dáme. Takže Husákovi děti, tohle je pro vás, tohle dnešní kultovka na Evropě 2.

0: Rock for people.
1: Já nemusím nic.
2: Do prči.
0: Vysmátý léto. Na poplach. Fingers up. Go far away. Let it roll.
1: Oh my god, I can feel it.
0: Evropa 2 ti přináší nejlepší festáky v tuzemsku. Držíme ti flek v každém kotli. Festivalový léto s Evropou 2.
3: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Bohemilk Opočno Smetana za 26,90. Lind čokoládové pralinky Lindor 200 gramů za 119,90 a Budweiser Budvar nebo Budvar 33 půl litru za 17,90. Až do 12. května. Kaufland.
4: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaa.auto.cz nebo volejte 800 110 800.
0: V Grossarltálu voní léto kvetoucími alpskými loukami. Spousta turistických i cyklistických tras vede mezi salašemi s výhledy na vrcholy Národního parku Vysoké Taury a okolo průzračných horských jezer. Prožijte dovolenou v Grossarltálu, v údolí salaší. Léto v Salzbursku. Proto žijeme.
5: Zahajují rodinnou rozpočtovou poradu. Bod 1. Topení.
6: Snížíme o 2 stupně.
5: Bod 2. Průvan.
6: Dáme ručníky mezi okna.
7: Výborný návrh.
5: Bod 3. Plíseň.
6: Vydrhnout, přetřít.
8: A co udělat rekonstrukci?
7: No, vydá? Takže bod 1. Rekonstrukce s Buzinkou.
9: Úsporná rekonstrukce od Buzinky není výdaj. Je to investice, která se vám vrátí. Na pohodlí, energiích i hodnotě vašeho domova. Buzinka. Vaše rekonstrukční banka.
10: Co takhle internet, který se neseká? Stahuje bleskovou rychlostí a streamuje na plný pecky. Ve Vodafonu máme nejlepší pevný internet v Česku, oceněný v nezávislém testu NPerf. A navíc i vysokorychlostní, kterým pokrýváme nejvíce domácností a firem. Stavte se pro něj u nás v prodejně. Vodafon.
11: Chcete svému domovu dopřát svěží vzhled? V Jisku najdete širokou škálu novinek ze sortimentu bytového textilu, dekorací i nábytku. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
12: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
13: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A trvanlivé mléko, 1 litr s apkou, pouze za 8,90. Albert. Dle srovnání 28.4.
0: Který pár vyhraje svatbu snů s Evropou 2 v hodnotě 3/4 mega? Poslouchej v pátek 15. května finále v ranní show. Navíc teď můžeš vyhrát i ty? Tipni si na Evropa2.cz správně vítěze letošního ročníku a užij si pobyt pro dva v hotelu Sen a voňavý Dermacol balíček. Generálním partnerem soutěže je Dermacol, který s láskou ke kráse mění svět již 60 let.
14: Pozor, největší slevový týden je tady. Nákupy Ona dnes vám přináší slevy až 50% na módu, elektroniku, vybavení do domácnosti a mnohem víc. Za každou platbu kartou Visa u vybraných obchodníků získáte kromě slevy i něco navíc. Už brzy velké slevy v časopise Ona dnes.
15: Comic Con Brno a Junior. Slavný popkulturní festival popáté v Brně. Harry Potter, Star Wars, Minecraft, cosplay, počítačové a deskové hry, knihy, komiksy a hvězdní hosté. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Pozor, vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 25. května.
0: Zpátky k muzice.

Pěkný den, posloucháte Evropu 2 a já už jsem tu v minulé hodině vlastně mluvil o těch procentuálních pravděpodobnostech, že se narodíte třeba v Evropě nebo v Africe a tak dále. To procento narození v Evropě, ta pravděpodobnost je sakra malá, je to nějakých 5%. Fakt jako velmi výjimečná záležitost, životní zkušenost narodit se jako v Evropě. Zejména třeba v České republice je potřeba říct jako jedna věc, že nejenom, že to je jako krásně, i když třeba někdo by rád žil někde jinde a tak a dá se tomu jako naprosto rozumět, ale třeba co se týče jako zdravotnictví, tak bomba. Jo. Opravdu to máme oproti jiným zemím krásný. Já jsem třeba žil nějakou dobu v Americe, jsem viděl, jak ta česká třeba ta parta tam, nebo prostě ta subkultura těch Čechů, jak prostě oni se jim vyplatí letět do České republiky, to znamená ta letenka tam i zpátky, pobyt tady, tak si třeba nechají udělat zuby a vlastně ze vším všudy, i s tou cestou, i s tou letenkou, ze vším všudy to mají furt levnější, než kdyby si ty zuby nechali udělat v Americe. Jo? Takovýhle jsou tam zajímavý kontrasty. Teď jsem viděl úžasný meme, který trošku jako cílí na zdraví a vlastně na to, že to je svým způsobem zodpovědnost každého z nás, tím, jak prostě co do sebe člověk každý den jako by dává, že ať už je to jídlo, nebo ať už je to tedy pití, a nebo ať jsou to už potom další jakoby věci, které jsou samozřejmě už většinou jako škodlivý. Každopádně, to meme bylo fantastický v jedné věci a započítává do toho i vlastně moderní pokrok a bylo tam napsáno, váš budoucí lékař aktuálně používá zcela jistě ChatGPT nebo jiný AI model k tomu, aby prošel jeho zkouškami. Tak začněte o sebe dbát a cvičit a jíst velmi rychle, co nejzdravěji můžete. Jako nechci pochopitelně tedy ponižovat práci lékařů a podobně, že? Ale ta zodpovědnost, kterou každý máme, samozřejmě je úplně jasná. Pak je ještě jedno takové rčení, že lékař léčí, příroda uzdravuje, ale to už je takový spíš alternativnější. Jenom pro některé. 11-13 Maximum Jindry Ekla Evropa 2 Žhavý novinky Evropy 2.

0: Julien. Maximum nový muziky.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od středy v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. České řetkvičky jeden svazek za 8,90. A Prosecco Frizzante 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
0: Evropa 2, 88,2 a 105,5 FM.
2: Taky od fochu, co? Hele, hoď mi na vozejk dřevovápnitý USBčko, fasádní samonihilační tmelidlo, exprůzovaný polistrát a trochu toho zatraceného benění.
3: To teda slyším poprvé.
4: Ale něco spolu vykouslíme. Pojďte za mnou.
2: Je, tak díky moc.
5: Všichni fachmani i kutilové teď jezdí k nám. Bauhaus, když se to má podařit.
6: Fíha! V Majalandu otevřeli nové venkovní atrakce, tak se přileďte s dětmi pořádně vydovádět. V květnu je venku otevřeno každý víkend a taky o svátcích. A pozor, vyhrát můžete narozeninovou oslavu za 10 000. Více na majaland.cz.
7: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací, ikonického designu a technologií. Přijďte si prohlédnout nový Mercedes AMG GLC 53, který bude exkluzivně vystaven od 19. do 24. května. Mercedes-Benz Studio Praha. Pro doma.
8: Hledáte jednoduché a nadčasové řešení pro váš plot? Vybrané plotové systémy Presbeton teď pořídíte se slevou 20%. 20%. Akce platí pouze ve stavebninách Pro doma a na prodoma.cz. Pro doma.
0: Užij si ty nejlepší fóry z éteru Evropy 2. Pojď na europa2.cz a bav se na maximum.
9: Připravte se na obří party. Flo Rida, autor hitů Low, Right Round, Good Feeling nebo Whistle, míří do Prahy. Už 19. května roztančí O2 Arenu explozivní show plná světových megahitů. Nenechte si ujít jednu z největších hudebních událostí roku. Vstupenky v sítích Ticketmaster a Ticketportal.
10: Výstava Titanic už jen do 28. června. Vstupte na palubu nejslavnější lodi světa a staňte se jedním z cestujících. Odhalte stovky originálních exponátů, zažijte atmosféru počátku 20. století a dotkněte se ledovce. Nenechte si ujít výstavu Titanic na PVA Expo Praha.
11: Do Cinestar klubu přilétá ta nejzářivější výhoda. Poukázka na 1+1 vstupenku zdarma. Automaticky ji získají všichni noví i stávající členové, kteří si v klubu prodlouží členství. Užijte si vesmír plný hvězdných výhod jedině v multikinech Cinestar.
12: Human Zoo. Human Zoo. Holišová, Ruml, Zea, Dusilová, Kranich, Moravec, Heclová, Pšenička, Prachařová, Cina, Doláková. 40 umělců na jednom jevišti. Velká, barevná a hlasitá Human Zoo. Gosplová anarchie Viktora Tauše a Romana Holého. V nové spirále na výstavišti. Květnové termíny v prodeji. Vstupenky v síti Go Out nebo na novaspirala.cz. Human Zoo. Human Zoo. Pouze 50 repríz.

0: Jedna hodina se přiblížila, to znamená, že předávám slovo Bobovi, který je vysílá po mně. Posléze odpolední show, program na Evropě 2 je jistý, tak si ho užijte, hezký odpoledne přejeme. A já se zase těším zítra v 11, tady na E2. Ahoj.
1: Maximum muziky. Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM. Výstava Titanic už jen do 28. června. Vstupte na palubu nejslavnější lodi světa a staňte se jedním z cestujících. Odhalte stovky originálních exponátů, zažijte atmosféru počátku 20. století a dotkněte se ledovce. Nenechte si ujít výstavu Titanic na PVA Expo Praha.
2: Do Cinestar klubu přilétá ta nejzářivější výhoda. Poukázka na 1+1 vstupenku zdarma. Automaticky ji získají všichni noví i stávající členové, kteří si v klubu prodlouží členství. Užijte si vesmír plný hvězdných výhod jedině v multikinech Cinestar.
1: Spartani. Veškerý spartianský video obsah teď na jednom místě. Televizní aplikace Sparta TV přináší sestřihy zápasů, rozhovory, talk show i exkluzivní záběry ze zákulisí přímo na vaši velkou obrazovku. Všechno přehledně, všechno na jednom místě. Stáhni si Sparta TV na svoji televizi a sleduj svůj klub z pohodlí domova. Sparta. Tečka.

0: se tady ty holky točejí jak na orloji. Svatý. Jak apoštolové. No, takže dneska Zuzka Kozáková, čověče. Zuzanka, zprávy ve 13 hodin a 3 minuty na Evropě 2.
1: Dobré odpoledne. V Národním parku České Švýcarsko pátým dnem pokračuje hašení požáru v okolí Chřibské. Ode dneška hasiči zasahují už jen ze země. V terénu se jich dopoledne pohybovalo ještě kolem 370, odpoledne se počet nejspíš sníží. Jak uvedli hasiči na síti X, dnešním hlavním cílem je dokončit dohašovací a likvidační práce v maximálním možném rozsahu ještě před dalším očekávaným deštěm. Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc podal stížnost pro porušení zákona v případu muže z Uherského Hradiště, kterého justice potrestala podmíněným trestem za týrání psa. Politik to dnes uvedl na síti X. Ukládané tresty by podle něj měly být přísnější. Případem se tak bude zabývat nejvyšší soud, který sice už nemůže změnit trest v této konkrétní kauze, může ale ovlivnit podobná rozhodování v budoucnu. Společně se podíváme za Luckou.
2: Starostové v Nízkém Jeseníku mají výhrady k větrným zónám, a to na pomezí Olomouckého a Moravskoslezského kraje. Návrh na území celé republiky zahrnuje 94 míst, ve kterých má být možné v jednodušším povolovacím řízení připravovat stavby větrných a solárních elektráren. Starostové proto chystají společné memorandum. Zašlou ho příští týden Ministerstvu pro místní rozvoj. Lucie Hněvkovská, Evropa 2.
1: Ve vedení hokejového Litvínova končí po 6 letech generální ředitel Pavel Hynek. Severočeši na klubovém webu oznámili, že se s 56-letým funkcionářem domluvili na předčasném ukončení smlouvy ke konci května. Hynkův odchod souvisí s plánovanou změnou majetkové struktury. Litvínov má převzít od současného většinového majitele Orlen Unipetrol skupina bývalých hráčů v čele s Jiřím Šlégrem.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Záchranné složky zasahují na dálnici D11 na trase Praha Jaroměř Sever. Dvě vozidla se srazila na 52. kilometru. Na D35 se na trase Lipník nad Bečvou Mohelnice je nepojízdné vozidlo na 245. kilometru. V Plzni zasahují záchranné složky v Podnikatelské ulici. Došlo tady k nehodě s účastí cyklisty a boural se i v Přerově v Komenského ulici.
3: Evropa 2, jak je venku?
1: Většinou skoro jasno až polojasno, během odpoledne dorazí oblačnost, zejména do Čech, na Moravě bude pršet a později večer by mělo pršet i v Čechách. Teploty se drží většinou v rozmezí od 21 do 26 stupňů. Tolik zprávy, vy jste s Evropou 2 a teď už s Bobem Švarcem.
4: Sponzorem počasí jsou Beton Press lehký krytý střešní tašky. Beton Press, patron lehkých betonových střech s kohoutem v logu.
0: Řeknu to nejmrštější, co mě teď napadlo při pohledu do kalendáře. Svátek má Radoslav, takže přátelé, radujme se, že jsme spolu odpoledne ve středu na Evropě 2. Krásné odpoledne.

0: Posloucháte Evropu 2, přeju krásnou středu ve 13 hodin 22 minut. Dobrý den, přátelé, mám tady hned na začátek téma, které si říkám, že jsem si možná měl nechat zase na nějaké ranní vysílání. Až tady budu ráno, tak hodilo by se to víc, ale bohužel už jsem se do toho pustil. Hlavně teď by mě nenapadlo nic jiného, co bych mohl říct místo toho. Téma káva. Možná si aspoň teda odpovězte na otázku, kolik už jste dnes měli káv do tohoto času, to znamená od rána, teď do těch téměř půl druhé. Jestli to bylo víc než 2 až 3, tak už dneska máte v podstatě vybráno. Totiž přišlo se na to, kolik je optimální množství kávy denně, respektive kolik šálků bychom měli vypít. Ono je známá věc, že teda káva čím dál tím více se stává mezi různými odborníky na zdravou výživu populární, že prostě to není jenom jako dobrá věc, ale že to opravdu i přináší něco pozitivního pro naše zdraví, hlavně prý pro duševní zdraví, včetně zlepšování nálady nebo snižování rizika deprese. I na tohle je dobrá káva. No ale přišli teda na to zase, kolik je to správné množství, jo, aby toho nebylo přece jenom moc, tak jak říkám, 2 až 3 kávy denně je prý optimální počet šálků za den. Takže jestli už jste měli dneska ty 2 až 3, tak máte vybráno, jestli ne, tak si třeba ještě odpoledne můžete jednu dát. Samozřejmě večer už ne, to je zase taky známá věc, že po nějakém čase, po nějaké hodině, tak káva už není úplně ideální, pak člověk nespí a tak dále. Nic úplně nového moudrého jsem vám asi neřekl, kromě toho počtu, takže ho ještě jednou na potřetí zopakuji, 2 až 3 kávy denně. A samozřejmě pro závisláky, no tak tam je to jinak. No ti, ať si žijí, jak potřebují s kávou. Jak se říká, jak říkají ti závislí právě, nemám problémy s kávou, mám problémy bez kávy. Tak i tímhle se dá řídit. Každopádně, ať teď pijete cokoliv, tak vám přeju dobrou chuť a hlavně vám přeju dobré odpoledne s náma s Evropou 2.
1: Evropa 2. Maximum muziky. Evropa 2. Evropa 2. Děcka. Chcete zažít nejlepší týden svýho života? Hra o účast na legendární Summer Camp Evropy 2 startuje za 5, 4, 3, 2, 1. Tak kluci a holky mezi 9 a 15 lety, rychle vlítněte na web Evropy 2, nahrajte fotku na téma Ukaž, jaký jsi táborník a těšte se na nezapomenutelný letní tábor. Summer Camp Evropy 2.
2: Co jste dělali vy, ty otázky, ty jsou strašně dobrý.
1: Týden rozhovorů s hvězdami, her, soutěží, workshopů a koncertů pod širým nebem s moderátory Evropy 2.
3: Tak co, těšíte se?
1: Yeah! Předposlední srpnový týden v Prachovských skalách. Evropa 2. Držíme ti flek i na Summer Campu.
4: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Flora Margarín kilo za 89,90. Cartedor smetanový desert, různé druhy 140 gramů za 15,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 144,90. Až do 12. května. Kaufland.
5: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
6: Život? To je jedna změna za druhou. Některé z nich jsou malé, jiné obrovské. Jsou změny zásadní, vedlejší, nečekané, dlouho plánované i změny plánovaných změn. My jsme tu proto, aby šla každá životní změna snadněji. ČSOB. Jdeme vám naproti.
7: Křupavé, vonavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
8: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
7: Čerstvé jako z Kauflandu.
9: Máš už plány na jaro? Výlet na kole? Nebo trénink na čerstvém vzduchu? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše. Objednej už teď a užívej si zábavu. Když aktivní jaro, tak Allegro.
10: Stavebniny Dek přináší mega akci 2+1. Ke každým 2 kusům pistolové montážní pěny Dek Foam MX240 nyní navíc dostanete 1 kus zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 15. května. Tak si přijďte pro montážní pěnu Dek Foam zdarma. Více na dek.cz.
3: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis Standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
11: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro jahody 400 gramů za 34,90 a mléko polotučné v Bila klubu za 8,90. Bila, to dobré začíná u nás.
12: Pozor, největší slevový týden je tady. Nákupy ona dnes vám přináší slevy až 50% na módu, elektroniku, vybavení do domácnosti a mnohem víc. Za každou platbu kartou Visa u vybraných obchodníků získáte kromě slevy i něco navíc. Už brzy velké slevy v časopise ona dnes.
13: Comic Con Brno a Junior. Slavný popkulturní festival po páté v Brně. Harry Potter, Star Wars, Minecraft, cosplay, počítačové a deskové hry, knihy, komiksy a hvězdní hosté. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Pozor, vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 25. května.
14: A teď vykouzlíme výhodnější elektřinu a plyn.
15: Už je vykouzleno. Svět se zbláznil, ale ceny u EPET zůstávají stabilní.
16: Žádná kouzla?
15: Kouzla ne, ale chytrý formulář. Nahrajte své vyúčtování a do 3 minut máte hotovo. Navíc nyní sleva 1000 korun při sjednání online. Více na epet.cz.
17: Zpátky k muzice.

0: Summer Camp Evropy 2. Kluci a holky mezi 9 a 15 lety, rychle vlítněte na web Evropy 2. Nahrajte fotku na téma Ukaž, jaký jsi táborník a těšte se na nezapomenutelný letní tábor.
1: Tak co, těšíte se?
0: Týden her, soutěží, workshopů a koncertů pod širým nebem s moderátory Evropy 2. Evropa 2. Držíme ti flek i na Summer Campu.

0: Tropa 2. Maximum nový muziky.
1: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Actimel 8x100 gramů s apkou za 64,90. A řepkový olej Gustona 1 litr s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 28.4.
2: V KIK najdete vše pro prostřený stůl pro setkávání s přáteli. Například porcelán se středomořským motivem citrónů. Talíře už od 49 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. KIK. Víc než si myslíte.
0: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
3: Pelargonie neboli muškáty jsou oblíbené pro svoji nenáročnost, snadné rozmnožování a dekorativní vzhled. Ozdobte svá okna či terasu těmito květinami a přijďte si vybrat do odborných center Bauhaus. Vybírat můžete z různých velikostí, barev i variant.
4: Bauhaus, když se to má podařit.
0: Užívej si Evropu 2 až do večera.
5: Tak to si děláte srandu, halo, že jsem se fakt dovolal.
0: Večer na Maximum s Petrem a Ondrou.
6: Tak to mě ani ve snu nenapadlo, to je boží.
0: Pondělí, úterý, středa, pátek, 6 až 8 večer na Evropě 2.
6: Podívej, co to dělá s náma dvěma.
7: Čerstvé, chutné, farmářské, od pečiva po stejky. Ve Vraňanech nakoupíte dobrot plné vozejky.
8: Nakupte si na celý týden maso, sýry, ovoce, zeleninu, čerstvý vraňanský chléb, pomazánky, vajíčka z našeho chovu nebo koláčky.
9: Chutné, zdravé a za skvělou cenu.
8: A navíc, za každý nákup v bistru teď získáte vraňanku, kterou uplatníte při nákupu právě na naší prodejně.
9: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
10: Můžeme ti něco zahrát, co to bude?
11: No, Alena Walker, Three Faded.
10: Jo, Faded, Faded.
12: Hleklo si, jak se tam zpívá to panda.
10: Imagine Dragons.
12: Jo, to bude ono. Jo, přesně.
0: Řekni to po svým, stejně ti to zahrajem. Pondělí, úterý, středa a pátek večer na Evropě 2.
13: Lazura Estetic Profi chrání dřevo venku až 20 let. To je vyzkoušeno a ověřeno akreditovanou laboratoří. S Estetic Profi už nemusíš pořád dokola natírat. Česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Estetic Profi. Nově na českém trhu. Více na www.estetikprofi.cz.
10: Tak jdeme na to.
0: Ranní show končí úderem 9. Teda, když se zadaří.
14: Pavle, my tě vítáme.
15: Hatě.
0: A pak rozjíždí svou afterparty Pavel Cejnar.
10: Chceme přece jenom pro vás jenom to nejlepší.
0: Tak proto tam seš, viď.
10: To jako kdyby to bylo podplacený a byli bychom domluvený, že jo? To samozřejmě nejsme.
0: Ale jsme. Afterparty s Pavlem Cejnarem. Pondělí až pátek 9 až 11 na Evropě 2.
16: Stále ještě nevíte, kde bude váš maturitní nebo vysokoškolský ples? Je čas přestat hledat. Jsou chvíle, na které se nezapomíná. První tanec, smích přátel, ty si zaslouží výjimečné místo. Kongresové centrum Praha, velký taneční parket, špičkové zázemí a navíc Praha jako na dlani. A kde bude ten váš ples? Více na kcp.cz.
17: Kongresové centrum Praha, kde na okamžicích záleží.

0: Európa 2 Music Chart.
1: V hitparáde na Európe 2 pokračuje souboj o první místo a je to souboj těžkých vah. Na jedné straně Youngblood a na straně druhé BTS. Tak kam se miska vah převáží? Na které straně bude víc vašich hlasů, které se rozdělují na Europa2.cz? To si musíme počkat do čtvrtka, kdy v hitparádě ale nabídnu taky spoustu novinek, například nový Somber, nebo Ray Dalton, nebo Teddy Swims, a k tomu taky, jako vždycky, spoustu zajímavostí ze světa domácího i zahraničního showbiznisu. Tak ve čtvrtek v 18 hodin začíná hitparáda Music Chart.
0: Europa 2 Music Chart.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od středy v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. České řetkvičky jeden svazek za 8,90. A prosecco frizante 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
0: Evropa 2, 88,2 a 105,5 FM.
3: Stále ještě nevíte, kde bude váš maturitní nebo vysokoškolský ples? Je čas přestat hledat. Jsou chvíle, na které se nezapomíná. První tanec, smích přátel, ty si zaslouží výjimečné místo. Kongresové centrum Praha, velký taneční parket, špičkové zázemí a navíc Praha jako na dlani. A kde bude ten váš ples? Více na kcp.cz.
4: Kongresové centrum Praha, kde na okamžicích záleží.

0: Tak u nás vše připraveno. Pozná se to tak, že já zapnul mikrofony a Zuzka si vzala sluchátka. A taky, že si napsala zprávy. Hodinu na to měla, takže to budou nejlepší zprávy v historii. Ve 14 hodin 2 minuty Zuzka Kozáková.
1: Dobré odpoledne. Prezident Petr Pavel s manželkou Evou navštíví na konci května Estonsko. Pavel se v průběhu státní návštěvy setká se svým estonským protějškem i premiérem. Obě hlavy státu pak zahájí Estonsko-České podnikatelské fórum a vystoupí na mezinárodní konferenci ke kybernetické bezpečnosti.

0: Matky byla narušená víc, než se očekávalo. Kvůli tomu i stouply náklady o 40% na 42 milionů korun. Opravenou dominantu města mohou lidé navštívit od 1. června. Lucie Hněvkovská, Evropa 2.
1: V Curychu se léčí muž s hantavirem, oznámila to švýcarská vláda. Předtím byl na výletní lodi, kde se několik lidí virem nakazilo. Podle kabinetu Alpské země v tuto chvíli švýcarským občanům nic nehrozí. Plavidlo MV Hondius, na jehož palubě pravděpodobně v souvislosti s virem zemřeli 3 lidé, je nyní na Kapverdách.
2: Evropa 2, kde to stojí?
1: Odstavené vozidlo kvůli defektu hlásí D1. Jedná se o trasu Praha Říkovice a 205,5 kilometr. Na dálnici D11 máme další nepojízdné vozidlo, a to na 6. kilometru ve směru z Prahy na Jaroměř. Ve Zlíně u pekárny se srazil nákladní vůz s osobním a bouralo se i v Olomouci v Týnecké ulici.
2: Evropa 2 žije na maximum i na YouTube. Tak potvrď odběr, ať už ti nic neunikne. YouTube kanál Evropy 2 jede na maximum. Evropa 2, jak je venku?
1: Většinou skoro jasno až polojasno. Během odpoledne počítejte s oblačností a na večer, zejména na Moravě, bude pršet. Teploty se stále drží v rozmezí od 21 do 26 stupňů. Ze zpráv Evropy 2 je to vše a slovo opět bere Bob Schwarz.
3: Tak slovo covid už jsme se naučili. Covid, koronavirus, tak teď doufejme, že se nebudeme učit slovo hantavirus.
4: Sponzorem počasí jsou Beton Press lehký kriký střešní tašky. Beton Press, patron lehkých betonových střech s kohoutem v logu.
3: No jo, tak jsme se na léto báli závratných cen ropy a teď, no, doufejme, že z tohohle nic nebude. Pojďme si radši užívat tady a teď maximum muziky. Pokračujeme.
2: Evropa 2.

Posloucháte Evropu 2 ve 14 hodin 11 minut. Novinka od Calvina Harrise a ke sebe jen se ozývá pak taky LP nebo John Bolhooker. Prostě standardně kvalitní maximum muziky na Evropě 2. Maximum.

0: Ve 14 hodin, 21 minut, posloucháte Evropu 2. A mám tady ještě takový dovětek k události pár dnů staré. To k narozeninám paní Jiřiny Bohdalové. Tato legenda, tady to slovo se hodí, tady to není plýtvání tímhle slovem, jak se to někdy děje, prostě legenda to je, oslavila 95. narozeniny, tahle první dáma českého herectví a české komedie, požehnaný věk. No a představte si, že na její počest tak vyjde speciální edice poštovních známek. Jedná se o projekt České pošty a budou to známky, které vlastně znamenají, že se paní Jiřina Bohdalová stává první herečkou v historii České republiky, která bude na vlastních poštovních známkách. Neskutečná věc. Celkem 5 různých motivů, tak bude ten aršík, na kterých bude právě 5 známek, tak bude připomínat klíčová období její bohaté kariéry i nezapomenutelné filmové role. Edice je určená pro běžné poštovní využití, ale samozřejmě především pro sběratele. Navíc se vychází v limitovaném nákladu 500 kusů. Tak jak říkám, no, legenda prostě paní Bohdalová a nádherných 95 let. A k tomu teda ještě musím poznamenat jednu věc, co mě pobavilo. Minulý týden totiž, právě když už se to blížilo, to její jubileum, tak samozřejmě v televizích neustále běželo něco s paní Bohdalovou. Samozřejmě jsou toho kvanta, co se dá s ní pustit. No a já jsem měl puštěnou televizi jako kulisu a tam běžela talk show Na plovárně s panem Markem Ebenem a hostem byla právě paní Bohdalová. A na konci Marek Eben tak říká, tak paní Jiřinko, děkuju za návštěvu a těším se, že se tady potkáme za 10 let u příležitosti vašich 80. Tak jsem z toho hned pochopil, jsem se na to díval, tak celou dobu jsem si právě říkal, jo, tak tohle není natočený včera. Podle Marka Ebena jsem to poznal samozřejmě. Paní Jiřina vypadá pořád stejně. Evropa 2. Takže kdo nejlepší, ještě jednou dodatečně.
1: Až se budeš v sobotu a v neděli jen tak poflakovat, vzpomeň si, že tvůj parťák Evropa 2 jede na maximum i o víkendu.
2: Já miluju víkendy na Evropě 2.
1: Nabitý víkendy na Evropě 2 s Katkou, Ondrou, Kubou a Chuckem Norrisem.
3: To není náhoda.
1: Dance Extravaganza, Music Chart, brzda soutěže a spousta dalších víkendových vylomenin. Ani o víkendu nejsme normální rádio.
2: Díky moc, ahoj.
1: Jsme Evropa 2.
4: Křupavé, vonavé, vláčné, lahodné k nakousnutí, jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
5: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva až do 12. května.
4: Čerstvé jako z Kauflandu.
6: Náš výkup je teď totální hardcore.
7: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
8: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
9: Stavební Nidek přináší mega akci. Při zapůjčení nebo rezervaci profesionální akuzahradní techniky Husqvarna vám nyní půjčíme 2 baterie zdarma. Mega akce v půjčovnách Stavební Nidek platí do 15. května. Tak si půjčte profesionální akuzahradní techniku Husqvarna se 2 bateriemi zdarma. Více na dek.cz.
10: Elektrické dodávky Mercedes-Benz jsou pro každou práci i výzvu. E-Citan, e-Vito či e-Sprinter nyní od 515 000 korun bez DPH. Navíc získáte až 4 roky záruky na vůz, až 8 let na akumulátor a 4 údržby v ceně. Akční nabídky a výhodné financování na mercedes-benz.cz/vans.
11: Je tu nové číslo časopisu Žena a život plus speciál Krásná doplavek. Dozvíte se, jak budovat svaly bez posilovny a naučíte se být konečně sebevědomá. Herečka Marta Dřímal-Ondráčková prozradila svůj recept na štěstí. Slunce, smích a samota. Nová Žena a život se speciálem Krásná doplavek a slevovými kupony právě v prodeji.
1: Zpátky k muzice.

0: 14.35. Aktuální čas, kdy posloucháte Evropu 2. A když se podíváme na Slovensko, dlouho jsem tady neříkal nic zajímavého od našich východních sousedů, tak tohle se týká jednoho jejich politika, zároveň podnikatele, který na Slovensku, myslím si, je velmi známý, u nás možná méně. Jmenuje se Boris Kolár a je to muž, který si vysloužil přezdívku slovenský politický Casanova. Vysvětlím proč. Měl totiž asi 1000 žen, což samozřejmě mu někteří mohou jenom závidět, ale on ještě to posunul dál. Pan Boris Kolár totiž má neuvěřitelné množství potomků. Boris Kolár doteď oficiálně jich měl 16 nebo 17. To už samo o sobě. No a teď se přišlo na to, že má evidentně 18. dítě. Takže 18 dětí si může připsat do svého výčtu úspěchů životních politik Boris Kolár ze Slovenska. S tím, že navíc ještě slovenská média spekulují o tom, že další dvě jsou někde na cestě. Takže se možná dostane třeba i na magickou 20. Neskutečný. Jinak teda Boris Kolár, abych ho přiblížil vám, českým posluchačům Evropy 2, tak byl zakladatel politické strany nebo politického hnutí s názvem Jsme rodina. Tak to splnil dokonale.
1: Žhavý novinky Evropy 2.

0: Rádia. Maximum nový muziky.
1: Křupavé, voňavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
2: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
0: Evropa 2. 88,2 a 105,5 FM. Co na dřevo, aby vydrželo? Estetik Profi by to chtělo. Estetik Profi ochrání dřevo před počasím až 20 let. To je ověřeno akreditovanou laboratoří. Estetik Profi. Česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Estetik Profi nově na českém trhu. Více na www.estetikprofi.cz. Živý hraní, rozhovory a tisíce dalších skvělých videí na jednom místě.
3: No to, že si cigán, tak si fakt jako dobrý.
0: Čekuj sekci video na Evropa2.cz.
4: Už 115 let je jedním ze symbolů Prahy.
5: Od architektonického skvostu až po sídlo primátorů.
4: Poznejte s námi příběh nové radnice na Mariánském náměstí.
5: Hlavní město Praha vás zve na jedinečnou venkovní výstavu o její historii i současnosti.
4: Navštívit ji můžete od 1. do 31. května na Mariánském náměstí.
5: A vstupné je zdarma.
4: Více informací najdete na praha.eu.
5: Vaše hlavní město Praha.
0: Maximum muziky. Maximum tvý muziky.

0: píseň končí symbolicky, ta, co teď dozněla na Evropě 2, je ve 14.50. Vzpomeneš si, Zorko, vzpomeneš
1: ano,
0: si?
1: Ano,
0: vzpomeneš
1: ano.
0: si na kolegu?
1: Na kterého?
0: Tomáše, Záskeru.
1: Ano,
0: vzpomínám
1: si.
0: Během těch 3 hodin, co tady budeš sama, vzpomeneš si na něj aspoň jednou?
1: Vzpomenu si na něj mnohokrát, myslím. No. Jo, jo.
0: A v jakých souvislostech?
1: No? Já většinu se na něj jako spomenu, když potřebuji s něčím pomoct.
0: Aha, takže vlastně
1: no,
0: dobrý.
1: A možná se to stane, možná se to stane. Jak říká s oblibou rád Tomáš, že moje emancipace sahá až do chvíle, kdy je kufr moc těžký, takže...
0: Jasně, klasika.
1: Až bude v Římě dnešního vysílání moc těžké, tak se na něj vzpomenu.
0: Zase na druhou stranu, myslím, že vašemu vztahu, respektive vašemu vysílání, to může jenom prospět.
1: Počkej,
0: to je jako ve vztazích.
1: Každé odloučení je ku prospěchu.
0: Ano.
1: Ježíš Maria, ať je delší.
0: Zorka by z toho ráda udělala pravidelnost, ne, bude to jenom dnes
1: ne,
0: a zítra.
1: Je to tak, je to tak. 2 dny si tady užijeme trošku jako zase tu ženskou energii ryze ve studiu a pak zase se vrátí.
0: Z čehož i vyplývá, že dnes je středa, takže nebude ano. klasické vyklepni zástěru, ale bude vyklepni hejdovou.
1: Je to tak, je to tak. Dnešní kvízek, téma si necháme ještě taky jako trošku překvapení, když kdo už navštívil naše stránky Evropa2.cz. A jsou takový posluchači, kteří s náma hrajou opravdu snad od začátku toho kvízu až do dneška, což už je třeba rok a půl.
0: Jak se to pozná?
1: Se to tak, že se třeba umístují stále pod stejnými přezdívkami na velmi dobrých pozicích, takže jsou to takzvaní šprťáci.
0: Šprťáci a srdcaři.
1: A ty už podle mě brouzdej na stránkách a zjišťují téma dnešku, tak. aby mě mohli vyklepnout.
0: Evropa2.cz, tam se bude soutěžit za necelých nějakých 40 minut.
1: Je to
0: no,
1: tak.
0: A pokračuje Zorka já zítra.
1: Pa. Těším se.
0: Ahoj.
2: Evropa 2.

0: Posloucháte startující odpolední show na Evropě 2. Slovo má Zuzka Kozáková, začínáme jako vždy zprávami.
1: Dobré odpoledne. Česká advokátní komora se bude zabývat možným pozastavením výkonu advokacie jak ex-ministru spravedlnosti Pavlu Blažkovi, tak brněnskému advokátovi Kárimu Ticovi. V souvislosti se stíháním obou mužů v takzvané bitcoinové kauze to dnes na dotaz ČTK uvedla mluvčí komory Iva Chaloupková. Kriminalisté ohledávají požářiště v Českém Švýcarsku. Věc vyšetřují pro podezření ze spáchání trestného činu obecného ohrožení z nedbalosti. Prověřují, zda mohlo jít o úmysl či nedbalost. Indicie k tomu, kde požár mohl vzniknout, už policie má. Teď už se nám hlásí Lucka.
2: V Děčíně je hotová lávka přes Labe pro pěší i cyklisty. Je zavěšená na železničním mostu. Veřejnosti bude přístupná poté, co stavební úřad povolí předčasné užívání. Celkové náklady na jednu z největších investic města za poslední roky byly zhruba 108 milionů korun. Lucie Hnivkovská, Evropa 2.
1: Čeští hokejisté dnes zahájí vystoupení na švédských hrách proti domácí reprezentaci, která v tomto ročníku Eurohockey Tour vyhrála všech 9 zápasů. Duely na programu v Katena aréně od 19 hodin.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Na dálnici D1 je nepojízdné nákladní vozidlo ve směru na Prahu na 92. kilometru. Bouralo se v Plzni na náměstí Republiky, taky v Markvartovicích na Opavsku ve Šilheřovské ulici a v Žadci na Lounsku se srazily dva vozy v Husově ulici.
3: Evropa 2, jak je venku?
1: Většinou oblačno, místy skoro jasno až polojasno, teploty nepřekračují 26 stupňů. Zítra pak bude převládat oblačnost, v průběhu dne se zatáhne a bude taktéž pršet, zejména na západě a severozápadě, kde očekáváme srážky četnější. Srážky pak ustanou postupně od jeho západu ve večerních hodinách a místy by se nakonec mohlo vyjasnit. V Čechách naměříme teploty 15 až 19 stupňů, na Moravě a ve Slezsku to bude 18 až 23 stupňů Celsia. Zprávy jsou za námi, vy jste s Evropou 2 a 2 minuty po 15. je na svém startu odpolední show se Zorkou Hejdovou.
4: Sponzorem počasí jsou Beton Press lehký krytý střešní tašky. Beton Press, patron lehkých betonových střech s kohoutem v logu.
0: Je to tak, přátelé, dnes si užiju svou solo jízdu a to znamená taky, že si dáme společně i kvíz. Za chviličku prozradím téma, buďte s námi na Evropě 2.
3: Evropa 2.

Středeční odpolední show, 16 minut po 15. hodině. Přátelé, blíží se to nezadržitelně. Vy víte, co přichází vždycky v půl čtvrté každou středu. Je to vědomostní kvíz Evropy 2. Vyklepni zástěru. A když není zástěra, jsem tu já. Takže dneska si užijeme kvíz Vyklepni Zorku. Můžete tady poměřit své síly, no síly, spíš vědomosti. No, vědomosti spíš se ukáže, kdo z nás je vlastně největší festivalovej a tak nějak jako hudební fančmekr, protože dnešní téma už v podstatě zavání létem. Je to takzvané hudební léto aneb festivaly, koncerty a turné. Na toto téma budou směřovány všechny otázky, bude jich konkrétně 10. Vy se můžete už v tuhle chvíli připojit na Evropa2.cz k našemu kvízu. No a v 15.30 to vypukne. Já jsem připravená, leco za sebou už mám, pár festiáčků jsem prožila, koncerty, turné. Jsou to sice doby dávno minulé, ale já zašmátrám ve vzpomínkách a věřím, že umístění předčí alespoň kolegu zástěru z minulého týdne. No tak uvidíme. Těším se na každého z vás, kdo se zapojí. V 15.30 zhruba startujeme.

0: ti přináší nejlepší festáky v tuzemsku. Držíme ti flek v každém kotli. Festivalový léto s Evropou 2.
1: Křupavé, voňavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
2: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: A za dny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
4: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaa.auto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: V KIK najdete vše pro prostřený stůl pro setkávání s přáteli. Například porcelán se středomořským motivem citrónů. Talíře už od 49 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. KIK. Víc než si myslíte.
6: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Více na Toyota.cz.
7: Ať svítí slunce nebo je zataženo, UV paprsky působí pořád, i přes mraky nebo sklo. Chraňte svou pokožku každý den. Například se Sundance transparentním sprejem na opalování s SPF 50 jen za 159 korun. Šetřete čas i peníze. DM vždy výhodně.
8: Máš už plány na jaro? Grilovačka s kamarády, výlet na kole nebo relax na zahradě? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše, co potřebuješ. Objednej už teď a užívej si jaro podle tvých představ. Když něco, tak Allegro.
9: Avíčko ti přináší už třetí exkluzivní speciál Minecraft. Úplně všechno je v něm z bloků. Prozkoumej lidské tělo zevnitř, najdi chemické prvky s krumpáčem v ruce nebo se vydej do minulosti za dinosaury. Vyzkoušej stovku modů, u kterých se něco naučíš a ani si toho nevšimneš. Java, Bedrock, Edu, pro každého něco. Speciál ABC Minecraft. Na stáncích a na ikiosek.cz.
10: Nenechte si ujít v České televizi.
11: Zpěv, tanec, emoce a nespoutaná autenticita. Podaří se českému reprezentantovi Danielu Žižkovi zabojovat o vítězství? Eurovision Song Contest 2026. Přímé přenosy obou semifinálových večerů i finále od 12. května v České televizi a v iVysílání.
12: Který pár vyhraje svatbu snů s Evropou 2 v hodnotě 3/4 mega? Poslouchej v pátek 15. května finále v ranní show. Navíc teď můžeš vyhrát i ty? Tipni si na Evropa2.cz správně vítěze letošního ročníku a užij si pobyt pro dva v hotelu Sen a voňavý Dermakol balíček. Generálním partnerem soutěže je Dermakol, který s láskou ke kráse mění svět již 60 let.
13: A teď vykouzlíme výhodnější elektřinu a plyn.
14: Už je vykouzleno. Svět se zbláznil, ale ceny u EPET zůstávají stabilní.
15: Žádná kouzla?
14: Kouzla ne, ale chytrý formulář. Nahrajte své vyúčtování a do 3 minut máte hotovo. Navíc nyní sleva 1000 korun při sjednání online. Více na epet.cz.
0: Zpátky k muzice.
16: Evropa 2.

0: Summer Camp Evropy 2. Kluci a holky mezi 9 a 15 lety, rychle vlítněte na web Evropy 2. Nahrajte fotku na téma Ukaž, jaký jsi táborník a těšte se na nezapomenutelný letní tábor.
1: Tak co, těšíte se?
0: Týden her, soutěží, workshopů a koncertů pod širým nebem s moderátory Evropy 2. Evropa 2. Držíme ti flek i na Summer Campu.

0: Féteru Evropy 2 a vy víte, co bude následovat. Jdem si užít kvíz.
1: Evropa 2, vyklepni zástěru.
0: No tak zástěra není přítomen, chopím se toho dneska já a těším se na to, přátelé, protože téma kvízu jsou festivaly, koncerty, koncertní turné, prostě je takový letní, hudební, příjemný kvízek si dáme. Uvidíme, jak moc bude příjemný, já myslím, že už první otázka nás přesvědčí o opaku, ale kdo bude se mnou dnes kvíz absolvovat? Samozřejmě ve dvou se to lépe táhne, vy potřebujete slyšet soutěžní otázky, já se potřebuji soustředit, že jo, naplno, abych mohla odpovídat. Proto je tady se mnou kolega Jordy, kterého jistě znáte z našeho éteru, občas se jeho hlas ozývá i v ranní show. Ahoj, Jordy.
2: No krásné odpoledne, je mi ctí tady být dneska.
0: Jo, je ti?
2: Je mi ctí, je to taková, vlastně sedím na tvém místě dneska. Taková speciální aura tady dneska. Na tom tvém místě.
0: Příjemná, příjemná.
2: Taková příjemná.
0: Ty jsi se tak jako rozzářil. No.
2: Rozzářím jako prostě sluníčko na nebi, no.
0: Tak Jordy vám bude, přátelé, všechny soutěžní otázky číst. Já se budu pokoušet o co nejlepší výsledek. Přes 500 z vás už je přihlášeno a máme ještě půl minuty do startu kvízu, takže Evropa2.cz je ta jediná správná adresa, kde se můžete připojit, dáte tam svou soutěžní přezdívku a hrajete s námi. Ty jsi zástupce generace Z, často to tady opakujeme. Říká se, že ta už se neumí bavit. Chodíš na koncerty, festiáky a tak?
2: No moc ne, už moc ne, ale myslím, tady, že spousta jako mých vrstevníků chodí a rádi se chodí bavit. Ty byly Majálesy, že jo, nedávno. Jo.
0: No já doufám, že tam bude víc zástupců Gen Z mezi soutěžícíma, že konkurence nebude veliká. Takže,
2: tak přátelé,
0: ano, za 5 vteřin se zjeví první soutěžní otázka, já jsem připravená, můžeme to zahájit.
2: Jdeme na to za 2, 1, teď. První otázka, jak budou tyto hudební události za sebou? Máme to za A, Bloodfest, Beats for Love, Rock for People, za B, Beats for Love, Rock for People, Bloodfest a za C, Rock for People, Bloodfest a Beats for Love. No tak to vůbec nevím.
0: Já si myslím,
2: no tak mám to.
0: Že?
2: No.
0: Že to je C-čko.
2: Ale C-čko, jako, no tak já jsem dal B-čko, přesně. No tak to jsem dal C-čko. Špatně, no.
0: Protože já vím, že Rock for People je jeden z těch festivalů, který jakoby otvírají tu sezónu v podstatě, že ten je jako brzo. To jsem si pamatovala. A zase vím, že Beats for Love je poměrně jako pozdě, takže jsem, víš, tak s selským rozumem.
2: Ježíš, co to mám za pojmenování, ty na tom tvém místě. Dick 32. To je tvoje jako pojmenování na tomhle tomto?
0: Ježíš, to je otázka.
2: Která z hudebních ikon vystoupí na letošním Beats for Love? Za A. Calvin Harris, za B. Ed Sheeran a za C. Maneskin. No tak to je jasný.
0: Je jo.
2: No tak to je úplně jasný, že jo?
0: Ježišmarja.
2: To snad kolegyně Hejdová, to snad víte, ne?
0: Maneskin ne.
2: Ačko ne.
0: Calvin Harris.
2: No Calvin Harris.
0: Calvin, jo.
2: Hele, nazdár, je to tak.
0: Jakože...
2: Calvin Harris bude na Beats for Love?
0: To je ostuda, už u druhé otázky ostuda.
2: Ano, ano. 373, to mělo správně.
0: Calvin, no.
2: Je to Calvin, no.
0: Dobře, nevadí, jedu dál.
2: To prostě sebe, to musím podívat.
0: Gratulujem, Alda, zatím první příčka. Tak.
2: Alda, na prvním místě, na další otázečku. Na okraji kterého města se koná festival Rock for People? Tak, za A u Ostravy, za B u Hradce Králové a za C u Liberce.
0: Tak to je jedna z těch záchytných otázek. Tady šlo o rychlost a já jsem docela rychlá byla. Doufám, že se posunu vstříc Bedínce.
2: No, jakou jste dala odpověď?
0: No Hradec, no, to ví každý, Bčko, Hradce Králové, Bčko. Že jo.
2: Ještě jako Liberec, že jo, někdo mohl dát, teoreticky Ostravu.
0: Ne, věděli skoro téměř všichni, když ta Ostrava teda paradoxně trošku zmátla některé hráče. Ale Hradec Králové... Posouvám se, no jsem 328, zatím žádná sláva teda.
2: No, 356, no naprosto žádná sláva, jo, je to špatný. No. Která legenda metalu letos na Rock for People vystoupí?
0: No, tak to je konec.
2: Za A Metallica, za B Iron Maiden a za C Rammsteiny.
0: Mně se líbí Bčko. Jo.
2: No, když nevíš,
0: mně se líbí Iron Maiden.
2: No tak mám taky Bčko. No.
0: Já si myslím, že jsem i slyšela, že tam budou.
2: Vy ty Bčka máte ráda, že jo?
0: Jo, já když nevím, dávám B. A tentokrát je to správně.
2: Ježišmarja, to je krásný.
0: Iron Maiden, tímto vás zveme tady na Rock for People.
2: Ale 426 lidí správně.
0: No
2: 426 lidí správně.
0: To není dobré pro mě. Rammstein
2: 95. A já se posouvám na příčku 301.
0: Já jsem 237.
2: No, tak to není možný tohle. Tak. To je opravdu zakletý místo tady to. Jak se jmenuje letošní letní turné Sofiana Mežmeže napříč republikou? Za A Sunset Tour, za B Sunrise Tour a za C Sunflower Tour.
0: No, to
2: tak to je.
0: Mně se líbí jako sunset, já mám ráda ty západy slunce.
2: No, tak nebudu napovídat, ale je to...
0: Sunrise. Ne.
2: Právně za A!
0: Super.
2: Krásný. Tak se opět posouváme.
0: Hele, a tady jsem mohla nabrat nějaký plusový body, protože spousta z vás si nebyla jistá. Obě varianty, nebo takhle všechny tři varianty byly velmi lákavý. A já jsem, přátelé, 138.
2: 192. Já vlastně hraju za pana zástěru dneska.
0: V podstatě jo.
2: V podstatě jo. Jenom jsem na špatný jako židli. Další otázku tu máme. Se kterým umělcem je spojován festival Bloodfest? Za A. Machine Gun Kelly, za B. Post Malone a za C. Youngblood. No tak. Ale co tady napovídáš?
0: No tady přiznávám, tady Zuzka mi trošičku dala jakoby, hele, ale takhle i bez té nápovědy jsem chtěla dát Youngblooda, protože no, víš proč, ono se mu tady dost líbí, dost sem rád cestuje a vlastně jsem si říkala, že určitě se přijede.
2: No to je má rád jak DiCaprio, no, tak by se ty lidi rádi vracej, no, do Prahy.
0: Tak ne, asi.
2: A do Česka hlavně.
0: Takže C-čko Youngblood a já jsem, no stejně, jsem byla pomalá.
2: Hele, 168.
0: Já 145.
2: No tak to ještě jsem jako pořád jako sprem zástěru. Další otázka. Které duo DJ patří mezi potvrzené interprety na letošním festivalu Beats for Love? Daft Punk, Dimitri Vegas Like Mike a zace Swedish House Mafia.
0: Tak to si myslím, že vím.
2: Ježiš, tak to,
0: to si myslím, nevím. Že vím a byla jsem i rychlá v odpovědi. Za mě
2: je to
0: je
2: Bčko.
0: To Bčko, no, Dimitri Vegas Like Mike. Potvrďme si tuhle informaci, je to tak.
2: A je to správně.
0: Je to tak.
2: Když nevydáváš Bčko a 414 lidí to vidělo správně.
0: Někteří z vás typovali Swedish House Mafia, ale nikoliv Dimitri Vegas Like Mike dorazí na Beats for Love.
2: Takže zástupce pana Zástěry, 130. místo, pozor.
0: Já už jsem 109. No, ale to, otázky to ubývají a už to na bedinku asi nebude.
2: To není. Další data. Kolik koncertů plánuje letos v červnu odehrát Eva Farná v Edenu? Za A 1, za B 2 a za C 3.
0: No tak to víme.
2: Ježišmarja.
0: Tak to samozřejmě víme. Tady šlo čistě o rychlost.
2: Ano, čistě o rychlost. Tak jeden to by bylo málo. Dva, tak
0: dva
2: to
0: by
2: jako
0: mohly
2: skromný.
0: Být příjemný, ale prostě no, Eva je Eva, ta dává trojku. Teda to zní blbě, to ale tři koncerty v Arenu.
2: Trojka jich vyšitá a vidělo to 354 lidí. Mm. Opět většina.
0: Tak tady věřím, že jsem se posunula vstříc vítězství, ale... Oh, 76.
2: No já vás prostě nedoženu,
0: ne,
2: jako jo.
0: Ne, no ale já už tu bednu taky nedoženu.
2: To je prostě špatný. Další otázka. Necelý rok po koncertu v O2 aréně vystoupí na konci června v Letňanech. Za A One Republic, za B Imagine Dragons a za C 21 Pilots. A tak to je jasný, to je jasný.
0: Jo.
2: No jasný. No Imagine tady byly nedávno, že jo?
0: No.
2: Ty nepřijedou znova, to máte smůlu, bohužel.
0: One Republic, 21 Pilots, že jo?
2: A já si myslím, to jsou 21 Pilots.
0: Ne!
2: Jak to, to je blbě,
0: jsou to není, jsou to One Republic.
2: Vy to máte správně. Jo. No tak to snad.
0: Mám to možný. Správně.
2: To je velké selhání. Víš, že to máš zástěr a velké selhání pana Zástěry tohle.
0: Jsem 33. Jo, přátelé, tak pozor, pozor, poslední otázka, já to
2: 120.
0: musím urvat ještě. Já to ještě urvu. Pojď, pojď mi.
2: Ježišmarja. Kdo si kromě jiných zahraje letos na U Táboráku na Summer Campu Evropy 2? Za A Kabát, za B Ben Kristoval a za C Činasky.
0: Já to vím.
2: Když mi to nejde kliknout,
0: já
2: ale...
0: Já chci být aspoň v top 10. V top
2: no, 10. To je, prostě to hraje proti mě, ten
0: to
2: kvíz,
0: je přece
2: úplně.
0: Jasný, že tam vystoupí Činasky, C-čko. Činasky. No, tak a schválně.
2: To je katastrofa.
0: Kolikáta?
2: To je katastrofa tohleto. To se nemělo stát.
0: Já jsem, přátelé, já jsem 12. No.
2: No to snad není možný.
0: Jsem 12.
2: Já jsem 61. Omlouvám se panu Zástěrovi.
0: Hele, to jsem docela spokojená. Jako na bedínku to nebylo, jo, trošku jsem tam zazmatkovala jedna odpověď z 10 špatně, ale zase v té rychlosti jsem nebyla, kdo ví jaká. Ale 12. místo, ale kdy to Tomáš naposled měl 12.
2: místo? No, je to tím místem, já vám to říkám celou dobu.
0: No to není, ten se prosím tě na 12. místo nedostal, co tady sedím. Takže krásný výsledek, přátelé, takhle já se musím pochválit, nikdo jiný to za mě neudělá, jsem na sebe pyšná, budu se těšit zase
2: no, gratulujem,
0: někdy.
2: No.
0: Děkuju, muselo to zaznít. No, tak zase za týden a tentokrát už s Tomášem.
1: Vyklepni zástěru. Připoj se zase za týden na europa2.cz/quiz. Žhavý novinky Evropy 2.

0: Maximum nový muziky. Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Actimel 8x100 gramů s apkou za 64,90 a řepkový olej Gusto na 1 litr s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 28.4.
2: Evropa 2. 88.2 a 105,5 FM.
3: V Majalandu otevřeli nové venkovní atrakce, tak se přileďte s dětmi pořádně vydovádět. V květnu je venku otevřeno každý víkend a taky o svátcích. A pozor, vyhrát můžete narozeninovou oslavu za 10 000. Více na majaland.cz.
4: Lazura Estetik Profi chrání dřevo venku až 20 let. To je vyzkoušeno a ověřeno akreditovanou laboratoří. S Estetik Profi už nemusíš pořád dokola natírat. Česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Estetik Profi. Nově na českém trhu. Více na www.estetikprofi.cz.
5: Připravte se na obří party. Flo Rida, autor hitů Low, Ride Round, Good Feeling nebo Whistle, míří do Prahy. Už 19. května roztančí O2 Arenu explozivní show plná světových megahitů. Nenechte si ujít jednu z největších hudebních událostí roku. Vstupenky v sítích Ticketmaster a Ticketportal.
6: Výstava Titanic už jen do 28. června. Vstupte na palubu nejslavnější lodi světa a staňte se jedním z cestujících. Odhalte stovky originálních exponátů, zažijte atmosféru počátku 20. století a dotkněte se ledovce. Nenechte si ujít výstavu Titanic na PVA Expo Praha.
7: Můžeme ti něco zahrát, co to bude?
8: No, Alena Volkra, Spider.
9: Hele, kluci, jak se tam zpívá to panda.
10: Řekni to po svým, stejně ti to zahrajem. Pondělí, úterý, středa a pátek večer na Evropě 2.
11: Human Zoo. Human Zoo. Holišová, Ruml, Zea, Dusilová, Kranich, Moravec, Heclová, Pšenička, Prachařová, Cina, Doláková. 40 umělců na jednom jevišti. Velká, barevná a hlasitá Human Zoo, gospelová anarchie Viktora Tauše a Romana Holého. V nové spirále na výstavišti. Květnové termíny v prodeji. Vstupenky v síti Go Out nebo na novaspirala.cz. Human Zoo. Human Zoo. Pouze 50 repríz.
12: Do Cinestar klubu přilétá ta nejzářivější výhoda. Poukázka na 1+1 vstupenku zdarma. Automaticky získají všichni noví i stávající členové, kteří si v klubu prodlouží členství. Užijte si vesmír plný hvězdných výhod jedině v multikinech Cinestar.
13: Spartani. Veškerý spartianský video obsah teď na jednom místě. Televizní aplikace Sparta TV přináší sestřihy zápasů, rozhovory, talk show i exkluzivní záběry ze zákulisí přímo na vaši velkou obrazovku. Všechno přehledně, všechno na jednom místě. Stáhni si Sparta TV na svoji televizi a sleduj svůj klub z pohodlí domova. Sparta.

0: Vytoč mámu. Vytoč
1: mámu. Slyšíte správně, vždyť už to znáte. Bez ohledu na to, jestli Tomáš je přítomen ve studiu nebo není, povinnost volat jeho matce, ta prostě přetrvává. Tak jdu na to. Evropa 2.
2: Ano.
1: Dobrý den, maminko.
2: No ahoj.
1: No krásnou středu vám přeju.
2: No helej, tobě holka, tak konečně si prostě můžeme popovídat, aniž by nám do toho nikdo nekecal, víš?
1: Je to tak, konečně jako žena s ženou, že?
2: Přesně, takový oduševněný rozhovor budeme dneska vést.
1: Uvidíme, jestli se to podaří. Řekneme si na konci, jo, jak se nám to povedlo. Ale mám tady jedno takový téma, protože jsem teďko zase četla článek, jak chlapi prostě začínají koukat po ženských, jak samozřejmě se stoupajícími teplotami, že jo, s přicházejícím teplem, tak jak se prostě otáčejí, tak mě zajímalo, jestli váš muž pan Zástira, jestli to taky praktikuje, jak prostě, že jo, holky nosí ty sukně, jestli se jako otočí, prosím, jestli mi rozumíte.
2: Prosím tě, co by si po těch chlapech chtěla?
1: No, aby se neotáčeli.
2: No, prosím tě, teď ono to neumí dělat dvě věci na jednou. Ale takhle, já jsem si toho všimla. Samozřejmě, pochopitelně, že taky čumí.
1: Čumí,
2: jo. Jeden starej. No, jistě. Ale on čumí tak jako nenápadně. Jo? A my, když jdeme spolu nakupovat, tak já samozřejmě jako to vidím. Já nejsem blbá, že jo?
1: No, jasně.
2: Ale říkala jsem mu doma, ale ty furt jako koukáš po těch ženských, na co koukáš jako třeba jako první, když se na ní díváš. Víš, co on mě na to řekl? Že prej čumí na svoji starou, jestli ho nesleduje. No.
1: Hezký. No ale vám nic neunikne, že jo, takže to je jasný, to je prostě.
2: No jo, no, tak já jsem starý tendence.
1: Ale tak
2: jo.
1: Zase, maminko, pojďme si říct na závěr, my se taky rádi podíváme, občas, ne?
2: Proč to rozmazáváš takovýhle kávovy? To nebylo hlavní téma, že jo?
1: Rozumím.
2: Téma byli chlapi.
1: Nebudeme odbočovat a nebudeme střílet do vlastních řád.
2: No, od témata.
1: Tak já zavolám zase zítra opět bez Tomáška, teda on staví ty chatky, nebo cože to dělá, no.
2: No jo, zase vlastně tady ho znáš s rýmou, se špinavým prádněm.
1: A s kocovinou znám.
2: No, přesně tak. Ale tak jo, tak si zítra zavolám.
1: Tak zítra.
2: Kdyby náhodou si se nudila ještě během tohohle, toho.
1: No, to bude v pohodě, děkuju, jste hodná.
2: No, ale kdyby náhodou jsem na telefoně.
1: Jste hodná, děkuju, tak zítra, jo.
2: Ahoj, Zuzanko, ahoj.
1: Naschledanou.
0: Vytoč mámu, každý všední odpoledne na Evropě 2.
3: Zní to jako legenda a přesto se to stalo. Design, který přitáhne každý pohled. Prostor SUV v siluetě kupé. Výkon až 343 koní a zrychlení, které opravdu ucítíte. Nová Toyota CHR Plus. Stylová ikona, nabitá energií města. Více na toyota.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od středy v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. České řetkvičky jeden svazek za 8,90. A prosecco frizante 0,75 litrů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Midea. Klimatizace, která myslí na vás. S inteligencí Midea AI EcoMaster můžete ušetřit až 30% energie navíc. Šetřete energii a dopřejte si více zážitků. Midea, světová jednička ve výrobě klimatizací. Midea.cz.
0: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM. Připravte se na obří party. Flo Rida, autor hitů Low, Right Round, Good Feeling nebo Whistle, míří do Prahy. Už 19. května roztančí O2 Arenu explozivní show plná světových megahitů. Nenechte si ujít jednu z největších hudebních událostí roku. Vstupenky v sítích Ticketmaster a Ticketportal.
6: Můžeme ti něco zahrát, co to bude?
7: No, od Alena Volkra a tří Fajder.
6: Ty fadet. Jo, faded, fadet.
8: Hele, kluci, jak se tam zpívá to panda.
6: Imagine Dragons.
8: Jo, to bude ono. Jo, přesně.
0: Řekni to po svým, stejně ti to zahrajem. Pondělí, úterý, středa a pátek večer na Evropě 2. Výstava Titanic už jen do 28. června. Vstupte na palubu nejslavnější lodi světa a staňte se jedním z cestujících. Odhalte stovky originálních exponátů, zažijte atmosféru počátku 20. století a dotkněte se ledovce. Nenechte si ujít výstavu Titanic na PVA Expo Praha.
9: Maximum tvý muziky.
3: Evropa 2.
0: Evropa 2.
10: Evropa 2.

0: Diamanty v éteru Evropy 2 neboli single Diamonds. A teď 16. hodina a skoro jedna minuta k tomu, to znamená jediné aktuální zprávy v éteru Evropy 2 z úst Zuzky Kozákové. Jdeme na ně.
1: V Národním parku České Švýcarsko pátým dnem pokračuje hašení požárů v okolí Chřibské. Ode dneška hasiči zasahují už jen ze země. V terénu se jich dopoledne pohybovalo ještě kolem 370, v těchto chvílích je počet nižší. Jak uvedli hasiči na síti X, dnešním hlavním cílem je dokončit dohašovací a likvidační práce v maximálním možném rozsahu ještě před dalším očekávaným deštěm. Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc podal stížnost pro porušení zákona v případu muže z Uherského Hradiště, kterého justice potrestala podmíněným trestem za týrání psa. Politik to dnes uvedl na síti X. Ukládané tresty by podle něj měly být přísnější. Případem se tak bude zabývat nejvyšší soud, který sice už nemůže změnit trest v této konkrétní kauze, může ale ovlivnit podobná rozhodování v budoucnu. Společně se podíváme za Luckou.
2: Starostové v Nízkém Jeseníku mají výhrady k větrným zónám, a to na pomezí Olomouckého a Moravskoslezského kraje. Návrh na území celé republiky zahrnuje 94 míst, ve kterých má být možné v jednodušším povolovacím řízení připravovat stavby větrných a solárních elektráren. Starostové proto chystají společné memorandum, zašlou ho příští týden Ministerstvu pro místní rozvoj. Lucie Hněvkovská, Evropa 2.
1: Ve vedení hokejového Litvínova končí po 6 letech generální ředitel Pavel Hynek. Severočeši na klubovém webu oznámili, že se s 56-letým funkcionářem domluvili na předčasném ukončení smlouvy ke konci května. Hynkův odchod souvisí s plánovanou změnou majetkové struktury.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Na D5 pozor ve směru z Prahy na Plzeň. Na 86. kilometru je nepojízdné vozidlo. Na silnici 11 na trase Český Těšín Opava na 277. kilometru narazil do svodidel osobní vůz. V Karlových Varech se pak bouralo v Merklínské ulici.
3: Nemusíš zjíždět milion pages pro nejnovější zprávy ze showbizu, zákulisní drby nebo exkluzivní hudební premči. Všechno je na Facebooku Evropy 2. Evropa 2, jak je venku?
1: Většinou oblačno s teplotami do 26 stupňů Celsia. Zítra pak bude oblačno až zataženo, počítejte s deštěm či přeháňkami, ty budou četnější zejména na západě a severozápadě území. Až na večer srážky ustanou a místy se vyjasní. V Čechách v průběhu dne naměříme 15 až 19 stupňů, na Moravě a ve Slezsku to bude 18 až 23 stupňů Celsia. Z dalších zpráv Evropy 2 je to vše. 3 minuty po 16. pokračuje odpolední show se Zorkou Hejdovou.
4: Sponzorem počasí jsou Beton Press lehký krytí střešní tašky. Beton Press, patron lehkých betonových střech s kohoutem v logu.

0: ve vašich uších a taky Axwella Ingrosso, ty už jsou minulostí, za chvilinku Youngblood, ale já jsem slibovala, že si posvítíme na jeden kuriózní pojistný podvod, který se odehrál v Kalifornii. A mě to jako extrémně baví, kde tři muži fingovali útok na svá luxusní auta velmi originálním způsobem, a to tak, že se převlíkli za medvědy. Pořídili si kostým medvědů, protože medvědi samozřejmě v Kalifornii řádí a stává se často, že právě i nějaká auta poškodí, že se do nich dobývají, třeba tam vidí nějaké jako jídlo a tak dále, ostatně všude jsou tam varování. A tak muži využili tohoto nápadu, koupili si tři medvědí kostýmy a prostě zinscenovali teda vlastně poškození aut. Nejsou to ledajaká auta, jo. Na rovinu je to jeden Rolls a dva Mercedesy a čekali asi, že jim bude vyplacena jako opravdu luxusní částka. Nicméně to se samozřejmě nestane, protože si vyšetřovatelé pořídili, nebo ne takhle nepořídili, ale povolali biologa. Tomu bylo celý jako divný, že ten medvěd nevypadá úplně přesvědčivě. Navíc se prý ještě méně přesvědčivým způsobem prohrabávali v těch autech. No a skončilo to celý tak, že ještě policie jela k ním domů a tam kostýmy našla. Konec příběhu. Každý z nich jde na půl roku do vězení, musí uhradit neskutečný odškodný. Já vám říkám, já bych se do toho nepouštěla. Ostatně první, co mě napadlo, jak by se to dalo vlastně jakoby uchopit tady v České republice, ale kostým kuny bych neschánila. Myslím si, že to neprojde. Evropa 2.
1: Děcka. Chcete zažít nejlepší týden svýho života? Hra o účast na legendární Summer Camp Evropy 2 startuje za 5, 4, 3, 2, 1. Tak kluci a holky mezi 9 a 15 lety, rychle vlítněte na web Evropy 2. Nahrajte fotku na téma Ukaž, jaký jsi táborník a těšte se na nezapomenutelný letní tábor. Summer Camp Evropy 2.
2: Co jste dělali vy, ty otázky, ty jsou strašně dobrý.
1: Týden rozhovorů s hvězdami, her, soutěží, workshopů a koncertů pod širým nebem s moderátory Evropy 2.
2: Tak co, těšíte se?
1: Předposlední srpnový týden v prachovských skalách. Evropa 2. Držíme ti flek i na Summer Campu.
3: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Bohemilk Opočno Smetana za 26,90. Lind čokoládové pralinky Lindor 200 gramů za 119,90 a Budweiser Budvar nebo Budvar 33 půl litru za 17,90. Až do 12. května. Kaufland.
4: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
5: Život? To je jedna změna za druhou. Některé z nich jsou malé, jiné obrovské. Jsou změny zásadní, vedlejší, nečekané, dlouho plánované i změny plánovaných změn. My jsme tu proto, aby šla každá životní změna snadněji. ČSOB. Jdeme vám naproti.
6: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 139,90, Tesco vejce z podestýlky 30 kusů, velikost S. Nabídka platí od 6. do 12. května ve všech supermarketech a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
7: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 tisíc kilometrů a to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
1: Midea. Klimatizace, která myslí na vás. S inteligencí Midea AI EcoMaster můžete ušetřit až 30% energie navíc. Šetřete energii a dopřejte si více zážitků. Midea. Světová jednička ve výrobě klimatizací. Midea.cz.cz.
8: Pozor, největší slevový týden je tady. Nákupy ona dnes vám přináší slevy až 50% na módu, elektroniku, vybavení do domácnosti a mnohem víc. Za každou platbu kartou Visa u vybraných obchodníků získáte kromě slevy i něco navíc. Už brzy velké slevy v časopise Ona dnes.
9: Comic Con Brno a Junior. Slavný popkulturní festival po páté v Brně. Harry Potter, Star Wars, Minecraft, cosplay, počítačové a deskové hry, knihy, komiksy a hvězdní hosté. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Pozor! Vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 25. května.
10: A teď vykouzlíme výhodnější elektřinu a plyn.
11: Už je vykouzleno. Svět se zbláznil, ale ceny u EPET zůstávají stabilní.
12: Žádná kouzla?
11: Kouzla ne, ale chytrý formulář. Nahrajte své vyúčtování a do 3 minut máte hotovo. Navíc nyní sleva 1000 korun při sjednání online. Více na epet.cz.
13: Zpátky k muzice.
14: Evropa 2.

0: Dvě minutky po půl páté, Evropa 2, odpolední show ve vašich uších a pouze můj hlas. To už jste si možná všimli, že kolega Tomáš Zástěra tady dnes není přítomen. Neprozradili jsme, tuším, důvod, proč tu není přítomen. Je to Summer Camp Evropy 2, který se samozřejmě blíží s přicházejícím létem a blížícím se létem. A samozřejmě Tomáš, jakožto velitel celého tábora, hlavní táborník a hlavní vedoucí, taky především, musí tábor dát dokupy a staví chatky. Takže to je důvod, proč tady není, naprosto seriózně. No a pro vás s tím ruku v ruce přichází upozornění, že toto, přátelé, je poslední týden, kdy se můžete, nekecám vlastně, ještě příští týden, dokonce příštího týdne máte poslední šanci zúčastnit se druhého kola přihlašování do Summer Campu Evropy 2. Ta pravidla jsou už roky stále stejná. Jestli máte nějaké dítko, holku, kluka od 9 do 15 let včetně, který by si chtěl užít nebo která by si chtěla užít tento Summer Camp v srpnu letošního roku, tak jak vyhrát účast, se dozvíte na našem webu, ale jak říkám, je to každý rok stejné. Stačí vyfotit nějakou originální fotku na téma ukaž, jaký si táborník, nahrát ji na naší soutěžní podstránku na europa2.cz a můžete se stát jedním ze šťastných 30 výherců, kteří si užijou Summer Camp. Já nevím vlastně oficiálně, jaká jména už jsou prozrazená, ale na základě dnešního kvízu můžu třeba říct, že určitě už je venku informace, že tam vystoupí třeba hvězdní činasky s Michalem Malátrým v čele. Budeme tam i my, moderátoři Evropy 2. Bude tam prostě program, který opět bude stát za to a pro vaše děti nebo pro vás děti, kteří posloucháte, to bude celoživotní zážitek. Tak přihlášky sypejte, včetně fotek na europa2.cz.
1: Žhavý novinky Evropy 2.

0: Tropa Bien. Maximum nový muziky.
1: Do Penny dorazila polštářová zoo. Navíc v akci borůvky 250 gramů za 49,90 a vepřová kýta bez kosti kilo za 69,90. Penny.
2: Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
3: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
0: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
4: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací, ikonického designu a technologií. Přijďte si prohlédnout nové EQS, které bude exkluzivně vystaveno pouze ve dnech od 12. do 14. května. Mercedes-Benz Studio Praha.
0: Na Instagramu Evropy 2 už vás je přes 300 tisíc.
5: To je za otázky, blbý.
6: Co otázky, aby mě vyzvihli, aby potopili zrko.
5: Takže jsi je psal ty.
6: Samozřejmě, jako všechny.
0: Největší profil na české mediální scéně, plnej muziky, hvězdných hostů a střípků ze zákulisí vysílání Evropy 2, které nikde jinde neuvidíš.
7: No, to jsi odvážnej teda.
0: Dej taky follow E2CZ a bav se na maximum. Evropa 2, držíme ti flek i na Instagramu.
8: Hledáte jednoduché a nadčasové řešení pro váš plot? Vybrané plotové systémy Presbeton teď pořídíte se slevou 20%. 20%. Akce platí pouze ve stavebninách Pro doma a na prodoma.cz. Pro doma.
0: Na Evropě 2 ti rozumíme pořád. I večer.
7: Můžeme ti něco zahrát, co to bude?
9: No, od Alena Walkera, Three Faded.
7: Jo, Faded, Faded.
10: Hele, kluci, jak se tam zpívá to panda.
7: Imagine Dragons.
10: Jo, to bude ono. To, jo, přesně.
0: Řekni to po svým, stejně ti to zahrajem. Pondělí, úterý, středa a pátek večer na Evropě 2.
11: Stále ještě nevíte, kde bude váš maturitní nebo vysokoškolský ples? Je čas přestat hledat. Jsou chvíle, na které se nezapomíná. První tanec, smích přátel, ty si zaslouží výjimečné místo. Kongresové centrum Praha, velký taneční parket, špičkové zázemí a navíc Praha jako na dlani. A kde bude ten váš ples? Více na kcp.cz.
12: Kongresové centrum Praha, kde na okamžicích záleží.
0: Užívej si Evropu 2 až do večera.
13: A startuje večer na maximum.
0: Songy na přání.
14: Já bych si přál asi třeba...
0: Tak třeba. Nebo legendární song za trest.
15: Pro tátu, protože mě hodně vyleskal a sehrál mi bránka. On mi furt žere nějaký sladkosti.
0: Večer na maximum s Petrem a Ondrou. Pondělí, úterý, středa, pátek, 6 až 8 večer na Evropě 2. Nemusíš sjíždět milion pages pro nejnovější zprávy ze showbizu, zákulisní drby nebo exkluzivní hudební premči. Všechno je na Facebooku Evropy 2.

0: Krásnou středu stále ladíte odpolední show na Evropě 2 a já tady mám informaci, která mě doslova šokovala a asi šokuje každýho majitele psa, každýho pejskaře, protože se týká právě nejstaršího psa na světě. Přátelé, ten pejsek, je to, jak se jmenuje, španělský, ne, počkejte, kontinentální toj španěl, jo, kontinentální toj španěl je ta rasa, já se přiznám, že jsem úplně jako neznala, takže jsem nevěděla, musela jsem se ho vyhledat. K čemu bych to přirovnala? No, je to takový malej chlupatej psík, roztomilej se špičatýma ouškama, jenomže tady je důležitá ta informace o datu narození, protože dle toho čipu se právě pejsek narodil 4. prosince roku 1995. Představte si, že máte takovýhle malýho rozkošeného pejska a on se dožije 31. Ten naprosto neuvěřitelný. Teď svět obletěla zpráva, že po smrti majitele dostal druhou šanci. On skutečně přežil svého majitele a teď samozřejmě se zurgovali všichni ochránci zvířat i veřejnost a našel se mu velice rychle nový domov, takže mladá holčina, která se ho vzala do své péče a jistě bude mít s ním krásný dožití. Ale co mě teda na tom jako vlastně až pobavilo, že ten pes má jméno Lazar. On se jmenuje Lazar, přátelé. A podle mě se tím vysokým věkem chtěl pomstit paničce. On si řekl, tak ty mě pojmenuješ Lazar, tak počkej, já ti ukážu. No a přežil jí.
1: Avíčko ti přináší už třetí exkluzivní speciál Minecraft. Úplně všechno je v něm z bloků. Prozkoumej lidské tělo zevnitř, najdi chemické prvky s krumpáčem v ruce, nebo se vydej do minulosti za dinosaury. Vyzkoušej stovku modů, u kterých se něco naučíš a ani si toho nevšimneš. Java, Bedrock, Edu, pro každého něco. Speciál ABC Minecraft. Na stáncích a na ikiosek.cz.
2: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM. Stále ještě nevíte, kde bude váš maturitní nebo vysokoškolský ples? Je čas přestat hledat. Jsou chvíle, na které se nezapomíná. První tanec. Smích přátel, ty si zaslouží výjimečné místo. Kongresové centrum Praha. Velký taneční parket, špičkové zázemí a navíc Praha jako na dlani. A kde bude ten váš ples? Více na kcp.cz.
3: Kongresové centrum Praha, kde na okamžicích záleží.
2: Maximum tvý muziky.
4: Evropa 2.

0: 17. hodina udeřila právě teď a my servírujeme další čerstvé zprávy na Evropě 2. Slovo má Zuzka Kozáková. Pojďme na ně.
1: Dobré odpoledne. Prezident Petr Pavel s manželkou Evou navštíví na konci května Estonsko. Pavel se v průběhu státní návštěvy setká se svým estonským protějškem i premiérem. Obě hlavy státu pak zahájí Estonsko-České podnikatelské fórum a vystoupí na mezinárodní konferenci ke kybernetické bezpečnosti. Ve Zlíně začal designový festival Zlín Design Week. Tématem 12. ročníku je láska. Festival pořádá Fakulta multimediálních komunikací Zlínské univerzity Tomáše Bati. Potrvá do 12. května a na několika místech ve Zlíně nabídne výstavy, workshopy, diskuze, módní přehlídky, taky design market a vyhlášení cen Best in Design. Teď už se nám hlásí Lucka.
2: Po roce a půl skončila v Pardubicích oprava zelené brány. Práce byly náročné, statika památky byla narušená víc, než se očekávalo. Kvůli tomu i stouply náklady o 40% na 42 milionů korun. Opravenou dominantu města mohou lidé navštívit od 1. června. Lucie Hněvkovská, Evropa 2.
1: V Curychu se léčí muž s hantavirem, oznámila to švýcarská vláda. Předtím byl na výletní lodi, kde se několik lidí virem nakazilo. Podle kabinetu Alpské země v tuto chvíli švýcarským občanům nic nehrozí. Plavidlo MV Hondius, na jehož palubě pravděpodobně v souvislosti s virem zemřeli 3 lidé, je nyní na Kapverdách.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Pozor na dálnici D1, na 195. kilometru ve směru na Říkovice je hlášeno odstavené vozidlo. V Pardubicích v Pražské ulici se srazily 4 vozy a se nehodou počítejte i v Tachově v Zámecké ulici.
3: Evropa 2, jak je venku?
1: Převládá oblačnost, počítejte s deštěm, teploty nepřesahují 26 stupňů. Zítra pak bude oblačno až zataženo, opět očekáváme déšť či přehánky, zejména na západě a severozápadě, kde by srážky měly být četnější. Až ve večerních hodinách se vyjasní a srážky ustanou. V Čechách naměříme 15 až 19 stupňů, na Moravě a ve Slezsku 18 až 23 stupňů Celsia. Ze zpráv Evropy 2 je to vše a 2 minuty po 17. pokračuje odpolední show se Zorkou Hejdovou.
4: Sponzorem počasí jsou Beton Press lehký kyriký střešní tašky. Beton Press, patron lehkých betonových střech s kohoutem v logu.
0: A na Evropě 2 si řekneme třeba, jak se české pivo dostalo do nejpopulárnějšího seriálu současnosti a myslím celosvětově. No tak za chvilku, Evropa 2.

0: all-time low a jejich Sucker Punch. Já si nemůžu pomoct, mě to úplně háže normálně do mýho dospívání, do takových těch amerických středoškoláckých komedií, prci, prci, prcičky a podobně. Úplně by mi tam tenhle single šel. Sucker Punch, Féteru Evropy 2. No a když zmiňuji film, budeme se bavit právě o nejenom filmové, ale seriálové tvorbě především, protože pokud se díváte na seriál Euphoria z produkce HBO, což na rovinu je jeden z nejpopulárnějších seriálů současnosti, oceňovaný drama seriál, tedy Euphoria, tak vám možná neunikl, pokud jste mezi těmi zvídavějšími a bystřejšími diváky, jeden detail, který se objevil na obrazovkách a okamžitě se to stalo virálním hitem, protože je tam scéna, kde přímo v centru dění se v obýváku hlavních postav objevilo tradiční české pivo, konkrétně značky Pilsner Urquell. Je to sice takový, v podstatě dá se říct, jako nepodstatný detail, život vám tahle informace asi nezmění, ale je to krásný vidět, že za prvé i v Americe vědějí, co je dobrý český pivo, a za druhý já nevím, jestli si vlastně hollywoodští producenti tohoto populárního celosvětového fenoménu uvědomili, že nejednomu českému muži splnili nedosažitelný sen, protože Sydney Sweeney a Pilsner Urquell v jednom jediném záběru vedle sebe. Já si myslím, že chtít víc už nemůžem. Evropa 2.
1: Instagram Evropy 2 zlomil hranici 300 tisíc sledujících, kteří mají denně o mnoho víc zábavy než ostatní.
2: Co je za otázky, blbý?
3: Jsou otázky, aby mě vyzdvihli, aby potopili, Zorko.
2: Takže jsi je psal ty?
3: Samozřejmě, jako všechny.
1: Největší profil na české mediální scéně, plnej muziky, hvězdných hostů a střípků ze zákulisí vysílání Evropy 2, které nikde jinde neuvidíš.
4: My slibujeme, že od zítřka už tím nebudeme otravovat.
5: No, to seš odvážnej teda.
1: Dej taky follow E2.cz a bav se na maximum. Evropa 2. Držíme ti flek i na Instagramu.
6: Křupavé, vonavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
7: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
6: Čerstvé jako z Kauflandu.
8: Za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
9: Náš výkup je teď totální hardcore.
10: Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
11: Elektrické dodávky Mercedes-Benz jsou pro každou práci i výzvu. E-Citan, e-Vito či e-Sprinter nyní od 515 000 korun bez DPH. Navíc získáte až 4 roky záruky na vůz, až 8 let na akumulátor a 4 údržby v ceně. Akční nabídky a výhodné financování na mercedes-benz.cz/vans.
12: Zahajují rodinnou rozpočtovou poradu. Bod 1. Topení.
13: Snížíme o 2 stupně.
12: Bod 2. Průvan.
13: Dáme ručníky mezi okna.
14: Výborný návrh.
12: Bod 3. Plíseň.
13: Vydrhnout, přetřít.
15: A co udělat rekonstrukci?
14: No, vydá? Takže bod 1. Rekonstrukce s buzinkou.
16: Úsporná rekonstrukce od buzinky není výdaj. Je to investice, která se vám vrátí. Na pohodlí, energiích i hodnotě vašeho domova. Buzinka. Vaše rekonstrukční banka.
17: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 79,90 vepřová pečeně bez kosti kilo. Nabídka platí od 6. do 12. května ve všech supermarketech a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
18: Pozor, největší slevový týden je tady. Nákupy Ona dnes vám přináší slevy až 50% na módu, elektroniku, vybavení do domácnosti a mnohem víc. Za každou platbu kartou Visa u vybraných obchodníků získáte kromě slevy i něco navíc. Už brzy velké slevy v časopise Ona dnes.
19: Comic Con Brno a Junior. Slavný popkulturní festival popáté v Brně. Harry Potter, Star Wars, Minecraft, cosplay, počítačové a deskové hry, knihy, komiksy a hvězdní hosté. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Pozor! Vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 25. května.
1: Zpátky k muzice.
5: Evropa 2.

0: Summer Camp Evropy 2. Kluci a holky mezi 9 a 15 lety, rychle vlítněte na web Evropy 2. Nahrajte fotku na téma Ukaž, jaký jsi táborník a těšte se na nezapomenutelný letní tábor.
1: Tak co, těšíte se?
0: Yeah! Týden her, soutěží, workshopů a koncertů pod širým nebem s moderátory Evropy 2. Evropa 2. Držíme ti flek i na Summer Campu.
2: Even though we both know we're liars and we start each other's fires. We-

0: Vytoč mámu.
1: Vytoč mámu.
2: Slyšíte správně, vždyť už to znáte. Bez ohledu na to, jestli Tomáš je přítomen ve studiu nebo není, povinnost volat jeho matce, ta prostě přetrvává. Tak jdu na to. Evropa 2.
3: Ano.
2: Dobrý den, maminko.
3: No ahoj.
2: No krásnou středu vám přeju.
3: No helej, tobě holka, tak konečně si prostě můžeme popovídat, aniž by nám do toho nikdo nekecal, víš?
2: Je to tak, konečně jako žena s ženou, že?
3: Přesně, takový oduševíně nelej rozhovor budeme dneska vést.
2: Uvidíme, jestli se to podaří. Řekneme si na konci, jo, jak se nám to povedlo. Ale mám tady jedno takový téma, protože jsem teďko zase četla článek, jak chlapi prostě začínají koukat po ženských, jak samozřejmě se stoupajícími teplotami, že jo, s přicházejícím teplem, tak jak se prostě otáčejí, tak mě zajímalo, jestli váš muž pan Zástira, jestli to taky praktikuje, jak prostě, že jo, holky nosí ty sukně, jestli se jako otočí, prosím jestli tě. Mi rozumíte.
3: Prosím tě, co by si po těch chlapech chtěla?
2: No, aby se nevotáčeli.
3: No, prosím tě, teď ono to neumí dělat dvě věci na jednou. Hele, ale takhle, já jsem si toho všimla. Samozřejmě, pochopitelně, že taky čumí.
2: Čumí, jo.
3: Jeden starej. No, jistě. Hele, ale on čumí tak jako nenápadně. Jo? A my, když jdeme spolu nakupovat, tak já samozřejmě jako to vidím. Já nejsem blbá, že jo?
2: No, jasně.
3: Ale říkala jsem mu doma, hele, ty furt jako koukáš po těch ženských, na co koukáš jako třeba jako první, když se na ní díváš. Víš, co on mě na to řekl? Že prej čumí na svoji starou, jestli ho nesleduje. No.
2: Hezky. No ale vám nic neunikne, že jo, takže to je jasný, to je prostě.
3: No jo, no, tak já jsem starý ten sen.
2: Ale tak
3: jo.
2: Zase, maminko, pojďme si říct na závěr, my se taky rádi podíváme, občas, ne?
3: Proč to rozmazáváš takovýhle kávovy? To nebylo hlavní téma, že jo?
2: Rozumím.
3: Téma byli chlapi.
2: Nebudeme odbočovat a nebudeme střílet do vlastních řád.
3: No, od témata.
2: Tak já zavolám zase zítra opět bez Tomáška, teda on staví ty chatky, nebo cože to dělá, no.
3: No jo, on zase rastí, tady ho znáš s rýmou, se špinavým prádněm.
2: A s kocovinou znám.
3: No, přesně tak. Ale tak jo, tak si zítra zavolám.
2: Tak zítra.
3: Kdyby náhodou si se nudila kněžně během tohohle,
2: No, to bude v pohodě, to bude v pohodě, děkuju, jste hodná.
3: No, ale kdyby náhodou jsem na telefoně.
2: Jste hodná, děkuju, tak zítra, jo.
3: Tak ahoj, Zuzanko, ahoj.
2: Naschledanou.
0: Vytoč mámu. Každý všední odpoledne na Evropě 2. Žhavý novinky Evropy 2.

0: Sombra. Europa FM. Maximum nový muziky.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Flora Margarín kilo za 89,90. Cartedor smetanový desert, různé druhy 140 gramů za 15,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 144,90. Až do 12. května. Kaufland.
2: Stavební Lidek přináší mega akci. Příčkovky a tvárnice Porfix nyní za skvělé ceny a navíc skladem k okamžitému odběru. Mega akce ve stavebninách Deck platí do 15. května. Tak si přijďte pro příčkovky a tvárnice Porfix za super ceny. Více na deck.cz.
3: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 79,90. A trvanlivé mléko 1 litr s apkou pouze za 8,90. Albert. Dle srovnání 28.4.
0: Evropa 2. 8.

0: 17 hodin 50 minut, no tak to už v podstatě přesluhuju. Nejvyšší čas, abych předala žezlo klukům. Je tady Petr i Ondra a dnešní večer na Maximum.
1: Ahoj.
2: Ahoj, Zory.
0: Ahoj.
1: Už jsi říkala, proč Tomáš chybí, protože já to nevím.
0: No, říkala. On totiž staví zase chatky.
2: A on to totiž říkal včera, Tomáš.
0: A říkal to, no. No, ale my mu to neřekneme, že ho neposloucháš.
2: Ale
0: to... Mně se to občas taky stane, že něco vypráví a pak zjistím, že vypráví.
1: A to teda znamená, že znovu se chystá Summer Camp Evropy 2.
0: Je to tak, já už jsem dneska lákala, do příští neděle do půlnoci se stále můžou zájemci hlásit a Tomík se rozhodl, že prostě málo chatek, ještě jednu by to chtělo, takže vlastníma rukama tam v tuto chvíli, v tomto nehezkém počasí staví prostě další chatku pro děti.
2: To se zmáhne.
0: Je to srdcař.
2: Ne, pojďme využít toho, že máme
0: že tu není a pomlouvat, to už děláme.
2: Že máme Zorku jenom pro sebe, to je super.
0: Ježišmarja, co budem dělat?
1: Pane bože, to je dobrý nápad.
2: Vidíme, no.
1: Zory, vypni mikrofony.
0: Takhle, já poběžím. Hezký večer.
3: Evropa 2, 88.

0: 6 hodin, pár vteřin k tomu, večer na maximum za chvilku. Teď Zuzka a aktuální zprávy, počasí a taky doprava tady u nás na Evropě 2.
1: Vítejte u zpráv. Česká advokátní komora se bude zabývat možným pozastavením výkonu advokacie jak exministru spravedlnosti Pavlu Blažkovi, tak brněnskému advokátovi Kárimu Ticovi. V souvislosti se stíháním obou mužů v takzvané bitcoinové kauze to dnes na dotaz ČTK uvedla mluvčí komory Iva Chaloupková. Kriminalisté ohledávají požářiště v Českém Švýcarsku. Věc vyšetřují pro podezření ze spáchání trestného činu obecného ohrožení z nedbalosti. Prověřují, zda mohlo jít o úmysl či nedbalost. Indicie k tomu, kde požár mohl vzniknout, už policie má. Teď už se podíváme za Luckou.
2: V Děčíně je hotová lávka přes Labe pro pěší i cyklisty. Je zavěšená na železničním mostu. Veřejnosti bude přístupná poté, co stavební úřad povolí předčasné užívání. Celkové náklady na jednu z největších investic města za poslední roky byly zhruba 108 milionů korun. Lucie Hněvkovská, Evropa 2.
1: Čeští hokejisté dnes zahájí vystoupení na švédských hrách proti domácí reprezentaci, která v tomto ročníku Eurohockey Tour vyhrála všech 9 zápasů. Duel je na programu v Katena aréně od 19 hodin.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Pozor si dejte na dálnici D1 ve směru na Říkovice. Na 198. kilometru je hlášeno odstavené vozidlo. Ve Strakonicích v Otavské ulici se srazila dodávka s osobním vozem a další nehodu hlásí Plzeň v ulici na Roudné.
3: Evropa 2 žije na maximum i na YouTube. Tak potvrď odběr, ať už ti nic neunikne. YouTube kanál Evropy 2 jede na maximum. Evropa 2, jak je venku?
1: Většinou oblačno, teploty nepřekračují 26 stupňů. Zítra pak bude oblačno až zataženo s deštěm či přeháňkami, na západě to budou srážky četnější. Až ve večerních hodinách se postupně začne vyjasňovat a srážky ustanou. V Čechách naměříme 15 až 19 stupňů, na Moravě a ve Slezsku to pak bude 18 až 23 stupňů Celsia. Tolik dnešní poslední zprávy, vy jste s Evropou 2 a na svém startuje večer na maximum s Petrem Hříbalem a Ondrou Urbanem.
4: Sponzorem počasí jsou Betonpress lehký krytí střešní tašky. Betonpress, patron lehkých betonových střech s kohoutem v logu.
5: Kohoutek zakokrhal a tak startuje večer na maximum.
0: Petr, Ondra, středa 6. května, díky, že nás ladíte, jdeme na to.

0: 6 hodin a 6 minut, tradiční čas, kdy startuje večer na Maximum Evropy 2.
1: A navíc pozor, je to 6-6-6. Je ještě 6. května. Ho, pekelné vysílání.
0: Tak teda ďábelský smích umíš fantasticky.
1: Mimochodem, já bych nás chtěl naladit francouzsky, protože dneska má narozeniny jedna francouzská památka světového významu.
0: Jo.
1: No tak to trefíš. Američani si myslí, že ta francouzská památka
0: Vítězný oblouk
1: je v hlavním městě Evropy. Oni nevnímají, jako, že Evropa má víc států. Amerika jsou taky vlastně jakoby jednotlivý země, ale prostě je to jedna Amerika. Tak oni takhle berou Evropu a hlavní město Evropy pro Američany je
0: Paříž.
1: No a v Paříži.
0: Vítězný oblouk.
1: Ježíš, vítězný oblouk.
0: Eiffelovka.
1: Eiffelovka. Ano, v roce 1889 během světové výstavy byla otevřena Eiffelova věž, která tam měla být jenom chvilku. V Paříži proti tomu protestovali. Šílený. No a teď si vem, hele, Eiffelovka.
0: Je to krásný. Eiffelovka. Vidíš to? Eiffelovka má narozeniny ve stejný den jako moje dcera. Naše Klaudinka má dneska 3. narozeniny. No
1: vlastně včera svátek, dneska narozky.
0: A myslím si, že až vyroste, protože je to moje dcera a taky dcera mé manželky, která je taky vysoká, tak až vyroste, budou jí přezdívat Eiffelovko.
1: To by mohla, ale... 18 až 20.

0: Černý švanci. Na Evropě 2.
1: Posloucháte Evropu 2 večer na maximum, ve studiu je Petr Švancara.
2: Zdravím všechny, ahoj.
3: Hoši, splnil se mi sen, já jsem duboval film, ale pozor.
2: Co, já chci taky.
3: Domluvím to.
2: Jaký jo. Film, jaký?
3: Pozor, jakože žádný takový šméčko, žádný Bčko,
2: ne.
3: Ani Pčko. Toy Story 5, příběh hraček.
2: Ale ty máš dobrý hlas, jako.
3: Jo.
2: No, oba máte jako krásné. Já ne, já můžu moderovat maximálně ožralýho medvěda, ale...
3: to by ale se tam hodilo.
2: Jo, on tam byl ožralý, ten medvěd.
3: Jo, jo, jo.
1: V Madagaskaru přece jedna postava mluvila brněnsky, tak to bys mohl.
3: Král Jeliman.
2: Král Jeliman. Děkuju moc za to. Ano, král
3: Jeliman. A vás jako nezajímá, co jsem daboval,
2: tak
3: jo?
2: Tak pojď, no, pojď. Zajímalo, jako příšerku.
3: Daboval jsem tatínka, který šel po lese a ztratil se. A mluvil s manželkou. A teď já byl fakt nervózní. Teď máte ty sluchátka, režisér, pokyny. Ne, fakt je to velký.
1: A co jsi říkal?
3: A říkal jsem něco jako, hele, tady koukám do mapy, musíme jít doleva, ne, počkej, možná doprava, a tudy. Takhle asi tři věty, jo. Ale teď já jsem to řekl poprvé a on, dobrý, klidně můžeš víc. Představ si, cituju tu větu, tu jsem si napsal, že jsi z Brna a ztratil jsi se v Praze. Já jsem si představil vás dva a hned na první cvak a Rejža říká, výborný, máme to. Let's go!

0: Tohle je hymna letošního fotbalového mistrovství světa na Evropě 2.
1: Jdeme na první písničku na přání 257 400 888, a ještě než se dostaneme k telefonu, tak chceme pozdravit i Míšu. Míša tady píše: jsem na rohlíku, poslouchám Evropu 2. Takže zdravíme i kurýry.
0: Jo, takhle. V čem Míša jede? Jsem na rohlíku.
1: Ty v tom hledáš nějaké drogy a ona je to rozvážková služba.
0: Jsem na rohlíku.
1: Tak kdo je v éteru na telefonu? Haló?
0: Haló?
1: Haló, tady Evropa 2?
0: Někdo tam je, ale nemluví.
2: Ahoj, tady Hanka.
0: Hanko, ahoj.
1: Ty jsi nemohla uvěřit, že ses dovolala, že?
2: Věřím, já už jsem se dovolala tenhle týden asi po druhý, nebo minulej
1: teda,
2: týden.
1: Ty jsi šťastlivec.
0: Tak počkej, tak tenhle,
2: stojím,
0: nebo minulej, nebo jak
2: rádia,
0: to je?
2: Já stojím u rádia a čekám, kdy bude konečně první písnička napsána.
0: No a dneska jsi to teda otevřela, nebo teda otevíráš to, tak čím to otevřem?
2: Je mi to asi celkově jedno, ale nevím, mám takovou písničku. Kluci měli, když končili základku, z Armagedonu, Aerosmith.
0: Ano.
2: A dneska bych ji chtěla zahrát nejenom mýmu synovi, který teď maturuje, ale všem, co dělají maturity a snad ten svůj boj vyhráli, a já jim to strašně všem přeju.
1: A jenom nám řekni, v jaké fázi jsou teď maturity? Co je za náma, maturity, co je před náma?
0: Psal se didakťák, ne?
2: Za náma v pondělí dělali matematiku. Mhm. V úterý se dělala čeština, no. A dneska dělali cizí jazyk.
1: A ještě je čeká něco, nebo?
2: Ještě čeká ústní.
1: Aha.
2: A to je vlastně všechno, no.
1: No tak to už snad dotáhnou. No,
0: počkej, ta ústní je ta těžká, že jo? To je to těžká. Losování těch otázek.
2: Jo, určitě. A já říkám, je to další boj, který snad vyhrajou všichni, a já to všem přeju. Je to těžký, je to další krok do života, ale určitě to všem dopadne dobře.
1: No jasně. My se přidáváme, taky držíme palce, ať to dobře dopadne.
2: Děkuju.
0: Ahoj.
1: Ahoj.
2: Pěkný večer. Ahoj.
0: Ahoj.
3: Večer na Maximum. I could stay awake just to hear.

0: Aerosmith, I don't wanna miss a thing v rámci večera na Maximum na Evropě 2.
1: Navíc svět je zachráněn. Sice to odskákal Bruce Willis, ale dobře to dopadlo. Tady je večer na Maximum a mám pro vás hádanku, ale zapeklitou. Abyste jí mohli zodpovědět, je potřeba, abyste bedlivě poslouchali následující příběh. Můžu tedy začít?
2: Ano, poslouchám.
1: Z ničeho nic mi dneska volá kurýr, že manželce veze balík a jestli můžu dolů. Tak se běhnu, my jsme si ale nic neobjednávali, jakože vážně nic. Přiběhnu ke kurýrovi, dáváme do ruky balík a říká, mám tady zásilku pro paní Hávovou. A rovnou si teda sám doplnil, počkejte, vždyť vy už jste spolu celkem dlouho, měli jste svatbu, ona není Hávová, ona už je Říbalová. Hmm. Tak to jste si ten balíček objednali už asi hodně dávno.
2: Nekecej.
1: No. A já se vás ptám, která zásilková služba nám ten balíček doručila?
2: Česká pošta. A jak je fakt takhle jako roky stará zásilka, jo?
1: Já jsem to nerozbalil a nechal jsem to doma, až přijde manželka.
2: No.
1: Ale my jsme si telefonovali a ona říká, já jsem nic neobjednávala. A zřejmě je to nějaký starý balíček, který se někde ztratil.
2: No, ale vy jste měli svatbu před 5 lety?
1: No.
2: Nebo 4,5 roku to je?
1: No.
2: Ale jo, na Českou poštu celkem dobrý.
1: Mě strašně bavilo, jak ten pan pošťák se sám vlastně takhle jako dostal do pasti. Geniální.
3: Večer na Maximum. Ondra Urban a Petr Hříbal. Evropa 2.

0: Rock for People.
1: Ne, nemusím nic.
2: Do prčic.
0: Vysmátý léto. Na poplach. Fingers up. Go far away. Let it roll.
1: Oh my God, I can feel it.
0: Evropa 2 ti přináší nejlepší festáky v tuzemsku. Držíme ti flek v každém kotli. Festivalový léto s Evropou 2.
3: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc, nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Více na Toyota.cz.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Actimel 8x100 gramů s apkou za 64,90. A řepkový olej Gusto na 1 litr s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 28.4.
5: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
6: Ať svítí slunce nebo je zataženo, UV paprsky působí pořád, i přes mraky nebo sklo. Chraňte svou pokožku každý den. Například se Sundance transparentním sprejem na opalování s SPF 50 jen za 159 korun. Šetřete čas i peníze. DM vždy výhodně.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 79,90. A trvanlivé mléko 1 litr s apkou pouze za 8,90. Albert. Dle srovnání 28.4.
0: Zpátky k muzice.

0: pár vteřin před půl sedmou posloucháte Večer na Maximum na Evropě 2.
1: Jdeme na telefon 257 400 888. Kdo se dovolal?
2: Zdravím, zdravím, tady Toby.
1: Zdravím, zdravím, Toby. Jak se máš dneska?
2: Parádně, jsem teda na cestě, za hoďku budu doma, ale utíká to.
1: No, no, to s tebou dojedeme skoro až do finále, respektive my s tebou určitě, ty s náma skoro taky.
2: Tak paráda.
0: Ale jedna červená na křižovatce, k tomu nějaká zácpa a skončíme společně.
2: Já už jsem na dálnici, já jdu směr Brno.
0: No, počkej, tak to přijedeš později než my, to je v pohodě.
2: Ale zatím to jede, tak doufám, že to nikde nebude stát.
1: A jedeš ve směru z Prahy nebo z Ostravy?
2: To jedu jakoby od Prahy do Brna.
0: No. No, mimochodem, teda, myslím si, že na tom něco bude, co říká Toby. Já jsem dneska projel Prahou jako nůž máslem. Jakože nikdo nikde. Podle mě si lidi udělali prodloužený víkend a už vystřelili ve středu pryč.
2: Jo, říkám, zatím žádná kolona, nikde nic jsem nepotkal, žádný zdržení, tak doufám, že tak to bude pokračovat.
1: Tak co ti na tu cestu můžem zahrát, povídej.
2: Tyjo, jestli tam máte Eminem a jmenuje se to, mám pocit, Think for the Moment.
1: No jasně. Tak to je Pumelice, dlouho jsem to neslyšel. Paráda, a pro koho to bude?
2: Tak pro všechny, co právě jsou na cestě, pro vás a... No,
0: no, mimochodem, možná na těch cestách nikdo není taky proto, že už lidi nemají prachy na benzín a na naftu.
2: No, to je taky možná jedna věc, no.
1: Tak to by, dobře dojeď, ahoj.
2: Díky moc, čau.
1: Ahoj. Večer na Maximum.

0: Eminem Sing for the Moment, večer na Maximum, Evropa 2.
1: Mám tady jeden fotbalový příběh, který ale podle mě zaujme i nefotbalové fanoušky.
0: Musím s ním.
1: Týká se druhé německé Bundesligy, prostě druhá německá soutěž. Tu tabulku před tímto víkendem vedl tým Schalke 04, známý tým.
0: No mimochodem, nehrá tam Kolár historicky v Schalke?
1: Ne, ten byl v Dortmundu.
0: Nehrá v Schalke nikdy?
1: Schalke byl podle mě z českých hráčů Němec, Jiří Němec, tuším.
0: No tak jak jinak v Schalke.
1: No a pozor, oni o víkendu Schalke vyhráli zápas, tuším v Düsseldorfu, je to tak 1-0, a tím si zajistili postup do první ligy. Prostě postupují z druhé ligy do první.
0: Ano.
1: Člověk by čekal, že po tom jistém postupu, po tom zápase zajdou za tanečkem.
0: Oslava, kozička.
1: Německá kozička nějaká a tak dál. Tak počkej.
0: Cíge.
1: V Schalke to pojali úplně jiným stylem, zabukovali letenky a celý tým letěl na Ibizu. A slaví ještě dneska, od soboty slaví na Ibize. No a fór je v tom, že oni v sobotu ještě hrají další zápas proti Norimberku. Ale prostě, no tak co, letíme na Ibizu?
0: O co, mejdan je středát.
2: 18 až 20. Ondra Urban a Petr Hříbal. Evropa 2. Žhavý novinky Evropy 2.

0: Evropa 2. Maximum nový muziky.
1: Zní to jako legenda a přesto se to stalo. Design, který přitáhne každý pohled. Prostor SUV v siluetě kupé. Výkon až 343 koní a zrychlení, které opravdu ucítíte. Nová Toyota CHR+. Stylová ikona, nabitá energií města. Více na toyota.cz.
0: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
2: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v Galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací, ikonického designu a technologií. Přijďte si prohlédnout novou elektrickou třídu C, která bude exkluzivně vystavena pouze ve dnech od 7. do 10. května. Mercedes-Benz Studio Praha.
3: Kdo si hraje, nezlobí. A když si hraješ s Evropou 2, dostaneš spoustu dárků, který nutně potřebuješ. Čekuj sekci soutěže na Evropa2.cz.

0: Papa Roach, Evropa 2 večer na maximum a protože za pár vteřin bude 6:45, tak chystáme song za trest.
1: Ani dneska o tuto rubriku nepřijdete. Můžete volat 257 408 88 a potrestat někoho, kdo vás naštval.
0: Teď vás třeba mohlo naštvat, že nesvítilo sluníčko. Nebo naopak vás naštvalo, že hodně pršelo. Cokoliv.
1: No. Já nevím, komu bych se stěžoval ohledně toho počasí, no.
0: No tak nahoře, ne?
1: No jako tomu nejvyššího, tak toho si nechceš rozházet, jo?
0: No ale...
1: Medard.
0: No. přesně.
1: Tak ještě jednou 257 400 888, song za trest za chvilku na Evropě 2. Večer na maximum.

0: Evropa 2 večer na maximum, je tady song za trest.
1: Kdo je na drátě a kdo bude trestat dneska ve středu 6. května?
2: Čau kluci, tady Monika.
1: Čau. Ahoj. Moniko.
0: Koho chceš trestat a proč?
2: Všechny hejtry, co jsou na Facebooku a na Instagramu, protože dneska mě úplně vytočili. U jednoho malého Oliverka, který trpí svalovou nějakou nemocí, je ležák, je napojený na hadičky, rodiče prosí o pomoc jenom s vyplněním dotazníku a tam se sešlo takovej hejtru, že by měli rodiče jako podstoupit eutanázii a že by bylo lepší ho nechat zemřít, no prostě úplně hnus, pane bože, lidi, wow. Pamatujte se.
0: Souhlasím, no, na internetu je každej hrdina.
2: Co?
0: Na internetu je každý hrdina, že?
2: Já jsem se zase úplně rozčilila, jenom si na to vzpomenu. Mě to dneska úplně hře, ty lidi jsou normální, úplně bezcitný hovada. Sorry.
1: No, musím říct, že Ondra to řekl správně, že na internetu je teda spousta lidí hrdinou. Navíc, jak je to vlastně jasně, pořád anonymní vlastně, tak přesně tam lidi tak píšou, co chtějí. Teď jsem teda viděl docela dobrý projekt. Týkalo se to Dominiky Myslivcový. Oni někde ukázali fotku Dominiky Myslivcový. Myslím, že to bylo na nějaký veřejný akci.
2: Jo, to bylo super.
1: A ten chlapík tam o ní řekl, hele, myslím si, že Dominika Myslivcová je pí.
0: Aha.
1: A oni řekli, tak jo, tak teď ji tady máš před sebou. Dovedli ji tam za vteřinu a řekni to znova.
0: A neřekl.
1: No, myslím, že to řekl, ale už teda...
2: nakonec si to řekl,
1: dost koktál, ale no, trapák prostě.
2: Jo, jsou to trapáci, všichni tady ti hejtři jsou silní jenom za klávesnici, jak můžou říct tohle, pane bože, jak můžou říct o někom, ještě to napíšou na profil rodičů, jo, to jsou prostě normální hovada tohle. A mámí nebo tátové od rodin tohle řeknou, pane bože, kde to žijem, co se děje s tím světem. No. To je hrozný.
0: Souhlasím, jsi hodně rozčílená, tak to ze sebe pojď dostat a všem hejtrům na internetu pojď něco vzkázat přes éter Evropy 2.
2: Musím být prostá?
0: V rámci možností.
1: Jo, můžeš.
2: Jo? Takže vy hejtři, jděte do prdele.
3: Song za trest.
1: Tak myslím, že to, co budeme hrát, se hodí a sedí to.
0: Ano, tady je dnešní tématický přiléhavý song za trest na Evropě 2. One Man Show Foundation. Radio.

0: Rádi píšem na cizí zeď. To byl dnešní song za trest na Evropě 2.
1: Bylo to od naší posluchačky Moniky, která byla teda dost vytočená a myslím si, že právem, protože spousta lidí psala strašně hnusné věci na profil rodičů, kteří mají nemocného synka. Což je teda absolutně mimo.
0: Je to hrozný případ, ale vlastně je to pro všechny hejtry, kteří prskají a plivou na internetu.
1: Myslím, že Monika, našeho Leoše, Monika Marešová, říkala hezkou věc.
0: Která?
1: Monika teď.
0: Současná.
1: No jasně. Říkala vlastně hezkou věc o Instagramu a o komentářích a o hejtech. Říkala něco ve smyslu, když se jí na Instagramu objeví něco hnusného v komentáři, takže to prostě smaže. A přirovnávalo to k tomu, že má zahrádku a teď někdo přijde a na tu zahrádku se jí viděla a ona řekla, na mý zahradě my zrád nebudete.
0: Jasně.
1: Což podle mě absolutně sedí.
0: Amen.
2: Večer na maximum. Ondra Urban a Petr Hříbal. Evropa 2. Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A trvanlivé mléko, 1 litr s apkou, pouze za 8,90. Albert. Dle srovnání 28.4. Evropa 2. 88.

0: Pět minut po 19. Evropa 2 večer na maximum.
1: Britská společnost All Clear udělala žebříček 20 nejluxusnějších nádraží světa. Objeli všechny nádraží nebo většinu těch velkých na celém světě a pak je seřadili do žebříčku. Rovnou můžu prozradit, že na prvním místě skončilo švýcarské Zürich Hauptbahnhof.
0: No.
1: Tam to určitě je nádherný ve Švýcarsku.

0: Zase u nás to nádraží, když je třeba zrekonstruovaný, jak ty vlaky mají občas jako zpoždění nebo nejezdí vůbec, tak vydrží dlouho jako nový. Mm-hmm.
1: No tak typni nějaký nádraží.
0: Plzeň?
1: Ne. No. Praha, hlavní nádraží.
0: Praha, no ale jo, proč ne?
1: Cože? Šervut, jo? Náš no, český Šervut.
0: To podle mě není současné, ale.
1: No tak.
0: Jakože to, ale když si vezmeš, teď my jsme tam nedávno moderovali akci na tom nádraží, jak tam byl ten sál nádherný, zrekonstruovaný, ze kterého vlastně bylo vidět na peron a tak jako dále, ta Fantova kavárna tam a tak dále, co? Jo.
1: Já nevím, podle mě ty Brity museli hnedka, když vystoupili z vlaku, zasunout do nádražního bufetu, strašně je ožrat a posadit zpátky na vlak. Ajte.
0: Ožerte, oni nám podle...

0: Ladíte Evropu 2 večer na maximum.
1: Já bych rád zůstal ve Velké Británii. Mám tady speciální pátrání v rámci manželského soužití. Jeden manželský pár je spolu 6 let. Není to dlouho, ani to není málo. Hmm. No ale představte si, že celou dobu ten manžel trpí vlastně jako problémy s kůží, že se jako různě loupé, osypává se a tak dále, má suchou kůži, praská mu to. Prostě je, má jakoby alergii na něco. No a teď oni pátrali, jestli to není tím, že třeba spí v peří. No tak vyměnili prostěradla a peřiny za umělé materiály. Čističky vzduchu, jídlo a tak dále. Všechno testovali, až se teď po těch 6 letech dostali k tomu, že je alergický na svoji ženu.
0: Tak a je to.
1: No počkej, respektive není to tak jednoduchý, na kosmetiku jeho manželky, že ona používá nějakou jednu značku.
0: Aha.
1: A že jakmile si dá krém nebo pleťové mléko, trošku se namaže, zkrášlí, tak on se osype.
0: No tak manželka vymění značku a je to, ne?
1: No,

0: je vlastně jediný, co může udělat. Ale že to trvalo 6 let, než na to přišli. A teď je otázkou, jestli ona, když se vlastně přestane malovat, jestli ji pozná.
1: To je pravda. No.

0: Posloucháte Evropu 2, večer na maximum. My jsme rádi, že jste s námi a rádi vám taky zahrajeme na přání.
1: Evropa 2, haló.
2: Zdravím, tady Martin.
1: Ahoj Martine, tak povídej, co, pro koho, proč?
2: Tak, nevím, co od Avril? Šlo?
0: Může, vlastně, může být Avril. Vlastně. A pro koho bude Avril Lavigne?
2: Tak pro Radima a Vaška.
0: To jsou kámoši nebo kolegové?
2: To jsou kámoši, no, stavíme kurník v Dolní Životici.
0: OK. A kluci, už se pomalu blíží prodloužený víkend, v pátek bude svátek. Máš nějaké plány, nebo kluci, máte plány?
2: No, tak zatím ani ne, no. A na tak oslavu možná.
0: Oslavička, no to se hodí o víkendu, má být hezky. No. Tak jo, tak si to užijte, my vám hrem Avril Lavigne na Evropě 2. Jo. Ahoj.
2: Tak díky.
1: Čau. Ahoj.

0: Avril Lavigne, skoro 19 minut po 19. Evropa 2.
1: Za měsíc začne fotbalové mistrovství světa. Myslím, že na nějaké ty zápasy se asi podíváme, že jo?
0: No tak minimálně 3 tam hrát budeme navíc.
1: No ale budeš se na to koukat, na ten fotbal?
0: Jo, jo, jo.
1: A třeba byl by si ochotnej se podívat na všechny zápasy toho šampionátu?
0: No vlastně, kdybych seděl sám doma, nuda, ale... Parta, jídlo, pití, komentáře k tomu, co se děje na hřišti, super zábava.
1: Fakt? No tak pro tebe mám brigádu, protože televizní stanice Fox News hledá člověka, který zhlédne všechny zápasy mistrovství světa. Dostaneš za to zaplaceno.
0: Jo, no. Pozor, tak to je jiná.
1: $50,000.
0: $50,000?
1: To je přes 1 000 000 korun.
0: No tak tam musí být ale nějaký háček.
1: Není. Americká televize Fox Sports hledá fanouška, který dostane zaplaceno za sledování celého šampionátu. Vybraný uchazeč si vydělá $50,000 za to, že během 39 dní zhledne všech 104 zápasů a bude o nich tvořit obsah na sociální sítě. Myslíš, že nějaký storíčko bys natočil?
0: Ne, tak to je v pohodě.
1: Že jo?
0: S tím já nemám problém, stejně bych to dělal.
1: No tak?
0: No ale tak dobře, tak to je teda Fox News. $50,000. No. OK. Pojďme se domluvit s Českou televizí, tam nejsou žádný problémy s financováním, všechno je v pohodě. Že kdyby nám dala kilábr, 100, ve dvou, že budeme koukat.
1: Na všechny zápasy.
0: Na všechny zápasy.
1: Za 100 000.
0: No.
1: Každej.
0: No. Což je mnohem levnější než pro Fox News.
1: No. Takže se slevou.
0: No, podle mě to je dobrý deal pro Českou televizi. Tak, čili vlastně...
1: Tak určitě.
0: No, tak čekáme na e-mail teda. Ozvěte se nám. 18 až 20.
2: Děcka, chcete zažít nejlepší týden svýho života? Hra o účast na legendární Summer Camp Evropy 2 startuje za... 5, 4, 3, 2, 1. Tak, kluci a holky mezi 9 a 15 lety, rychle vlítněte na web Evropy 2. Nahrajte fotku na téma Ukaž, jaký jsi táborník a těšte se na nezapomenutelný letní tábor. Summer Camp Evropy 2.
3: Co jste dělali vy, ty otázky, ty jsou strašně dobrý.
2: Týden rozhovorů s hvězdami, her, soutěží, workshopů a koncertů pod širým nebem s moderátory Evropy 2.
4: Tak co, těšíte se?
2: Yeah! Předposlední srpnový týden v Prachovských skalách. Evropa 2. Držíme ti flek i na Summer Campu.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od středy v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. České řetkvičky jeden svazek za 8,90. A prosecco frizante 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Ať svítí slunce nebo je zataženo, UV paprsky působí pořád, i přes mraky nebo sklo. Chraňte svou pokožku každý den. Například se Sundance transparentním sprejem na opalování s SPF 50 jen za 159 korun. Šetřete čas i peníze. DM vždy výhodně.
7: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
2: Zpátky k muzice. Evropa 2.

0: Harry Styles a jeho pětiminutovej song v rámci večera na Maximum na Evropě 2. V dnešní době už se to nevídá, 5 minut dlouhá písnička.
1: Málo kdy. Myslím, že Harry Styles tímhle songem konkuruje Metallice. Nothing Else Matters.
0: No, Harry Styles nám hodně pomohl, my mezi písničkama stihneme o trochu víc věcí.
1: To tak. Byste koukali, co se tady všechno děje.
0: No a další muziku vybíráte vy, jestli to bude písnička, co má 2 minuty, nebo 3 minuty, nebo 4, to už je na vás.
1: Pokud to bude písnička, která má 30 minut, máme padla. Zkusíme Halo Evropa 2, kdo je tam?
2: Dobrý den, já bych chtěl zahrát set od Armina von Burena. Má to 30 minut, děkuju.
1: Děkujeme, fantazie. Halo?
3: Halo, halo. Já bych si chtěl zahrát druhou písničku.
1: No jasně.
0: A jakou?
3: Handtrick.
0: Handtrick's Golden. Dobře, a pro koho to bude, holky?
3: Pro všecky.
0: Pro všecky. A od koho to je? Jak se jmenuješ?
3: Vicky. Krasová.
0: Super. Kolik je ti let?
3: 6.
1: Jsi šikovná holčička, hrajeme ti. Pozdravuj mamku.
0: Ahoj.
3: Děkuju.
1: Ahoj.
4: Večer na Maximum.

0: Minutu po půl osmé, ladíte Evropu 2 a středeční večer na maximum.
1: Teď nebudu chodit kolem horký kaše, budeme se bavit o filmech s hvězdičkou. Mm-hmm. Tak nějak tušíte? No a zajímavý je, že v Americe probíhal průzkum, myslím si, že v relativně prudérní Americe probíhal průzkum, no a ukázalo se, že ti, kteří mají k svátosti nejblíž, normálně koukají.
0: Třeba kněží.
1: No, jakože kněz, pan farář a tak dále. V Americe, teda je to průzkum z Ameriky, fakt se ukázalo, že skoro polovina, jo, 42% těch, co vlastně hlásají slávu boží, nevím, jestli můžou nebo nemůžou koukat.
0: Já myslím, že by neměli.
1: No,
0: to ne.
1: Možná vím, odkud mají inspiraci. Pamatuješ přece u nás, ne, Keliška v kostele Slunce seno pustili video, o bože, střílej.
0: No takže vlastně to jsou omily, oni jim vždycky přehodí ty videokazety.
1: Jo.
0: Oni si chtějí pustit utrpení svatého Jeremiáše.
1: No.
0: A ono je to jiné utrpení.
1: My si tady myslíme o nich Bůh ví co, a to je
0: omyl.
1: Ježiš, omyl. Večer na maximum. Mondays are the worst for me, count to three, gotta save the energy, anxious when you hold my hand, I know something you won't say, and

0: série Evropa 2 večer na Maximum. No a zbývá nám čas na poslední telefonát.
1: No jo, takhle rychle to uteklo. Last call je tady a v rámci něj, haló.
0: Haló, kdo se dovolal?
2: Monika z Prahy.
0: Čau, Moniko. Před zhruba hodinou byla nad Prahou duha, viděla jsi ji?
2: Mám ji vyfocenou.
0: My taky. No,
1: my taky jsme to fotili.
0: Byla pěkná, byla pěkná.
1: Dokonce dvojitou jsme tady měli.
2: Ten poklad na konci té duhy jsem vlastně ještě nikdy nenašla.
0: No ten poklad je to, že se teď dovolala, to je ono.
1: To je ono, teď si došla na konec duhy, to je ono.
2: To je pravda.
0: Tak co ti můžem zahrát?
2: Nějakou dancehallovou písničku, třeba od Jasona Derulo.
0: Máme. Jasně,
1: super.
0: Najdeme. Pro koho to bude?
2: Bude to pro naší taneční skupinu zrovna jdu na dancehall, takže ať se naladíme.
0: No a jak se jmenuje vaše skupina?
2: Vazelíny.
0: Prosím?
1: Jak vazelína?
2: Vazelíny.
1: Ne, tak jsem to rozuměl dobře. Jste vazelíny.
2: Ano, ano.
0: Tak to, prosím tě, jak vznikl tento název?
1: Přesně.
2: Podle nějaký anglický písničky, kde znělo to slovo jako vazelíny.
1: Jo, počkej, byla to gasolína. Ne, gasolína.
2: Jo, ano, gasolína, ano.
0: Tak nechcete to zahrát?
1: Nedáme teda. Gasolína?
0: Vazelína.
2: No tak jo, to je dobrý
0: nám. Hrajeme single Gasolína pro vazelíny na Evropě 2.
1: Tak pozor, hele, už to jede. Tak vazelíny, ahoj.
2: Mějte se krásně.
0: Čau.
1: Ahoj.

0: i Gasolina pro taneční partu, která se jmenuje Vazelina. Právě proto, že zpívali Gasolina a nějak tomu prostě divně rozuměli.
1: To je hezký nápad.
0: Dobrý.
1: Já tady ty české přetextovávačky mám moc rád. Mm-hmm. No nic, za chvilku ještě rubrika Žádný švanci s Petrem Švancarou a mám takový pocit, že nám chceš něco říct.
0: Zažil jsem velkou věc. Vrchol mojí kariéry před mikrofonem.
1: Pane jo.
0: Teoreticky.
1: Ty jsi moderoval Slavíky.
0: Teoreticky. Teoreticky. Fakt velká věc. No. Jakože srdcová. No, prostě vám to musím říct.
1: No, jak to oglosuje Petr Švancara, to uslyšíte za chvilku na Evropě 2. Evropa 2. Večer na maximum. Evropa 2. 88.

0: Žádný švanci. Na Evropě 2.
1: Posloucháte Evropu 2 večer na maximum, ve studiu je Petr Švancara.
2: Zdravím všechny, ahoj.
3: Hoši, splnil se mi sen, já jsem daboval film, ale pozor.
4: Co, já chci taky.
3: Domluvím to.
2: Jaký jo. Film, jaký?
3: Pozor, jakože žádný takový šméčko, žádný Bčko,
2: ne.
3: Ani Pčko. Toy Story 5, příběh hraček.
2: Ale ty máš dobré hlas, jako.
3: Jo.
2: No, oba máte jako krásné, já ne. Já můžu moderovat maximálně ožralýho medvěda, ale
3: to by se tam hodilo.
2: Ale on tam byl ožralý, ten medvěd.
3: Jo.
1: V Madagaskaru přece jedna postava mluvila brněnsky, tak to bys mohl.
3: No, král Jeliman.
1: Král Jeliman.
2: Děkuju moc za to. Ano,
3: král Jeliman. A vás jako nezajímá, co jsem daboval.
2: Tak pojď, mě zajímalo, jako příšerku.
3: Daboval jsem tatínka, který šel po lese a ztratil se. A mluvil s manželkou. Mm-hmm. A teď já byl fakt nervózní. Teď máte ty sluchátka, režisér, pokyny. Ne, fakt je to velký.
1: A co jsi říkal?
3: A říkal jsem něco jako, hele, tady koukám do mapy, musíme jít doleva, ne, počkej, možná doprava, a tudy. Takhle asi tři věty, jo. Ale teď já jsem to řekl poprvé a on, dobrý, klidně můžeš víc. Představ si, cituju tu větu, tu jsem si napsal, že jsi z Brna a ztratil jsi se v Praze. Já jsem si představil vás dva a hned na první cvak a rejža říká, výborný, máme to.
0: 18 až 20. Ondra Urban a Petr Hříbal. Evropa 2.
3: Jindra, Randy, Rap Ateliér za okamžik.
1: A my se těšíme zase příště na Evropě 2. Ahoj. Ahoj.

0: Бух.
1: Рэп Ателье на Европе 2.
0: Так, а сме ту засе.
2: Dobrý večer, Rebatelier. Rebatelier, baby.
0: Je to tak. Další hodina repu před námi. Minulý týden byl host Marpo. My jsme vlastně některé ty témata, které jsme měli konkrétní jako připravený, tak jsme vlastně vynechali. Díky tomu.
2: Bol to docela vtipné vysílání vlastně tím, že jsme začali, jak jsme začali, protože Marpo přišel na starou adresu.
0: Ty bláho, on přijel, jenom je fakt na starou adresu, na starý rádio, naštěstí my jsme se přestěhovali prakticky od IP Pavlova na Vinohrady, takže vlastně to není úplně tak jakoby daleko naštěstí, že?
2: Naštěstí, no, ale bylo to vlastně také specifické vysílání, že jsme začali asi o 4:00 na 9:00.
0: Ty bláho.
2: Mali jsme tak 10-minutové vstupy a zahali jsme tak 3 pesničky podle mě.
0: Jo, přesně. No tak kdybyste chtěli, můžete se podívat.
2: Ano, záznam na YouTube kanále Evropy 2.
0: Zcela jistě, no a my pro vás budeme mít tenhle týden takový nejzásadnější shrnutí věcí, které samozřejmě souvisejí s rapem, ale nejen s ním, i samozřejmě s jinými, protože všechno ze vším ve finále souvisí.
2: Ano, však vy jste už zvyknutí, jak nás ladíte pravidelně.
0: Co vám budeme povídat?
2: Tak poznáte náš recept, takže ladíte dělej, hodina repu začíná, Rebatelier, let's go.

0: aby si mě nepoznal.
1: Hej, jo, hoď tam beat, bro.
0: Holody, co mě poznali, řekli, že jsem vlastně OK. Aj. Jak to, že nejsi namyšlenej a jako balón na folklej. Nezavidím, nehraju si na nic, všechno mi

0: Rebatelier je to, čo práve ladíte, to Rádio Európa 2 a minulý týždeň sme tu mali hostia Marpa a zmieňovali sme jeho album Make Country Music Cool Again, kde je hlavnou tematikou čas a zaujímavý príspevok vydal Izomandias na svoj Instagram, pretože v ten deň, ako sme vysielali, tak dal na svoj Instagram také krátke video, všetko si zmazal, dal tam jeden príspevok a má tam vlastne video so svojou mamou, kde jej asi púšťa pesničku, pretože tam má sluchatka a dal k tomu text. V listopadu to budú 2 roky, co odešiel deda, Tonda bojuje už x mesiacov s rakovinou, vím, že sa staráš o babičku a celý barák skoro sama, chci, aby si viedela, že ať sa stane cokoliv, tak v tom nikdy sama nebudeš, vždycky tady pro tebe budú, Jakub. A v rámci toho vydal aj nový videoklip a single Podívej mama. Veľmi hlboká vec a zároveň Izo schytal nejakú vlnu kritiky po svojom dvojsingle, ktorý bol, nazvime to trošku také, že to bolo viac robené na ten efekt, a pretože to aj skvele fungovalo aj na social, samozrejme na koncertoch, ale nemalo to úplne takú tú hlbokú výpoveď, no a teraz vydal toto, čo docela fanúšikov prekvapilo. A znovu je to taký ten téma toho času proste, čo sme tu riešili aj s tým Marpom, takže veľmi zaujímavá vec, pretože Izo v niektorých aj trackoch zmieňoval, že otca videl na posledných rokov niekde na súde a vlastne sa staral tú mamu a mal aj v nejakých trackoch narážky, že, texty, že je poslal toľko peňazí a že sa o ňu stará, takže vlastne veľmi pekné gesto, že sa skrz tú hudbu dokáže postarať o tú svoju rodinu a takáto novinka je na scéně.
1: Jo. No, tak ono celkově, že ten rap je spojený se silnýma nebo se silnými příběhy v rámci tohohle toho. A zase, veď, jako jak jsme se bavili s tím Marpem o tom, jako na první dobrou nesoudit ty lidi, jo, že někdo by si řekl, dobrý, jako Izo si kupoval tam za 200 000 kola na svoji káru a tak, a mohli by si říct, tak to tomu závidím, to bych taky chtěl. Ale vlastně nikdy nevíš na první dobrou, viď, jako jak konkrétně
0: že ty
1: lidi
0: vlastně,
1: žijou, kam třeba konkrétně ty prachy musí dávat a tak dále.
0: Že vidíš, že má vlastně také problémy, jak ktokoliv
1: jiný. Jasný. A víš co, ono, ten čas, jasně, jako čas je ta absolutně nejvíc hodnotná komodita, kterou vůbec má člověk, jo. Jako zapomenout se pár let a prostě najednou zjistit, že ti uteklo 10 let života, že si ty prachy, který si vydělával, třeba všechny stejně utratil, většinou za kraviny. Mně se strašně líbí, kámo, jeden Instagram, jmenuje se to School of Hard Knocks a týpek, samozřejmě je to připravený, ale dělá takový to, jak vždycky přijíždí, že nějaká ta luxusní kára, on, halo, pane, halo, můžu se zeptat, to je vaše auto, no, to je váš dům, a vždycky jako z toho vypadne neuvěřitelně zajímavá story, jo, a teď tam přesně byl nějaký pán, co někde v Kalifornii, který zbohatnul třeba v tabákovém průmyslu, a jakých 90 let, jako jo, a frajer, víš co, furt v Rollsu, ne, tohle, víš, takový jako, že furt jako velmi dobře vypadající frajer. No a přesně řekl, říká, hele, je to takhle, je to fakt jako rychlý, jo. Takže tvůj čas, pakliže budeš schopen jako vydělat si takový peníze, že seš jako s tím v pohodě, za co nejmenší možný čas, to je jako opravdová výhra.
0: To má napadá trošku film s dystopickým podtónom a to je Justin Timberlake a film ano. In Time, kde
1: jo,
0: vlastne
1: přesně.
0: Idú do práce a namiesto peňazí dostanú
1: tak,
0: čas.
1: Přesně. A tak to, kámo, je vlastne. Když si vemeš, když si spočítáš, že máš 24 hodin, že 8 hodin, že to je vlastne třetina. Takže třetina. A to se bavíme jenom o 8 hodinách, co seš v té práci. Pak ještě nedej bože, jestli jedeš hodinu do té práce, hodinu z té práce, a 5 a 2, že jo? Tak jako kde máš ten život vlastně reálně, že?
0: A dôležitá téma času je aj pre väzňov v base.
1: No jasne.
0: A aj o tom sa budeme baviť v našom poslednom stupe dnešného vysielania, pretože nám prišiel ďalší dopis.
1: Áno.
0: Takže ostaňte naladení, toto sú dnešné témy, pokračujeme ďalej. Rebatelier, Európa 2.

0: Byl jsem skoro na rozsah. Byl jsem skoro na rozsah.
1: Postavím se na trát, začnu vyvíjet ten tlak.
0: Byl jsem skoro na rozsah.
1: Vemu si to zpět.
2: Posloucháte Rap Ateliér na Evropě 2. No a představte si, že Kanye West dostal teď zelenou v rámci návštěvy Holandska. To je překvapivý, viď?
3: Já tomu neverím. Takhle,
2: počkej, no, oni ho mu skutečně, oni řekli, Holanděni, protože všude mu teď zakazujou jezdit, jo? Aha. Podívej se, my tady máme poslance v parlamentu, který hajluje. Mhm. Jo? A nikdo mu nezakazuje být dál poslancem, mhm, že? Jedině tady prezident mu jakože zakázal být tedy ministrem. Mhm. Dobře. Ale jinak prostě v pohodě.
3: Počkej, ale keď povieš, že niekto dostal zelenú, no, aby vystúpil v Holandsku, no, tak si pod tým nepredstavím akože povolenie, ale niečo úplne iné.
2: Teď ja viem, když práve proto to říkam, no, že ako Holandsko za prvé najväčší pestiteľ zeleniny, mm-hmm, ako obecne a mm-hmm, potravin. Teď samozrejme, když sa tam podíváš, že tam přijedeš, tak tam je skutečne všude zeleno.
3: A tulipány?
2: A ano, a tulipány. A jasne, konopí tam taky má nejakou tady jako pozici v rámci jako zákonu. Ne úplne tak 100% legálne, jak si všichni myslej, jo. Mm-hmm. Pozor. Tak je docela zajímavý fakt, že vlastně je tam takový jako paradoxní, je tam, je to paradox a je to vlastně pro tu policii velmi jako dobrý, mm-hmm, takový, jako bych řekl, taková záchranná emergency brzda, mm-hmm, že vlastně to, že se to tam pěstuje, to konopí, mm-hmm, je vlastně jakoby nelegální. Ten převoz toho konopí do toho coffee shopu je taky nelegální, kámo. Kdyby tě prostě chytli, máš velký problém. Ale ve chvíli, kdy překročíš práh toho coffee shopu, mm-hmm, a není tam, jestli se nepletu, víc jak 500 gramů na den, jakoby v tom, fyzicky v tom coffee shopu přítomně víc jak půl kila trávy, tak je to legální. Mm-hmm. Jo, takže vlastně ono se nějak říká, že jako front door legal, back door illegal, jako v rámci coffee shopu. Takže to je taková jako zajímavá věc.
3: Já si myslím, že Holanděňa by mali mať vo vlajke zelenou a červenou, protože prostě konopí a red light district. Ja, to jsou dvě zásadné věci. Hele, si z toho pamätám, keď jsem tam byl.
2: Jo. Je to jako zajímavý. Samozřejmě to je realita jako toho Amsterdamu, mm-hmm, pak pochopitelně ty jiný města už jsou zase na tom jinak, ale stejně, ať už vemeš i třeba tu prostituci, nejme tomu, no, tak jako Holanděni mají ten přístup k věci typu, jako je to svobodný svět, ty věci se stejně budou dít, jo, ať už jde o prostituci, nebo a prostě to tak jakoby, tak to jako necháme, ale v rámci nějakých jako pravidel. Teď jsem, kámo, viděl, že jo, takový meme střižený z takového toho legendárního animáku Family Guy, mm-hmm, kdy přesně, jak si o té prostituci třeba, jo, že tam je taková jako záběr, jak je tam pán a platí jako prostituce na pokoji. Mm-hmm. A on, tak tady máš, jdeme na to, že jo. Vtrhne tam policie a ani hnout ruce nahoru, toto je prostituce a my vás právě zatýkáme. A on, ne, tohle není prostituce, já tady paní platím a za chviličku to jdeme točit. A teď je takový švenk dozadu a teď tam vidí ta kamera, že jo, protože budeme točit porno. A oni úplně, aha, tak tím pádem je to všechno v pořádku, tak si užijte den a nezlobte si, že jsme vás rušili. Jo, prostě.
3: A počkej, na mě vyběhla prostitutka v Amsterdame.
2: Jo? No. Že jsi si fotil. Mm. No, to dělaj, no. Že jako si nemáš fotit ty.
3: No, já vím.
2: No, hele, tak takhle to jakoby je v Nizozemí a proto možná vlastně tedy přichází tahle věc, že vlastně jej měl vystupovat původně v Británii, zrušili to. Ve Francii, zrušili to. Dokonce i byly tedy nějaký takový jako informace, že by snad měl vystupovat v Praze, v Chuchli. Mm. Už taky vlastně na to přišly jako věci, že ne. No a v Holandsku řekli, hele, OK, prostě ten člověk tu bude v nějaký hale, kdo na něj chce jít se podívat, tak prostě půjde, a kdo ne, no tak nepůjde. No.
3: Neuverím, pokiaľ neuvidím.
2: Ale samozřejmě, bude to velká otázka a celkově určitě jako v tomhle směru je Kanye West velmi jako zajímavým faktorem, který právě ukazuje tohle, jak je to takový test, jakoby, svým
3: je to,
2: způsobem.
3: No, to je pravda, je víš, to test vlastně.
2: Jak ta
3: test.
2: Společnost, jak ty jednotlivý země budou vlastně jakoby reagovat, že?
3: Kanye West je vlastně taký sociální experiment.
2: Zcela jistě, zcela jistě. Hmm.

0: Evropa 2 Music Chart.
1: Music Chart.
2: Evropa 2 uvádí
0: nejprestižnější hitparádu v českém éteru.
3: Evropa 2 Music Chart.
0: Hlasujte každý týden pro vaše nejoblíbenější songy
3: na Evropa 2 CZ.
0: Evropa 2 Music Chart. Každý čtvrtek a neděli od 6 večer. Aktuální žebříček Evropa 2 Music Chart
4: na Evropa2.cz.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od středy v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. České řetkvičky jeden svazek za 8,90. A prosecco frizante 0,75 litrů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
0: Zpátky k muzice.
1: Evropa 2.

Cítim začiatok a cítim koniec. Cítim staré dobre, cítim nové. Cítim strach, áno, cítim bolesť. Cítim rast, áno, cítim progres. Cítim Bratislavu, cítim Prahu. Cítim liberálov, cítim pravu. Cítim ateistov, cítim zbožných. Cítim slobodu a cítim pravdu.

bacha na to, co si přeš. Všichni chtějí vědět, co bych si přál, co bych chtěl jednou mít.

0: Rap Atelier na Evropě 2.
1: Hey, crazy than big brother,

jsem jako Takeoff. Break ne, spíš to bourat jako Hancock. Vem ho do huby a nepůst ho. Jsem mini more, proto mi nerozumíš, bro. Všechno, co jsem viděl, je ve mně, ty nezměníš to.

0: 24 lat, Rip Harvey. Tumba emergency, každý den dá ti lekci. Systém vňukat berany, berany duc. Neveme mi to tu chuť, neveme mi to nic nikdo ztratce.
1: Posloucháte Rap Ateliér na Evropě 2. My jsme tady v rámci dnešní hodiny měli téma krom jinýho čas. A čas jsou peníze, takže i peníze byly naším tématem. Izomandias, starání se o mámu, vůbec to, jak dneska každý žije a jak nevíme na první dobrou, že jo, dneska soudíme různý lidi, včetně i raperů, řekneš si, ten má potetovaný ksicht, to bude asi bláze, nebo, ale nevíš, vlastně nevíš nikdy, jaký příběh ten člověk má, co ho k tomu vedlo, jestli to lituje nebo ne, víš, jakože ta persona, mimochodem slovo person, že jo, tak pochází právě z řeckého slova persona. A představ si, že tohleto, ta persona byla vlastně dříve taková ta maska, která se používala v těch divadlech řeckých. Mm-hmm. To byla persona. Mm-hmm. Čili vůbec nesouvisela s tím, kdo opravdu seš.
2: Maska vlastně.
1: No jasně, je to maska. Mm-hmm. Přesně tak. Takže i vlastně v tomhletom směru si myslím, že je potřeba někdy koukat i pod ty masky. Ostatně i o tomhle jsme se bavili vlastně s Marpem minulý týden. Pojďte se na YouTube.
2: A taktiež Marpo zmiňoval, že vlastně nechvě si představit, jaké by to bylo, keby náhodou mali sedět a ztratit ten čas v base. A to bylo jedna z
1: toho. Áno, áno, to je pravda, to je pravda. No.
2: A tam právě se blížíme k tomu, že nám přišel další dopis. Mm-hmm. Z väznice. Mm-hmm. Je to teda, ty si mi teda poslal fotku, nevím teda... Z aké věznice to bylo?
1: Prosím tě, to už taky nevím, ale tak to není úplně tak zásadní v tuto tu chvíli. Je to od Terezy, jestli se nepletu.
2: Ano, Tereza.
1: No. Ano.
2: A začíná to, zase já čítám češtinu, takže si to užijte.
1: Ano.
2: Ani nevím, jak bych měla tento dopis začít, ale začnu tím, že vás zdravím, Jindru i Randyho. Zároveň vám chci poděkovat za to, že nám každou středu spříjemňujete aspoň tu hodinu, tyto dny v kriminále. Děkuji vám. Dále bych chtěla vyjadřit pár věd k mé sestre. Luci, slovy nedokážu vyjadřit svůj vděk k tobě, že při mě stojíš. Obzvlášť v této etapě mého života. Děkuji ti. A na závěr bych také chtěla poděkovat holkám z mého pokoje. Brigit, Denči, Marcel, Petře, Mirce, Gabči a Alči. Za to, že jsou, jaké jsou. Že si ani jedna na nic nehraje a že mají povahu, jakou mají. Děkuji vám, holky. Děkuji vám, s láskou, Tereza.
1: A tohle přesně jsme vlastně zřešili, když se ještě teda jednou vrátím k tomu Marpovi. Vlastně právě i s Marpem, že on říkal, že by nerad vlastně seděl a tak dále, kvůli tomu času. A tak nějak jako jsme řešili vlastně i to, jak na první dobrou můžeme jako soudit, že jo, a tak dále. Ty lidi na první dobrou, že se šoku teda to či ono. A na druhou stranu je fajn, pro nás třeba se takhle přečíst, jo? Jako takovou jako přímou, zpětnou, protože málo kdy ti někdo napíše, jakože ho to třeba bavilo, že mu to udělalo radost. Že? Už je to dneska takovej, jako, takovej ten fast food, kdy ty něco tady říkáš, někdo to jako nějak poslouchá, ono to nějak prošuví. Tak tohle je fajn, děkujeme samozřejmě za zprávu.
2: Ano, je to velmi vlastně autentické, všechny tyto dopisy, co nám chodí, takže jsme rádi, že to máme takto z prvé ruky, že třeba aspoň takovouto formou Môžeme zdieľať tie správy a dodávať tým ľuďom nejakú silu a prečkať ten čas.
1: Určite.
2: A snáď teda tam bude nejaká náprava a už sa tam znovu tí ľudia budú musieť ocitnúť.
1: 100%. Tak vám držíme palce. Tímhletím dneska končí náš Rap Ateliér a tešíme sa zase příští týden.
2: Je to tak?
1: Jestli všechno bude v pořádku teda.
2: Bude.
1: Tak jo, tak souhlasím.
2: Bude.
1: Tak příští středu v 8 tady, jo?
2: Yes.
1: To se jdeme. Čau.

0: Summer Camp Evropy 2. Kluci a holky mezi 9 a 15 lety, rychle vlítněte na web Evropy 2. Nahrajte fotku na téma Ukaž, jaký jsi táborník a těšte se na nezapomenutelný letní tábor.
1: Tak co, těšíte se?
0: Yeah! Týden her, soutěží, workshopů a koncertů pod širým nebem s moderátory Evropy 2. Evropa 2. Držíme ti flek i na Summer Campu.

ti přináší nejlepší festáky v tuzemsku. Držíme ti flek v každém kotli. Festivalový léto s Evropou 2.

Dobrý den. Nejspíš známe odpovědi na otázky, které si kladete. Třeba ohledně muziky. Na Evropa2.cz/playlist najdeš všechny songy pěkně za sebou tak, jak jsme je na Evropě 2 odehráli. A to až týden zpátky.

0: novinka Evropy 2.
1: Na pláži v písku leželo srdce, umývalo ho moře.

0: Děcka. Chcete zažít nejlepší týden svýho života? Hra o účast na legendární Summer Camp Evropy 2 startuje za...
1: 5, 4, 3, 2, 1.
0: Tak, kluci a holky mezi 9 a 15 lety, rychle vlítněte na web Evropy 2. Nahrajte fotku na téma Ukaž, jaký jsi táborník a těšte se na nezapomenutelný letní tábor. Summer Camp Evropy 2.
2: Co jste dělali vy, ty otázky, jsou strašně dobrý.
0: Týden rozhovorů s hvězdami, her, soutěží, workshopů a koncertů pod širým nebem s moderátory Evropy 2.
3: Tak co, těšíte se?
0: Předposlední srpnový týden v Prachovských skalách. Evropa 2. Držíme ti flek i na Summer Campu.

0: Poslucháč Európy 2 nezná hranice.
1: Pro koho a proč song za trest?
2: Pro místní panamské protestanty, protože vám volám s panami.
1: Cože, si panami?
3: Odkud nám voláte?
4: Dobrý den, já volám ze Španělska, z Barcelona.
1: Hustý. Pozor, teďka nám někdo telefonuje ze strašně velký dálky. To vypadá, že to je z oběžný dráhy nebo z Marsu. Haló?
5: Haló, haló. To není z Marsu, to běžní dráhy. Německa.
0: Frontschaft bezuch. Evropa 2. Držíme ti flek po celé planetě.
6: Javol!

Kdo si hraje, nezlobí. A když si hraješ s Evropou 2, dostaneš spoustu dárků, který nutně potřebuješ. Čekuj sekci soutěže na Evropa2.cz.

0: Summer Camp Evropy 2. Kluci a holky mezi 9 a 15 lety, rychle vlítněte na web Evropy 2. Nahrajte fotku na téma Ukaž, jaký jsi táborník a těšte se na nezapomenutelný letní tábor.
1: Tak co, těšíte se?
0: Týden her, soutěží, workshopů a koncertů pod širým nebem s moderátory Evropy 2. Evropa 2. Držíme ti flek i na Summer Campu.

0: Summer Camp Evropy 2. Kluci a holky mezi 9 a 15 lety, rychle vlítněte na web Evropy 2. Nahrajte fotku na téma Ukaž, jaký jsi táborník a těšte se na nezapomenutelný letní tábor.
1: Tak co, těšíte se?
0: Týden her, soutěží, workshopů a koncertů pod širým nebem s moderátory Evropy 2. Evropa 2. Držíme ti flek i na Summer Campu.

0: Novinka Európy 2.
1: Na pláži v písku leželo srdce, umývalo ho moře.

0: největší hvězdy našeho éteru. Jste vy. Nejste normální posluchači. Jste posluchači Evropy 2.
1: A můžu ještě něco říct?
2: No povídej.
1: To nejlepší rádio na světě.
2: Adame.
0: Bez generace E2 by to nešlo.
3: Děkuji.
0: My děkujem a držíme ti flek.